0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Liberecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František. Takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odinut, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
3: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
3: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
3: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
3: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
3: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
3: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
3: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: Ej, Radě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
1: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
0: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
1: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
0: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
1: Tak ať se sbírka rozšiřuje a dělá vám radost.
0: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
0: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
1: Aha.
0: Tak se dobře dívejte.
1: No jo, a točité schodiště nahoru. Takže tyhle knížky jsou falešné.
0: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
1: Fakt?
0: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast.

0: tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si na zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
2: Ne, hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a ano. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných ano. dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
1: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
2: Ne, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty
1: a na tom Pražském
0: hradě. Jako viděl,
1: a
0: tam
1: on
0: prodává,
1: říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu
0: o víkendu
1: na
0: Karlu,
1: zajdeme na Karlův most, tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku. Vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, pač já si s tím nevím rady.
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit až sem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště, aby jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutek potom, víte, pač já si nevím rady ty číslička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady baj vočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x no, různých, šest, ale no, samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrál, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmadě, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval, říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport. Hlavně teda proti proti hopnutí trousa, sportuju.
2: Snad proti tlousnutí.
3: Proti, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste mě
2: poslední, ano,
3: to vám můžu říct velice rád, tohle to. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousto, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No jo, teď říkáte vodní, tak já nevím, tady jde od tejhle, nebo tadyhle...
2: Počkejte, vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když mi vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale furt všichni,
0: malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě Zlatotáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali Zlatotáče, vyhráli 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: brachou, a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou. Nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Bčko.
4: Zdravíme, Davide.
2: Děkujeme za to. Kdo další?
5: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
4: Zdravíme.
5: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
2: Dobře, hlas pro něj.
5: Díky.
2: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
6: Kdo tam je? Dobré odpoledne.
2: I vám.
6: Zemník vás, pánové, oba na zdraví.
4: Děkujem.
6: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
4: To zjistíme.
2: Zase, už děkuju, jste byl dneska ahoj. Převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
7: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
2: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
7: Super.
4: Mějte díky, se hezky, den.
2: Tak pokračujeme se sportkou.
8: Obrady máte mě, řekněte,
9: já to já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34 kanoistika, nebo najdeme jiný.
8: Kanonistika?
9: Kanoistika.
8: To bude loď asi nějaká. Že?
9: No, no, to je taková loď, kano je.
8: Samozřejmě,
9: no,
8: nějaký no. Ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
9: vědětní. Loď válečný.
8: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
9: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
8: Jo, počkejte, tenhle stále, ale tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teďkon. Jak takhle pobyt, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton to byl, myslím, takhle.
9: Pan Anton.
8: Ve vodě takhle se dalo.
9: Snad Ponton, ne?
8: Pan Ponton to byl, takhle se dalo.
9: Zase to ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
8: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá, prosím
9: vás. To tady víme každý.
8: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
9: No.
8: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
9: No tak vidíte.
8: Já vám neschodil ani 10 deka.
9: Prosím vás, jak je to možné.
8: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocený, to kapal.
9: Počkejte, kdo jako, kdo?
8: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
9: Ale prosím vás, věče to přece musíte sám ve slova.
8: Ale to vy furt sám, povídám, může každý dělat jak chce.
9: Ale samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
8: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
9: Plaval jste?
8: Ježišmarja, závodně.
9: Vy jste plaval závodně. Vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
8: Ve vodě to bylo.
9: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
8: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhový styl to byl, jsem měl nejraději.
9: Kruhovej styl.
8: Kruhovej, ano.
9: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
8: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
9: Ne, bohužel všechno neznám.
8: Jak bych mu to teďkon... Kruhovej, to je přece, si vzpomeňte, člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
9: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
8: Koho?
9: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
8: Kraula?
9: No ano, kraula.
8: Kraula vám nejde, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu, to je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám, a pak s ním jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
9: Potápět,
8: s Gdoulou
9: potápění, vám... potápění je tady taky, ukažte mi to. To neříkejte. Má číslo 42, ano, to já vím, ano.
8: Máme 42, prosím vás, v tomhle s tom já vám vždycky Gdoulu porazím.
9: No vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
8: Co říkáte?
9: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
8: Ne, v labín to bylo víc.
9: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
8: Jen tak, bez ničeho, prostě, co vás nemá, bez ničeho, víte, si bych si v životě nedovolil přece. Tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
9: Ale tak
8: to... Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
9: Kapesník místo plave?
8: Ne, místo plavy, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
9: A jo, takže bez skafandru.
2: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
4: Ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
2: Ty tam můžeš taky rád jezdit, ne?
4: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk...
2: Teď se jde dívat.
4: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Vesník, jo. No.
2: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
4: Nebylo to jako takový, jako... Tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takovýho. Jo, a tam byla taková pláž na jihu, na
2: Takže
4: Salinas.
2: Dnes už by se zbál.
4: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
2: Jo.
4: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak...
2: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka.
2: Tak já už zase znám. Nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavé? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínám na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad. Někdejší.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže Superstar.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Rozvolníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem? Já nevím, ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla. Já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil?
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. hlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč
2: jo?
1: 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo protlačil. Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martináka, Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano,
2: děkujeme ano. A zdravíme na západ.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím. Roku,
1: rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
6: Já říkám, kam na recepci?
7: Na německou. Němci dávají recepci.
6: Já říkám, mě nikdo nezval.
7: Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl,
7: zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku.
6: Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl,
7: jsi nádherná gazelo.
6: Napil se,
7: ty králo, vždyť je to teplé.
6: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně. všechno bylo vošklivý. Kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rádia, teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl stařiček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: Na to se budeš taky ptát? Ne, Frantu neznám.
1: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Dejte po telefonu.
1: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešo Hochodová.
2: Zdravím do Chodová.
1: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste s rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
2: No samozřejmě, nakoupal ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a do dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
0: Děkujeme za tu vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantově a švédské trojce.
3: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to mědeš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta, včetně mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeň, říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala 1 důchodkyně. Říkám: Františku, spíš uprostřed. Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam, taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
0: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
2: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko. Rozumíš tomu?
0: Ano.
2: Všechno teprve začíná.
0: Ano.
2: Děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
0: Ty prázdně. Máš babí léto, už podle barvy.
2: Mějte se krásně.
0: Ať se daří.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Jičín bude od 1. září dražit parcely pro domy v bývalých kasárnách. Pokračuje charitativní projekt Školákům od srdce. Hradečtí fotbalisté si z Liberce přivezli prohru. Poslední prázdninový den bude zpočátku zamračený, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýš na 25 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Jičín bude od zítřka dražit 15 parcel pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Jde o pozemky, které se neprodaly v prvním dražebním kole na přelomu května a června. Do prvního kola dražby teď půjdou 4 pozemky pro stavbu bytových domů. Další pozemky by město v budoucnu mohlo prodávat v místě bývalého vojenského bunkru. Dražby se budou konat 1. až 3. září a 7. září. Začal 5. ročník charitativní sbírky Školákům od srdce. Projekt organizovaný diakonií má pomoct dětem z rodin v těžké finanční situaci a umožnit jim získat potřebné školní pomůcky. Sbírka potrvá do 6. září a lidé můžou nakoupit pomůcky ve vybraných prodejnách nebo přispět online. Co je nejvíc potřeba, dodává ředitelka vrchlabské diakonie Barbora Tauchmanová-Omrtová.
3: Výbava do oblíbených kufírků, ať to jsou výtvarné pomůcky, anebo do penálu, pera, pastelky, tušky. Věci jsou potom distribuovány do středisek, která je dále předávají dětem, případně třeba i do dětských domovů.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové prohráli v 6. kole šance ligy na hřišti Liberce 0-2. Hosté přitom už od 6. minuty hráli bez vyloučeného Františka Čecha. K utkání se vrátil obránce východočeského celku Daniel Horák.
4: Samozřejmě to ovlivnila ta červená karta v úvodu zápasu, kdy jsme pak prostě 85 minut hráli o jednoho míň, ale myslím si, že stejně jsme Liberec do nějakých velkých šancí nepouštili a paradoxně první poločas jsme tam měli určitý příležitosti, které jsme mohli využít. Kdyby jsme proměnili, tak by ten zápas byl zajímavý, ale bohužel se tak nestalo a na konci první půle si necháme dát jednoduchý gól ze standardky.
1: Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé bouřkami. Kolem poledne budou srážky od západu ubývat a odpoledne bude ubývat i mraků. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20. Zafouká slabý jižní, postupně mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A je pondělí 31. srpna, začíná 243. den v tomto roce. Svátek má dnes Pavlína, tak přejeme všechno nejlepší a hlavně vám přejeme dobré ráno. Tady je Český rozhlas Hradec Králové, no a po zprávách s Alenou Brantovou vás pěkně zdraví od mikrofonu i Jakub Schmidt. Dobré ráno a hezké vstávání, ať se pondělí vydaří. No a za chviličku budeme mluvit v první reportáži o tom, že jméno autora na obálce ještě nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současnosti. současné literatury. Jak takovou publikaci a texty poznat, to tedy prozradíme už za chvíli. Tak si nás poslechněte, reportáž si poslechněte a ať se vám hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové do posledního prázdninového dne tohoto roku.

0: vám zpívala Lenka Filipová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 11 minut po páté, teď budeme chviličku mluvit o umělé inteligenci, jak jsem nastínil a naznačil před chviličkou, která už nepíše jenom e-maily nebo reklamní texty. Čím dál častěji se umělá inteligence dostává také do literatury a někdy o tom čtenář vůbec ani nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat taky v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Biroš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 tisíc anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, teď je 18 minut po páté, je pondělí 31. srpna, 243. den v tomto roce, svátek má Pavlína, tak přejeme všechno nejlepší. No a 55. oslaví dnes česká modelka Tereza Maxová a taky zpěvák a skladatel Michal Hrůza, taky blahopřejeme.
1: Počasí.
0: Před námi je poslední prázdninový den letošních letních prázdnin, tak se pojďme podívat, jak to vypadá na jeho začátku. Tady v Hradci Králové 14 stupňů Celsia ukazuje teploměr, v Trutnově 13, v Rychnově nad Kněžnou 17 stupňů, v Jičíně vidím 14 stupňů a v Náchodě taky 14 stupňů. Takže takhle to je teď aktuálně venku s teplotami. Co nás čeká během dne? Bude zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami také. Kolem poledne budou srážky od západu ubývat a odpoledne bude ubývat i oblačnost. Teploměr dnes vyšplhá na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme 17 až 20 a zafouká k tomu slabý jižní, postupně mírný západní vítr.
2: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Například Trutnov. Kde se můžu zaregistrovat?
4: Mám tady digitální rádio.
5: Chtěl jsem se zeptat, to bude dálniční známka typu, jako je na nákladní automobil?
2: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině.

0: Lex, teď v dobrém ránu, na řadě je taky spotřebitelský servis a náš rádce Josef Černý. Dneska upřesníme postup při reklamaci. Jakým způsobem dodat zboží zpátky k prodejci? Na to už se dnes Josefa Černého ptáte.
1: Paní Žaneta si na výletě do Olomouce koupila kabelku, která se ale během pár dnů začala párat. Ptala se prodejce, jestli stačí k reklamaci poškozené místo vyfotit, ale odpověď zněla, že musí přivést kabelku osobně, což by se jí ale samozřejmě nevyplatilo. Paní posluchačko, reklamovaný výrobek musíte opravdu prodejci dodat fyzicky k posouzení, ale nemusíte kabelku samozřejmě vozit osobně, stačí poslat poštou a prodejce je navíc povinen vám na základě dokladu proplatit poštovné. Pokud by měla prodejce další prodejnu blíže k vašemu bydlišti, můžete reklamaci samozřejmě uplatnit tam.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Koupaliště ve Vamberku letos navštívilo víc než 12 000 lidí. Podle provozovatele jde ve srovnání s předchozími lety o průměrnou návštěvnost. Nejsilnějším měsícem byl červen, naopak srpen za očekáváním zaostal, a to kvůli chladnějšímu a deštivějšímu počasí. Do Kutnohorské ulice v Hradci Králové se po dvouměsíční uzavírce znovu vrátí auta. Úsek mezi kruhovým objezdem a odbočkou na Pražskou třídu se pro veškerou dopravu plně otevře dnes v noci. Od zítřejšího rána se na své původní trasy vrátí taky autobusy městské hromadné dopravy. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice. Města v Česku čím dál častěji omezují ranní provoz aut v okolí základních škol. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy a zapojuje se do nich stále víc obcí, včetně Hradce Králové. První fotbalové derby pražských S v nové sezóně skončilo na Letné jasnou výhrou hostující Slavie 3-0. Obod za vedoucí Slavii je v tabulce šance ligy Liberec, který v šestém kole porazil Hradec Králové 2-0. Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1 a Teplice zvítězily nad Jabloncem 2-0. Předpověď slibuje zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Kolem poledne budou srážky od západu ubývat a odpoledne bude ubývat i oblačnost. Teploměr ukáže od 22 do 25 stupňů, na horách 17 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je to tak, máme pro vás pondělní noviny, pojďte se spolu s námi podívat, co píšou. Začnu. Regionálním hradeckým deníkem propojení D11 na Polsko bude pro začátek bez poplatku. Dělníci usazují betonové protihlukové stěny, montují svodidla, na mostech dokončují římsy a provádí izolace. Vozovka je vyasfaltovaná z 80%, napojení na hraničním přechodu na polskou S3 hotové. Stavba dálničního úseku v Královci míří do finální fáze, řidiči se poprvé svezou po 3 kilometrech dálnice D11 v pátek 27. listopadu, no a díky tomu bude polská S3 využívaná v celé délce, jak oznámil generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Přečíst si k tomu můžete podrobnosti, má je pro vás regionální deník dnes. Já se dívám do Mladé fronty, do přílohy Kraj Hradecký a tady píšou v titulku Hradec žije muzikou, i vy jste si to teď o víkendu určitě užili. Královské slavnosti, frontman pardubické vypsané fixy Márdy v pátek odpoledne otevřel Hradecké královské slavnosti s hodinovým koncertem před katedrálou Svatého Ducha na Velkém náměstí v Hradci Králové. Bylo to úžasné. Páteční večer pak pokračoval a vyvrcholil třeba strhujícím koncertem k 80. Michala Prokopa a Framus Five v letním biografu Širák, kde v plném nasazení s houslemi Jana Hrubého a kytarou Pavla Marcela zazněly jeho nejznámější hity jako Kolej, Yesterday, Bitva o Karlův most a další. Sídící déšť s bouřkou však utnul žádané přídavky. Vitální zpěvák s úžasnou hlasovou formou se vytrvalému publiku pod deštníky moc omlouval. Teče nám do Vercajku, říkal. Jinak koncerty pokračují i dnes. Na letní scéně u Adalu vystoupí v 19 hodin balkánská dechovka Sun City Brass a v 21 hodin potom kapela Žamboši. Ve středu v podvečer vypukne na louce v ulici Akademika Bedrny balónové nebe s hromadným startem. No a slavnosti v novém formátu potrvají v Hradci Králové až do soboty. Tak ještě se pojďme podívat taky na stránky dnešního celostátního tisku. Mám tu Právo, kde píšou, že v Nepálu se dál pohřešují tisíce lidí. Na nejméně 781 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl včera tamní úřad pro zvládání katastrof. Přes 2000 lidí se stále pohřešují, mezi nimi i 592 cizinců. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce, také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů nejméně 16 lidí, píše dnešní Právo. Tak a do novin se podíváme společně jako vždycky zase za hodinu a přineseme z nich samozřejmě i další témata.

0: Skupina Pet Shop Boys teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Minutu po 6:15. Už zítra začíná škola, tak si dnes po 8:30 v dobrém ránu s naším hostem popovídáme o tom, jak proměnit složitou látku v zážitek, na který se budou studenti a žáci těšit. Oblíbená učitelka fyziky a biologie Chrudimského gymnázia Josefa Resla Lucie Pecinová možná našla recept v didaktických hrách, a tak v jejich hodinách místo tradičního biflování vítězí spíš kreativita, strategie a přirozená zvídavost. Tak si o tom spolu s ním popovídáme dnes po 8:30.
1: Počasí.
0: No a venku čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami dnes, ojediněle také s bouřkami, deštník se vám určitě bude hodit. Kolem poledne pak budou už srážky od západu ubývat a odpoledne bude ubývat i oblačnost. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 a zafouká k tomu slabý jižní

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my bychom chtěli teď zdůraznit a připomenout, když se podíváme do kalendáře, že Český rozhlas taky v jistém směru dnes slaví. Český rozhlas vysílá i do zahraničí a v mnoha cizích jazycích. No a stanice Radio Prague International je hlasem Česka ve světě už přesně rovných 90 let dnes. A tohleto výročí tedy budeme teď připomínat i s dětmi. Zajímavá je určitě taky statistika, kterou jsem našel, a podle ní v loňském roce zavítalo na web radio.cz lidé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreje, Kuby a Tuvalu, a bylo to více než 8 milionů návštěv a to číslo neustále roste. Nejvíc lidí sleduje obsah zahraničního vysílání Českého rozhlasu v Německu, ve Francii, ve Spojených státech, v Rakousku anebo ve Španělsku. To jsou všechno zajímavé údaje, takže Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno a blahopřejeme Českému rozhlasu i k tomuto výročí. No a o rozhlase teď tedy, jak jsem už naznačil, s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je Český rozhlas?
2: Český rozhlas jsou třeba nějaký prohlašování nového prezidenta nebo člověka, který se něčím stal a předtím tím nebyl.
3: Zprávy, které je třeba od Ukrajiny nebo třeba od Slovenska nebo tak, aby věděli lidi třeba, jestli je třeba válka nebo tak.
1: Je nějaký rozdíl mezi rozhlasem a rádiem?
4: Jo, protože rozhlas je v televizi a rádio jen povídá a není tam vidět ten obraz.
1: Odkud ten Český rozhlas

0: vysílá?
1: Třeba z nějaké školy, školky nebo z nějakého jiného místa, kde se natáčí něco.
0: Jako my teď tady natáčíme. A kdo to uslyší?
2: Maminky.
0: Jenom?
3: V autě to můžeme také slyšet.
0: Kdo nás bude poslouchat?
4: Maminky, tatínky, babičky, dědové.
0: A co byste jim vzkázali?
4: Aby nám s dědou přiťukali novou poličku do pokoje, protože už nemáme tam kam ty hlačky dávat.
5: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na podporu kultury a cestovního ruchu rozdělí hradecký magistrát v příštím roce skoro 11 milionů korun. Silničáři otevřou na konci listopadu 3-kilometrový úsek dálnice D11 u hranic s Polskem. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola dvouher na tenisovém US Open. A dnešek bude zpočátku zamračený s přeháňkami, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýš na 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Hradec Králové podpoří v příštím roce kulturu a cestovní ruch téměř 11 miliony korun. Tři dotační programy na rok 2027 schválili zastupitelé města. Nejvíc peněz, přes 5,5 milionů, získá kultura. Další téměř 4 miliony jsou určené na rozvoj turismu a 1,5 milionu zamíří na tradiční akce z cyklu Královéhradecká nábřeží. Dotace mají do města přilákat víc návštěvníků a podpořit místní ekonomiku. Žádosti o příspěvek budou moci pořadatelé podávat od 2. do 16. listopadu. Ředitelství silnic a dálnic zprovozní na konci listopadu 3-kilometrový úsek dálnice D11 od hraničního přechodu v Královci ve směru na Trutnov. Na polské straně je navazující rychlostní silnice hotová už 3 roky. Zbylých 18 kilometrů D11 do Trutnova má být podle ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla hotových ve druhé polovině roku 2028.
2: Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí je velmi náročná. Obsahuje 28 mostů, 2 tunely. Z těch mostů je třeba 2 dlouhé stakády přes 700 metrů. To znamená skutečně z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná náročná stavba, ale probíhá tuto chvíli v těch harmoniách, které jsme slibovali.
0: Vláda dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ta už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Zůstane ale pod 400 miliardami. Opozice plánované zvýšení schodku kritizuje a varuje před dalším zadlužováním země.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španěla Karenia Bustu zdolal 3-1 na sety. Dále jde i Karolína Plíšková, která otočila zápas proti Belgičance Van den Winklové a zvítězila ve třech sadách. V New Yorku naopak končí Barbora Krejčíková. Ta prohrála s Rachimovovou z Uzbekistánu 0-2 na sety, když udělala celkem 41 nevynucených chyb. Po zápase vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedá.
3: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přes to, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
0: Na US Open končí v singlu taky Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
1: Počasí.
0: Čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Kolem poledne budou srážky od západu ubývat a odpoledne bude ubývat i oblačnost. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20. Zafouká slabý jižní, postupně mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 6 hodin 4 minuty posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, po zprávách s Alenou Brantovou, po zprávách v 6 vás taky dál zdraví pěkně od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové Jakub Šmit. No a co nás čeká dál v dobrém ránu? Bude to důležitá reportáž, budeme mluvit o tom, že Češi podceňují revize elektroinstalací ve svých domech nebo bytech. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET vyplývá, že pravidelné kontroly nedodržují skoro 2/3 z nich. Revize jsou přitom důležité nejenom pro správné fungování elektroinstalací, ale i případně pro pojišťovnu, pokud vznikne nějaká škoda. Detaily tedy, jak jsem říkal, přidáme v dobrém ránu už za chvíli.

0: vám zpíval v dobrém ránu Roy Orbison, tady je Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám hezké vstávání, dneska je pondělí 31. srpna, jak už jsme říkali. No a teď důležitá otázka, jestli pak víte, kdy k vám domů naposledy přišel technik, aby zkontroloval zásuvky, elektrické dráty nebo třeba jističe. Pokud ne, tak možná patříte mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revizi elektroinstalace, což vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací a tím pádem taky k požárům nebo úrazům elektrickým proudem.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Elektroelefant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze. To znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet, zavolat si nějakého revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
7: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Zagorová, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, je 19 minut po 6.
1: Počasí.
0: A máme novou aktualizovanou předpověď počasí pro dnešní den, kterou nám před chviličkou poslal meteorolog Tomáš Popelka. Ta říká, že během dopoledne nás čeká déšť, teď ráno ještě bude skoro jasno až polojasno, od západu začne přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo, dopoledne místy s deštěm nebo přeháňkami musíme počítat, ojediněle i s bouřkami a odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno, večer přechodně až do úplného vyjasňování. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Teď budeme chviličku zvát k našemu dnešnímu vysílání, tedy k vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 13. hodině konkrétně, kdy jako každé pondělí vysíláme i dnes osobnosti Česka, tedy pořad, ve kterém Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. No a dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík. Tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Bude to určitě zajímavé povídání, takže dnes odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové si poslechněte dnešní osobnosti Česka. Tentokrát bude tedy hostem Oskara Hesse, jak už jsem říkal, známý český fotoreportér Jan Šibík.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Jenny Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli přestavbě hlavního hradeckého nádraží budou 2. září výluky na 4 tratích, které z Hradce vedou. Vlaky České dráhy nahradí autobusy. Výluky začnou ve 20:15 a potrvají do půlnoci. Některé státní hrady, zámky a další památky byly včera přístupné zdarma, třeba i hrádek u Nechanic. Nabídku připravil Národní památkový ústav. Akce se zopakuje 27. září. Studující rodiče můžou od zítřka požádat o novou státní podporu. Dostanou až 1/3 minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš s ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Pogačara, vede Vueltu o 1:18 před dalším Slovincem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve 30. průběžného pořadí. Ráno ještě bude skoro jasno až polojasno. Od západu začne přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Dopoledne místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Jitka Zelenková nám dospívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Doufám, že vás taky potěšila. No a teď už dnešní noviny, jak bylo řečeno, tak co se v nich píše, začnu regionální přílohou Mladé fronty dnes. Galerie přidá tisíce nových exponátů. 5 let po otevření se Dvorská galerie minerálů rozšíří o novou výstavní plochu 600 metrů čtverečních, kde nabídne zejména české polodrahokamy. Už teď soukromá galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem patří s výstavní plochou 1600 metrů čtverečních mezi největší instituce svého druhu v Evropě. Kvůli rostoucí návštěvnosti do roka vznikne další křídlo s plochou 600 metrů čtverečních. Ročně galerii navštíví přes 20 000 lidí. Nová část se otevře příští léto a bude tu stovka vitrín a 3 000 minerálů. Podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes můžete si přečíst. 5 lesců uvázlo v noci ve skalách, píšou dnes taky regionální noviny. Náročnou noční záchranu 5 lidí mají za sebou hasiči v Atršpachu. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci více než 10 hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset několik metrů nad zemí, další 4 čekali těsně pod vrcholem. Zásah skončil kolem 5:45 ráno v sobotu. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Broumova a Velkého Poříčí, kde jsou také hasiči s lezeckou specializací. Dobrovolní hasiči z Teplic nad Metují a Atršpachu, zdravotnická záchranná služba a dobrovolníci ze skalní záchranné služby, ti všichni se na záchraně těch osob podíleli. Podrobnosti si můžete přečíst v dnešních novinách. No a ještě Právo tady máme a tady píšou, že Lobkovický palác na hradě Kost vypadá jako v 19. století. Do finále míří velká rekonstrukce Lobkovického paláce v horním areálu hradu Kost na Jičínsku. Palác po obnově omítky za pomoci tradičních postupů změnil svůj vzhled, odpovídá stavu po poslední zásadní opravě v 19. století. Jinak hrad Kost patří rodině Kinských dal Borgo, rekonstrukce ovlivnila návštěvnickou sezonu jenom minimálně, no a rekonstrukce paláce zahrnuje kromě obnovy pláště budovy, včetně sanace zdiva, omítek, dveří a oken, také pro věření stavu skalního masivu a jeho stabilizaci. Součástí je i interiérová část. V přízemí, kde bývaly kanceláře pro správu hradu v 19. století a pokladna, vzniknou 2 expozice o historii hradu. A víc už si můžete dočíst sami. Na straně číslo 18 tomu v článku podrobně věnují, takže do Práva se můžete dnes také podívat.

0: počasí.
1: Tak dnes nás během dopoledne čeká déšť, teď ráno bude ještě skoro jasno až polojasno, od západu pak začne postupně přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo, odpoledne místy s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami musíme počítat a odpoledne začnou srážky od západu zase postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno, večer přechodně až do vyjasňování. Teploty dnes 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů, v noci nás čekají srážky jenom ojediněle a teploty 14 až 11, no a zítra už čekáme spíš slunečnou oblohu, přes den ale může být až oblačno, takže zítra ráno bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno a hlavně na horách s ojedinělými přehánkami. No a teploty zítra 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Za chviličku už sportovní, dnes fotbalové informace. Ve fotbalové lize oslabený Hradec Králové prohrál v Liberci 0-2 a vy o tom tedy už za pár minut v dobrém ránu uslyšíte.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech.

0: Sport.
1: Tak v šestém kole šance ligy fotbalisté Liberce porazili Hradec Králové 2-0. Od šesté minuty přitom hráli přesilovku po vyloučení hostujícího Františka Čecha. No a to byl podle aktérů zápasu klíčový moment nedělního duelu pod Ještědem.
2: Samozřejmě to ovlivnila ta červená karta v úvodu zápasu, kdy jsme pak prostě 85 minut hráli o jednoho míň, ale myslím si, že stejně jsme Liberec do nějakých velkých šancí nepouštili a paradoxně první počas jsme tam měli určitý příležitosti, které jsme mohli využít.
3: Nabídl komentář hradecký obránce Daniel Horák. Hodně zklamaný byl trenér východočeského celku David Horejš. Vrátil se ke klíčovému okamžiku zápasu.
4: Jsme se ho stížili absolutním nesmyslem, který jsme tam vymysleli v té obraně. Doteďka tu situaci prostě nechápu, že takhle se nemůžeme v téhle situaci zachovat jako na začátku utkání. Tam prostě nemůže jít hráč do skruzu, tam to musím se snažit prostě dohrát na začátku toho utkání a snažit se prostě to hráče vychýlit. Hrubý ovlivnění toho zápasu. Já nemůžu tím hráčům vytknout vůbec nic, ale nechci, aby tady zase jsme byli chváleni, že jsme hráli super. To je všechno perfektní, hráli jsme dobře. Vím to, ale my zase nemáme nic.
3: To na domácí straně vládla spokojenost tříbodového zisku. Ne tak úplně z předvedeného výkonu. Pokračuje trenér Branislav Fodrek.
5: Máme velkou radost, hlavně z vítězstva proti výbornému superovi a ty body. Jsem rád, že jsme dokázali zvítězit doma, i když ten zápas nebyl samozřejmě ideální z naší strany. Možno po horné stánky to bylo také trápeně. Si to musíme vyhodnotit asi, či nám pravděpodobně ta červená karta ublížila, bylo tam veľa ľahkých strát, nebyli jsme taky dobře uložení na tom ihrisku, ale na druhé straně aj takéto vítězstva jsou velmi cenné a jsme určitě rádi za ty tři body, ale víme, že ten výkon nebyl ideální a určitě máme velký prostor na zlepšení.
3: První gól připravil pro Lukáše Maška po rozehrávce přímého kopu Vasil Kušej.
6: Pro nás strašně cenný tři body. Myslím si, že tyhle ty body nás můžou odrazit do lepších výkonů. Samozřejmě extrémně těžký zápas. Červená karta hodně ovlivnila potom průběh utkání. Myslím si, že jsme trošku tahali za kratší konec potom, trošku jsme byli všude pozdě, ale do druhé půle jsme vstoupili líp, pak už jsme si to prostě pohlídali. Je dobře, že jsme to dohráli vlastně do vítězního konce 2-0.
3: V dalším pokračování šance ligy Liberec v neděli 6. září nastoupí v podještěckém derby na hřišti Jablonce. Hradec Králové už ve středu čeká dohrávka v Brně proti Zbrojovce. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
5: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
6: Je 7 hodin.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Provozovatelé koupaliště v Jaroměři si letošní léto pochvalují. Bezpečnost a majetek v Dobřenicích pomůže hlídat obecní kamerový systém. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc a dnešek přinese mraky, přehánky, později vyjasnění a teploty do 25 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Letošní sezona byla na koupališti v Jaroměři úspěšnější než ta loňská. Zatímco v roce 2025 přišlo 18,5 tisíce návštěvníků, letos to bylo o 3 tisíce víc. Nejvyšší návštěvnost zaznamenalo koupaliště na konci června, kdy za jediný den přišlo víc než 1000 lidí.
8: Extrémně vysoké teploty letošního léta ale také zvedly náklady na údržbu bazénu. V teple se kvalita vody zhoršuje rychleji a k tomu se přidává i znečištění od opalovacích krémů používaných návštěvníky. To kladlo vyšší nároky na čištění a filtraci vody. Pavla Šimková, Český rozhlas.
6: Obec Dobřenice na Královéhradecku zavede kvůli bezpečnosti a ochraně obecního majetku kamerový systém. Zastupitelé se pro něj rozhodli po konzultaci s policií. Pro jejíž potřebu budou taky záznamy sloužit. Obec teď vybírá dodavatele, říká nezávislý starosta Tomáš Sýkora.
9: My jsme vlastně zatím poptali vlastně jenom jednu firmu, která nám dala jako nabídku, s který jsme byli jako úplně jako nadšený. Takže jsme poptali ještě další 2. Předpokládám, že do konce září bychom chtěli mít nejpozději už nabídky a vybranýho dodavatele. Takže realizace předpokládám do konce roku snad.
6: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba 100 poskytovatelů volnočasových aktivit napříč republikou. Tradičně velký zájem je o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
10: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
6: Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O peníze bude možné žádat od 16. září. Další možností jsou programy zdravotních pojišťoven.
7: Sport.
6: První ligové derby pražských S v nové sezóně vyhrála na Letné Slavia 3-0. V tabulce šance ligy je tak na prvním místě o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězili nad Jabloncem taky 2-0 a Plzeň v prvním ligovém zápase pod vedením trenéra Kováče remizovala se Slováckem 1-1.
7: Počasí.
6: Ráno bude ještě skoro jasno až polojasno. Od západu začne přibývat mraků na oblačno až zataženo. Dopoledne místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20. Slabý proměnlivý vítr postupně zesílí na mírný jihozápadní až západní.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Na silnici 33 v Jaroměři se na kruhovém objezdu srazilo osobní auto s cyklistou. Na místě jsou záchranáři, počítejte tam s možným zdržením.
11: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: A 7:04 posloucháte dál Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt od mikrofonu. Dnes je pondělí 31. srpna, no a studentům od zítra začnou školní povinnosti a jednou z nich bylo dřív i to, že nástup na střední a vysokou školu museli oznámit zdravotní pojišťovně. To se ale od začátku letošního roku změnilo, nově mají tuto povinnost pouze školy. Za chviličku řekneme víc spolu s naší reportérkou Janou Házovou, která se tomu věnovala. No a bleskovce dobrého rána pro vás máme i dnes, stejně jako včera a předevčírem, vstupenku až pro 5 osob na 3. mezinárodní výstavu minerálu, která bude teď v sobotu 5. září v Hradci Králové v Aldisu. No a k tomu přidáme i dnes jeden z minerálů, bude to achát, kámen rovnováhy, klidu, sebedůvěry a odvahy. Tak hodně štěstí před 7:30 a ať to dnes v soutěži určitě dobře dopadne. Hezké ráno a samozřejmě ještě jednou příjemné pondělí přejeme.
11: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 12 minut po 7, dobré ráno. No a teď tedy téma, které jsem slíbil a avizoval před chviličkou. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední anebo vysokou školu. Od začátku letošního roku totiž tuto povinnost mají pouze školy, zatímco dřív se o ní dělili i se studenty. Pojišťovny ale i tak radí si pro jistotu zkontrolovat, jestli škola nástup oznámila. A bude to nejspíš potřeba, protože, jak nám řekli někteří ředitelé škol, ne všude o téhleté novince vědí. No a my to teď všechno probereme s naší reportérkou Janou Házovou. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Jak si tedy může student nebo jeho rodič zkontrolovat a ověřit, že je u pojišťovny všechno v pořádku?
1: Nejrychlejší to asi bude přes mobilní aplikaci pojišťovny anebo na jejich webových stránkách. Pokud to ale někomu nevyhovuje, je samozřejmě možné přijít na pobočku a zeptat se. Studenti anebo rodiče se tak vyhnou případným nepříjemnostem. Kdyby totiž pojišťovna o změně nevěděla, měli by pojistné zpětně doplácet.
0: No a co mají tedy dělat, pokud zjistí, že škola nástup studenta pojišťovně nenahlásila?
1: Samozřejmě to pak můžou udělat i sami. Pojišťovně se musí změna nahlásit do 8 dnů od nástupu do školy. V případě středoškoláků tedy do 8. září. A dál platí to, co už jsme řekli. Nahlásit to můžou zase na webu pojišťovny přes mobilní aplikaci anebo osobně na pobočce. Případně také přes datovou schránku, pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: V případě zaslání oznámení do datové schránky VZP je nutné přiložit vyplněný formulář, přihláška a evidenční list pojištěnce. Vždy je také nezbytné doložit příslušný doklad vystavený školou.
1: No a takovým dokladem může být třeba potvrzení o studiu a raději ještě doplním, že ověřit si informaci u pojišťovny by měli také studenti víceletých gymnázií, kteří dokončili nižší ročníky a ve studiu budou dál pokračovat.
0: Proč stát tuhle změnu v ohlašování vůbec udělal?
1: Dřívější postup nemusel být úplně jednoznačný. Na výzvu VZP, která spravuje centrální registr pojištěnců, měli nástupy studentů hlásit školy. Informovat pojišťovnu ale museli ze zákona taky studenti. Takže nakonec se v praxi stávalo, že povinnost ve výsledku nesplnil nikdo, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Počet těch případů nebyl nějak velký, vznikl dluh na pojistném a bylo nutné to tady samozřejmě potom doplatit nebo vysvětlit tu situaci tak, že ten člověk byl studentem a tudíž nevznikla povinnost hradit pojistné jako osoby bez zdanitelných příjmů.
1: Studentům ale radí, aby si u pojišťovny informaci zkontrolovali. Podle něj se totiž může stát, že ne všechny školy stihly se změnou seznámit. A ještě doplním, že školy by neměly nově hlásit jenom nástup do studia, ale taky jeho přerušení anebo ukončení.
0: Důležité věci jsme teď probrali a připomněli s Janou Házovou. Tak za to moc děkuju. Naschledanou.
1: Není záč, naslyšenou. Hezký den.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno vám přejeme v pondělí 31. srpna, dnešek je 243. dnem v tomto roce a svátek má Pavlína, všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Začátek září doprovodí příjemné teploty, úvod nového týdne do Česka přinese zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i zabouří, obloha se ale rychle protrhá a slunečné počasí pak doprovodí příjemné na některých místech i letní teploty, víc mraku a lokální přehánky dorazí hlavně na sever republiky. Teď aktuální teploty, tady v Hradci Králové 15 stupňů, v Trutnově 14, teplo je od rána v Rychnově nad Kněžnou, tam je to kolem 18,5 stupně Celsia, právě teď v Jičíně 15,5 stupně a v Náchodě 16. To je pohled na aktuální teploty, které jsou teď v tuto chvíli venku. No a co nás čeká dál? Během dopoledne déšť, ráno ještě tedy bude skoro jasno až polojasno, ale od západu začne přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo a dopoledne se tedy místy potkáme s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu zase postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Večer pak čekáme přechodně až vyjasňování. Teploty přes den 22 až 25 stupňů a na horách 17 až 20. Tak jestli jste si přibalili deštník sebou do práce, bude se určitě dopoledne hodit, nebo možná se bude dopoledne hodit. Je lepší být připraven, než později zaskočen.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: Bleskovka.
1: Tak pojďme na to. Jdeme si zahrát dnes o jednu vstupenku až pro 5 osob na třetí mezinárodní výstavu minerálu, která bude v Hradci Králové teď v sobotu 5. září od 8.30 v Aldisu v Hradci Králové. Všichni jste zváni samozřejmě. A k tomu přidáme minerál achát, kámen rovnováhy, klidu, sebedůvěry a odvahy. Tak, buďte odvážní, věřte si, já si myslím, že tuhle dámu poznáte. A já napovím, že je to známá česká modelka, která se narodila v Pardubicích.
2: Já vždycky jsem hrozně, jako bych řekla, že od té doby, co jsem odjela v roce 89, tak mě vždycky hrozně ty Čechy chyběly. Já jsem vždycky tenkrát v té době Československo, později Čechy, brala jako vždycky svůj domov a vždycky mě chyběla moje rodina, jazyk, jídlo, prostě všechno, co k tomu patří. Vždycky jsem si přišla taková jako vykořeněná. A ono možná si to člověk víc uvědomí, jak ty Čechy jsou vlastně krásné místo, když tady dlouho nežije.
1: To je pravda. Tak víte, jestli ano, můžete zavolat.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak a máme prvního na telefonu. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den, jestli to není Peštová.
1: A kdo pak volá?
3: Radka z Králov.
1: Dobrý den, paní Radko. Peštová to není. Ale děkuji, že jste to zkusila. Mějte se moc hezky, nashledanou, paní Radko. Tak, teď dáme tedy šanci někomu dalšímu na našem telefonu. Haló, kdo pak tam? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló.
4: Dobrý den, Lukáš.
1: Dobrý den, Lukáši, tak povídejte, co myslíte vy.
4: Tak dlouho jsem přemýšlel, no. Ale myslím si, že to je Tereza Maxová.
1: A přemýšlel jste správně. Je to tak?
4: Paráda.
1: Tereza Maxová se narodila 31. srpna roku 1971 v Pardubicích, takže dneska slaví 55. narozeniny. Jinak oni se pak s rodinou přestěhovali do Ústí nad Labem, kde vyrůstala. No, dneska patří k nejúspěšnějším českým modelkám, věnuje se i charitě, ale když v 18 letech odjížděla do Paříže, tak určitě vůbec netušila, že jednou bude patřit mezi opravdu nejslavnější české modelky. Tenkrát neměla moc peněz, jak vyprávěla, zkušeností a neuměla dokonce ani moc cizí jazyky, ale dneska má za sebou kariéru, o které se většině modelek může opravdu jenom zdát. Má dnes 55. narozeniny, taky moc zdravíme, blahopřejeme samozřejmě. No a vám taky, Lukáši, skvělé.
4: Díky moc.
1: Takže se vyznáte v českých modelkách, to rád slyším. No a jinak vám tedy posíláme cenu a užijte si hezky samozřejmě v sobotu výstavu minerálu tady v Hradci Králové. Je to každoročně velkolepá, úžasná přehlídka minerálů a všech možných kamenů, vzácných i drahých. Takže určitě si to užijte. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Taky, nashledanou.
1: Tak teď ještě písnička v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a za 3 minuty už bude 7:30.

0: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Koupaliště ve Vamberku letos navštívilo víc než 12 000 lidí. Podle provozovatele jde ve srovnání s předchozími lety o průměrnou návštěvnost. Nejsilnějším měsícem byl červen, naopak srpen za očekáváním zaostal kvůli chladnějšímu a deštivějšímu počasí. Do Kutnohorské ulice v Hradci Králové se po dvouměsíční uzavírce znovu vrátí auta. Úsek mezi kruhovým objezdem a odbočkou na Pražskou třídu se pro veškerou dopravu plně otevře dnes v noci. Od zítřejšího rána se na své původní trasy vrátí taky autobusy městské hromadné dopravy. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice. Města v Česku čím dál častěji omezují ranní provoz aut v okolí základních škol. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy a zapojuje se do nich stále víc obcí, včetně Hradce Králové. První fotbalové derby pražských S v nové sezóně skončilo na Letné jasnou výhrou hostující Slávie 3-0. O bod za vedoucí Slávii je v tabulce šance ligy Liberec, který v šestém kole porazil Hradec Králové 2-0. Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1 a Teplice zvítězily nad Jabloncem 2-0. Ráno bude ještě skoro jasno až polojasno. Od západu začne přibývat oblačnosti, na oblačno je zataženo. Dopoledne místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Právě denní tisk.
1: Pojďte se spolu s námi ještě jednou podívat, co píšou dnešní, tedy pondělní noviny. Propojení D11 na Polsko bude pro začátek bez poplatku, píše dnešní regionální, třeba hradecký deník. Dělníci usazují betonové protihlukové stěny, montují svodidla, na mostech dokončují římsy a provádí izolace. Vozovka je vyasfaltovaná z 80%, napojení na hraničním přechodu na polskou S3 hotové. Stavba dálničního úseku v Královci míří tedy do finální fáze. Řidiči se poprvé svezou po 3 kilometrech nové dálnice D11 v pátek 27. listopadu. No a díky tomu bude polská S3 využívaná v celé své délce, oznámil generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Je tady k tomu článek v hradeckém deníku nebo v regionálním deníku, takže si můžete prostudovat ještě další podrobnosti. No a já už se dívám do Mladé fronty dnes, kde píšou, že Hradec teď žije muzikou a nejen muzikou, pokračují královské slavnosti. Frontman pardubické vypsané fixy Mardy v pátek odpoledne otevřel hradecké královské slavnosti s hodinovým koncertem před katedrálou svatého Ducha na Velkém náměstí v Hradci Králové. Páteční večer pak pokračoval a vyvrcholil třeba strhujícím koncertem k 80. Michala Prokopa a Framus Five v letním biografu Širák, kde v plném nasazení s houslemi Jana Hrubého a kytarou Pavla Marcela zazněly jeho největší hity jako Kolej, Yesterday, Bitva o Karlův most a tak dále a tak dále. No a sílící déšť s bouřkou nicméně utnul. Žádané přídavky, vitální zpěvák s úžasnou hlasovou formou se vytrvalému publiku pod deštníky moc omlouval a říkal, teče nám do vercajku. Koncerty pokračují ale i dnes. Na letní scéně u Adalu vystoupí třeba v 19 hodin balkánská dechovka Sun City, Brass a v 21 hodin kapela Žamboši. Ve středu v podvečer vypukne pak na louce v ulici Akademika Bedrny balónové nebe i s velkým hromadným startem. Slavnosti v novém formátu potrvají v Hradci Králové až do soboty. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního celostátního práva, kde píšou, že v Nepálu se dál pohřešují tisíce lidí. Na nejméně 781 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která minulý týden ve středu zasáhla severní Nepál. Jak uvedl včera tamní úřad pro zvládání katastrof, přes 2000, možná i ke 3000 lidí se stále pohřešují. Mezi nimi i 592 cizinců. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů nejméně 16 lidí. No a podrobnosti k tomu přinášejí taky dnešní noviny, takže i o tom si můžete právě v dnešním denním tisku přečíst. My vám přejeme dobré ráno a za chvilku už bude 7:45.

0: Equinox a Jurit Mix, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak za minutu bude 7:45. Dobré ráno z Hradce Králové, v pondělí 31. srpna, teď pozor, jedno takové slovo, syndaktylie vyslovím, ano, povedlo se mi, když jsem to nedoufal, ale nakonec se teda podařilo. Syndaktylie, víte, co to je? Jestli nevíte, poslechněte si za chviličku rubriku Co v učebnicích nebylo, řekne nám to Martin Písařík. No a my si teď povíme, co nás čeká venku.
1: Počasí.
0: Během dopoledne čekáme déšť, teď ale ještě může být ráno někde skoro jasné nebo polojasné. Od západu začne přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. No a jak jsem říkal, dopoledne místy musíme počítat s deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne pak začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost bude ubývat až na polojasno a večer přechodně může být až jasno. Teploty dnes 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Tak vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Užijte si poslední prázdninový den a za chviličku si poslechněte Martina Písaříka, jak jsem slíbil a avizoval. Dobré ráno.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Jičín bude od 1. září dražit parcely pro domy v bývalých kasárnách. Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Tenista Novak Djokovic skončil na US Open už v prvním kole a dnešek přinese mraky, přeháňky, později vyjasnění a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Jičín bude od zítřka dražit 15 parcel pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Jde o pozemky, které se neprodaly v prvním dražebním kole na přelomu května a června. Do prvního kola dražby teď půjdou 4 pozemky pro stavbu bytových domů. Další pozemky by město v budoucnu mohlo prodávat v místě bývalého vojenského bunkru. Dražby se budou konat 1. až 3. září a 7. září. Národní památkový ústav umožnil včera vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků a dalších památek ve své správě. Vstupenky bylo nutné rezervovat dopředu. V Královéhradeckém kraji lidé mohli zdarma vidět zámky v Náchodě, Opočně, Hrádku u Nechanic nebo v Ratibořicích. Vstupné se neplatilo ani v hospitálu Kux.
2: Všechna místa na nedělní prohlídky lidé rezervovali, část zájemců ale nakonec nedorazila. Podle kastelánů ve zmíněných památkách šlo o zhruba 30% návštěvníků. Poškodilo to především ty, kteří naopak o potřebě dřívější rezervace nevěděli, na památky přijeli a na prohlídkové okruhy se následně nedostali. Ne všichni totiž byli ochotní čekat až do poslední chvíle, jestli objednaní lidé přijedou anebo ne. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem, než je letošních 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
3: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
1: Zvýšit by se podle Rakušana mohlo zdanění nikotinu nebo majetku.
4: Sport.
1: Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovic skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál 3-2 na sety s Marianem Navonem z Argentiny. 39-letý Djokovic celý zápas bojoval nejen se soupeřem, ale také se zdravotními problémy.
0: Počasí.
1: Ráno bude ještě skoro jasno až polojasno. Od západu začne přibývat mraků, na oblačno až zataženo, dopoledne místy s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20. Slabý proměnlivý vítr postupně zesílí na mírný jihozápadní až západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 si dejte pozor cestou do Prahy. Na 61. a půltém kilometru stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A 8:04 pokračuje dál. Pondělní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás všechny vítáme do nového dne. Dnes je pondělí 31. srpna, jak jsme říkali, svátek má Pavlína. Do kalendáře se ještě podíváme trošku blíž v kalendáři Petra Jungmana chvilku před 8:30. No ale ještě taky budeme mluvit o tom za chviličku, že sehnat ubytování na vysokoškolských kolejích v Hradci Králové je i letos pro mnoho studentů problém. Kapacita Palachových kolejí je pro tuto chvíli plně obsazená a stovky žádostí musela univerzita odmítnout. Jaké tedy jsou šance, že se místa ještě uvolní a o kolik se od září zvedne kolejné? I na to odpoví naše reportérka Adela Kavříková za malou chvíli. Hostem po 8:30 pak bude Lucie Pecinová, oblíbená učitelka fyziky a biologie Chrudimského gymnázia Josefa Resla, která ve svých hodinách často využívá didaktické hry, aby studenti látku lépe pochopili a aby místo tradičního biflování zapojili víc svoji vlastní hlavu, svoji vlastní zvídavost, strategii, improvizaci, kreativitu, aby to zkrátka víc bavilo, tak si tuhle metodu taky představíme po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se dál s námi hezky vstává. Dobrý den.

0: Helsing teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 2 minuty už bude 8:45. No a zájem o ubytování na kolejích Univerzity v Hradci Králové převyšuje i letos jejich kapacitu. Všech téměř 900 lůžek na Palachových kolejích už je rozebraných, no a náhradní řešení tak musí hledat stovky studentů. Ceny kolejného se zároveň od září mírně zvýší. Místa na kolejích by se ale měla během roku postupně uvolňovat. No a my to teď všechno probereme s naší reportérkou Adélou Kavříkovou, kterou zdravím. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno.
0: Tak o kolik letos poptávka převyšuje tu nabídku a kolik žádostí musela škola odmítnout?
2: Univerzita eviduje přetlak poptávky o 29%. V reálných číslech to znamená, že škola musela odmítnout 343 žádostí. Situace tak zůstává podobná jako v minulých letech. Hradecká univerzita přitom letos studentům nenabízí žádné náhradní kapacity u jiných subjektů, například u Univerzity Karlovy, jak tomu bývalo v minulosti. I hledání případného soukromého podnájmu tak nechává plně na samotných studentech.
0: Pokud student ubytování nezíská teď, tak má ještě šanci, že se pro něj třeba později během roku najde místo?
2: Taková šance tady je a škola studentům doporučuje, aby situaci dál sledovali. Z přehledu vývoje obsazenosti kolejí za minulá období totiž vyplývá, že se kapacita uvolňuje průběžně. Hned po oficiálním nástupu k ubytování škola očekává uvolnění zhruba 10 lůžek. Od poloviny prosince by to mělo být dalších až 10 až 15 míst a největší posun pak zřejmě přijde na začátku letního semestru, kdy se obvykle uvolní 30 až 35 lůžek. Je to dané tím, že studenti odjíždějí na zahraniční pobyty, skládají státnice nebo studují z domova. Ten samotný přehled i nabídku volných lůžek škola průběžně zveřejňuje na svém webu.
0: No a jaké jsou ceny za ubytování a v jakém prostředí budou studenti bydlet?
2: Ceny ubytování od 1. září vzrostou o 2,5%, což odpovídá meziroční inflaci a reálně to dělá navýšení o několik desítek korun měsíčně. Denní sazba se pohybuje od 118 korun na třílůžkovém pokoji po 253 korun za jednolůžkový pokoj. No a pokud jde o stav Palachových kolejí, tak univerzita během prázdnin dokončila výmalbu jednoho z bloků a navázala tím na celkovou rekonstrukci vnitřních prostor z minulých let. Teď připravuje instalaci fotovoltaiky a modernizaci venkovního areálu před kolejemi.
0: A to všechno zjistila Adéla Kavříková. Děkujeme za to. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Čechami postupují bouřky, hrozí silné nárazy větru. Je to taková ta studená, zvlněná fronta, na které se tvoří četné přeháňky a bouřky. Je to takový oblačný val s deštěm a bouřkami, který jsem teď viděl i na novinkách, někde video ze západní části naší republiky. No, jak to bude vypadat u nás v Královéhradeckém kraji, to už ví a řekne nám taky Tomáš Popelka, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak dorazí to
2: máte
1: i k nám?
2: Máte pravdu, od západu tam postupuje studená fronta, ta už momentálně na úrovni Prahy, ale před ní se vytváří takové slabší přehaňky i na našem území, četnější bylo hlavně v té východní polovině kraje, no a potom dopoledne dorazí tady ta zmíněná fronta, na ty se objeví přehaňky a může se tam objevit i bouřka. No a po obědě už by měla tato oblačnost odcházet dál na východ a postupně nám zase srážky bude ustávat, oblačnost se bude protrhávat k večeru a večera tam by se mohlo přechodně až vyjasňovat. No a teploty dneska maximálně 22 až 25 stupňů, vítr ještě před frontou slabý, proměr výzor 3 metrů, bude zesilovat na mírný, jeho západně až do 6 metrů. No a zatímco, jak jsem se díval na ty úhrny srážek, je to většinou těch 3 do 10 mm na západě republiky.
1: No a co nás čeká pak dál? Jaký bude zbytek toho týdne, který je před námi? Protože tam už to vypadá docela pěkně i na letní teploty opět.
2: Jo, už v noci bude polojasno, oblačno a pouze při přechodě zvětšené oblačnosti by se mohla objevit přehánka hlavně na horách, teploty by do rána klesly na 14 až 11. No a zítra ráno jasno nebo skoro jasno a přes den polojasno, oblačno a zase hlavně na horách by se mohla objevit oddělené přehánka, teploty zítra 20 až 23, ale na severu kraje jenom kolem 18. A v těch dalších dnech postupně už to bude spíš většinou jako je polojasné až oblačné počasí, srážky budou velice sporadické a slabé. No, v podobě přeháněk a teploty ráno většinou mezi 14 až 10 stupni, ale odpoledne do 25.
1: Dobře, tak děkujeme za předpověď i za ten výhled dnes do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomáši Popelkovi. No a samozřejmě se uslyšíme zase dopoledne ještě a upřesníme si to, jak ten vývoj toho valu těch bouřek a oblačnosti postupuje. Děkuju, pane Popelko, nashledanou, hezký den.
2: Hezký den.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
1: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
1: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kvůli přestavbě hlavního hradeckého nádraží budou 2. září výluky na 4 tratích, které z Hradce Králové vedou. Vlaky České dráhy nahradí autobusy. Výluky začnou ve 20:15 a potrvají do půlnoci. Některé státní hrady, zámky a další památky byly včera přístupné zdarma, třeba i hrádek u Nechanic. Nabídku připravil Národní památkový ústav. Akce se zopakuje 27. září. Studující rodiče můžou od zítřka požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Pogačara, vede Vueltu o 1:18 před dalším Slovincem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve 3. desítce průběžného pořadí. Ráno ještě bude skoro jasno až polojasno. Od západu začne přibývat mraků, na oblačno až zataženo. Dopoledne místy s deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé i s bouřkami. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřena silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 8 hodin 38 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dnes je pondělí 31. srpna, už zítra začíná škola, tak si teď v dobrém ránu s naším hostem budeme povídat o tom, jak proměnit složitou látku v zážitek, na který se budou studenti těšit. Oblíbená učitelka fyziky, biologie a matematiky Chrudimského gymnázia Josefa Resla, Lucie Pecinová, možná našla recept v didaktických hrách a tak v jejich hodinách místo tradičního biflování vítězí kreativita, strategie a přirozená zvídavost, jak jsem slyšel. Paní učitelko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím. Tak co zítra? Těšíte se do školy taky?
1: Těším a i trošku bojím.
0: Jo, jak to?
1: Čeká mě nová role od zítřka budu třídní učitelka.
0: Třídní učitelka.
1: Takže jsem na to trošku i zvědavá a zároveň se trošku bojím té administrativy a práce okolo, ale my se s tím nějak popereme s těma dětma určitě.
0: Věřím. Jinak jako školačka jste to prožívala jak tyhle ty dny po prázdninách těsně před školním rokem? Já si teda jako musím přiznat, že moc jsem to neměla rád, jako nechtělo se mi samozřejmě.
1: Tak asi jako každému dítěti jsem měla ráda ty prázdniny, to volno, že se nemusí brzo ráno vstávat, ale na jednu stranu se člověk do té školy těší na spolužáky, na kamarády, na různý výlety, protože naše gymnázium, na které jsem i právě chodila, tak pořádalo velkou spoustu akcí, jezdili jsme všude možně, takže byla tam taková ta nechuť, ale zároveň i radost a natěšení.
0: A to je důležité říct, že je i na co se těšit určitě.
1: Tak.
0: Jaké byly vaše oblíbené předměty ve škole? Když jsem říkal, že dneska učíte biologii, fyziku a matematiku především, tak byla to třeba ta matematika, kterou jste měla ráda?
1: Já jsem měla odjakživa vždycky ráda matematiku a i biologii, ta mě jako zajímala. No a fyziku na základní škole, tý jsem se bála.
0: Fyziky jste se bála?
1: Já jsem se fyziky bála, já jsem kvůli fyzice nechtěla jít na gymnázium.
0: Aha.
1: A pak vlastně na gymnáziu jsem dostala paní učitelku, která byla úžasná a díky ní vlastně jsem se začala té fyzice věnovat trošičku více, začala jsem ji studovat.
0: Takže na základní škole ne, fyzika.
1: Já si myslím, že asi prostě ještě jsem nebyla v té fázi, kdy jsem byla schopná to pochopit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to pro mě bylo trošičku něco náročnějšího a úplně nepředstavitelného. A pak vlastně na té střední škole už je člověk vyspělejší, už mu to trošku jinak myslí. A ještě paní učitelka byla opravdu hrozně hodná a krásně nám vysvětlovala příklady všechno, takže tam to bylo, tam byl zlom.
0: Takže osobnost toho učitele je taky
1: určitě hodně významná role a i vztah k tomu předmětu a celkově i vztah k těm žákům. Hmm. Jestli ten učitel s nima komunikuje, nějak reaguje, jestli třeba i trošku vtipkujou spolu během té hodiny, anebo naopak je to takovej ten přísný učitel, který se striktně drží těch hranic, čistě teď jsme ve škole, budeme se věnovat výuce, nic jiného nás nezajímá.
0: A jste chtěla být učitelkou?
1: Chtěla. Já tím, že mě opravdu bavila ta matematika, pak na gymnáziu se přidala ta fyzika, biologie, tak jsem si jako říkala, co jiného de facto, že přece jenom člověk je trošku omezený tím, co zná. A mě to bavilo. Já mám sestru a dvě mladší sestřenky a my jsme si vždycky hráli na školu.
0: A vždycky jste byla paní učitelka.
1: Ano, vždycky jsem opravovala ty písemky a všechno možný, takže.
0: Krása. No, musíme říct taky, že byste vystudovala ale přírodovědeckou fakultu Univerzity Hradec Králové, takže nikoli v pedagogii. Jak by se dalo očekávat.
1: Ale měla jsem obory se zaměřením na vzdělávání a poté vlastně pro střední školu navazující magisterské. Je to zvláštní, že to spadá pod přírodovědu, ale já jsem za to ráda, protože na přírodovědě tady v Hradci jsou úžasní lidé, jsou hrozně hodní, pomáhali nám, krásně nám vše vysvětlovali, materiály, takže neměnila bych.
0: Co to tedy jsou ty didaktické hry, o kterých si budeme dneska v dobrém ránu povídat?
1: To nejde úplně jednoduše říct, protože je to takový pojem, který se objevuje v pedagogice, v psychologii, takže těch definic je opravdu velké množství, ale ty definice by měly mít nějaký takový ten základ společný. Takže je to taková, dejme tomu, hra. Měla by být dobrovolná, měla by mít jasně stanovená pravidla, měla by tady být šance tu hru za určitých podmínek opět zopakovat. No a aby byla opravdu didaktická, tak ještě musí mít didaktický cíl a didaktický obsah.
0: To znamená, musí umět něco naučit. Vlastně.
1: Tak, anebo zopakovat, procvičit, nebo zavést něco nového. No, aby opravdu tam prostě, aby to nebylo, že si tam zahrát do stihy, ale prostě třeba tam bylo i nějaký, já nevím, tak dostanete peníze za to, že budete odpovídat na nějaké otázky nebo že splníte nějaký úkol zaměřený na tu látku,
0: kterou probíráte.
1: Tak.
0: Jak jste se k ním dostala, k těm hrám didaktickým?
1: Právě tady na univerzitě díky paní doktorce Křížové, protože my, když jsme vlastně asi ve druhém ročníku si začali vybírat bakalářský témata, tak jsem se obrátila na tehdejšího pana děkana, teď už je to pan rektor Kříž, s tím, že bych chtěla dělat pracovnictví ve fyzice. A on to není úplně didaktik, takže mě přesunul de facto na jeho manželku, paní doktorku Křížovou, což už je didaktička fyziky, a ta najednou vykouzlila pojem didaktické hry.
0: Mm-hmm.
1: Já v tu dobu vůbec nevěděla, co to je. já jsem se tak jako trošičku vyděsila, protože jsem si to nejprve neuměla představit. A jak jako jsem potom začala hledat a zkoumat všechno možný, tak najednou mě cvaklo, no tak můžu dělat pexeso, můžu dělat kvarteto, nějakou tajenku, kahut. A už to jelo a začalo mě to bavit a vlastně pokračovala jsem v tom na magisterském studiu v rámci diplomové práce a pak jsem vlastně nastoupila i na doktorantské studium.
0: A chápu to správně, že ty hry si vlastně didaktické v rámci toho studia vytváříte sama,
1: ano,
0: pro ty studenty.
1: Vždycky čerpám nějakou inspiraci, třeba pexeso, klasicky známá hra, akorát tam do toho hodím třeba planety sluneční soustavy a žáci mají je to propojovat. Takže ano, vytvářím tak nějak sama.
0: Tak já jen připomenu, že naším dnešním ranním hostem je Lucie Pecinová, oblíbená učitelka fyziky, matematiky a biologie Chrudimského gymnázia Josefa Resla. Budeme si o didaktických hrách za chviličku povídat dál.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Lucie Pecinová, oblíbená učitelka fyziky, matematiky a biologie Chrudimského gymnázia Josefa Resla, která ve svých hodinách často využívá, jak jsme říkali, didaktické hry, aby studenti látku lépe pochopili a aby místo toho tradičního biflování zapojili více taky vlastně zvídavost, strategii, improvizaci, kreativitu, aby je to zkrátka víc bavilo, je to tak. Ale to biflování se asi nedá nahradit úplně.
1: Nedá, bohužel ne, tam přece jenom je potřeba, aby něco se ty žáci naučili, něco si propočítali, ale takhle aspoň nutíme trošku třeba si něco zopakovat nebo připomenout, anebo i procvičit trošku jiným způsobem než klasický, tady máš příklad a počítej.
0: Jasně. Vzpomenete si na svoji první takovou didaktickou hru, kterou jste vymyslela pro studenty?
1: Já si myslím, že to bude Divočákovo bludiště, což je vlastně prostě hra, kdy děti chodí takovým jako bludištěm, během toho tam mají jednotky délky a oni mají za úkol je převádět, sčítat, odčítat, takže si najdou cestu, teď tou cestou to propočítají, dojdou do cíle, no a tam jim vyjde hodnota v kilometrech za hodinu plus minus, kolik dokáže běžet prase divoké, aby když tak věděli, jak rychle před ním mají utíkat.
0: A jak rychle teda? To si musím spočítat.
1: Tak, nejlépe.
0: Dobře, no a jaký ohlas to má u vašich studentů třeba tohleto všechno?
1: Já myslím, že víceméně asi pozitivní, co jsem se jakoby bavila s těmi ročníky, kde jsem opravdu ty aktivity využívala plně, tak to víceméně chválili, ale tady zase vždycky jakoby záleží na tom ročníku. Já jak učím na gymnáziu, tak už jsem se taky setkala, že právě třeba studenti úplně už nechtěli to hračičkování, ale spíš chtěli takový ten skoro až vysokoškolský způsob, prostě čistě přednášky. A naopak pak jsem měla třídu, kde prostě, když jsem přišla s aktivitou, tak vždycky nadšení, radost, že prostě to byla trošičku pro ně změna. A i oni sami uznali, že vlastně, když vytáhnu nějakou aktivitu, hlavně na to opakování pro cvičování, tak pak před písemkou najednou zjistí, kolik už toho umějí a vlastně ani se nemusí tolik učit.
0: To je ta klasická škola hrou.

0: únikovku a to ta příprava, to už byly řádově hodiny. A myslím, že když jsem dělala první, tak to bylo možná i pět vyloženě hodin čistého času, než jsem to všechno tak nějak jako propojila, dahla dohromady. No a pak jsem šla s tou hrou do výuky a po 20 minutách na mě děti koukali, že mají hotovo.
1: Zvládli to za 20 minut.
0: Ano, takže
1: zatímco vy jste si zatím lámala hlavu 5 hodin.
0: Tak, ale zase výhoda je, že když už to mám hotový, vytvořený, jasně, tak já to můžu opakovaně používat.
1: A stává se, že děti třeba odhalí třeba i nějakou chybu v tom, v té hře, která, na kterou se opomněla, nebo že vás často opravují?
0: Dost často, protože učitel je jenom člověk, takže já jim vždycky říkám, když něco dělám, zkontrolujte to po mně, přepočítejte si ty body v písemce, jestli tam někde nemám nějakou chybičku, a v těch hrách oni objeví, protože já, když to třeba vymýšlím, vytvářím, tak nepromyslím všechno. Jo, nenapadne mě, třeba typicky vymýšlela jsem kvarteto, vydělala jsem kvarteto, přišla jsem do výuky a já jsem to jako malá hrála s dětma, tak jsem automaticky předpokládala, že všichni znají pravidla. A najednou, ejhle, a Pančoku, jak se to hraje? Takže pak jako člověk prostě během toho, když tu hru zkouší v té hodině, tak zjistí, tohle je potřeba trošičku poupravit, tohle je trošičku potřeba dovymyslet, tady by to asi bylo lepší trošku jinak formulovat, ale to prostě ten učitel, když tu hru vytvoří a nejí poprvé do výuky s ní, tak to neví. Takže prostě potřeba to ještě upgradeovat, dovymýšlet, dovytvářet, upravovat.
1: Jasně. My se bavíme o výuce matematiky, biologie a fyziky, co třeba ostatní předměty. A jsou u vás na gymnáziu ostatní učitelé, kteří třeba zaklepou u vás v kabinetu a třeba zeptají se, jsou zvědaví, jako, jak to děláte, co to jsou ty didaktické hry, jestli by to mohli použít třeba i, já nevím, ve své hodině, ve své při výkladu.
0: Většina didaktických her je univerzální. Jo, tam je většinou nějaký princip, třeba právě to kvarteto, a pak už je vlastně na tom učiteli, jestli si tam dá něco z fyziky, nebo si tam dá z angličtiny nějaké propojování pojmů. Takže ty hry opravdu se dají použít víceméně, bych řekla, snad skoro asi ve všech předmětech, ale záleží si na tom učiteli a myslím si, že ten zájem o ty hry je, že opravdu není to vážně, že by kolegové třeba za mnou chodili s dotazy, ale spíš jako, že se zajímají, nebo třeba řeknu, hele, teď jsem tohle vymyslela, chtěla bych to vyzkoušet, a oni jo, a jak to funguje, a teď si povídáme, a nebo třeba kolegové fyzici, tak já jsem jim automaticky řekla, hele, mám vytvořený tohle, je to u mě v kabinetě, kdykoliv, cokoliv z toho budete chtít, přijďte, podívejte si, buďte si. Nebo třeba s jedním kolegou jsme domluvení, že když budu mít nějakou zajímavou aktivitu nebo něco, co třeba jsem zkusila vymyslet, ať už z fyziky, nebo třeba i na biologii se mi byl podívat, že mu mám říct a že moc rád přijde na hospitaci.
1: Krása.
0: Takže je to opravdu.
1: Co byste popřála a vzkázala dětem a studentům, kterým se zítra nechce do školy?
0: Ať se toho nebojí, ať ráno vyrazí pravou nohou s úsměvem na tváři, a ono v té škole je i spousta možností, jak si to zpříjemnit, užít, zasmát se, a i kdyby, tak minimálně ty výlety za to stojí.
1: Říká Lucie Pecinová, učitelka fyziky, matematiky a biologie Krutimského gymnázia Josefa Resla, a i vám přejeme samozřejmě příjemný a hravý nový školní rok, paní učitelko. Děkuju.
0: Děkuju.
1: Nashledanou. Tak a to je všechno. Od mikrofonu se loučí Jakub Šmic. Dobrého rána, za chviličku už po 9. hodině dnešní Habaděj dopolední s Pavlou Kindernajovou.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Návštěvnost koupališť byla v našem kraji v letošním létě průměrná. Počet obětí nepálských bleskových povodní stále stoupá. Hradečtí fotbalisté prohráli v Liberci. Dnešek přinese mraky, přehánky, později vyjasnění a teploty do 25 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Na koupalištích v Královéhradeckém kraji končí hlavní sezóna. Letošní jaro a léto bylo podle meteorologických měření nadprůměrně teplé. Přesto se to na návštěvnosti významně neprojevilo.
3: A to i proto, že sezóna začala obvykle až v polovině června, srpem pak přinesl naopak několik chladnějších dní. Třeba v Jičíně byla návštěvnost 8. nejvyšší za 16 let fungování koupaliště. V Trutnově sice přišlo o několik tisíc lidí víc než v loni, ale to byla sezóna špatná. Hradecké koupaliště Flošna, které funguje už 17. rokem, zatím počet letošních návštěvníků nevyčíslilo. Sezóna bude ještě několik týdnů pokračovat. Oznámilo ale, že za dobu své existence přivítalo už 1,5 milionu lidí. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
1: V okolí Bělče nad Orlicí jsou nově instalované pachové ohradníky. Mají snížit riziko střetu se zvěří. Zvěř mají pomocí pachového odpuzování odradit od pohybu v blízkosti silnice. Nejde ale o fyzickou zábranu a řidiči proto musí být stále opatrní, hlavně za šera a v noci. V místě by měl jet pomaleji a sledovat okolí vozovky. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvláštní katastrofy je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky víc než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů.
2: Sport.
1: V šestém kole šance ligy fotbalisté Hradce Králové prohráli v Liberci 0-2. Od šesté minuty přitom hráli bez vyloučeného Františka Čecha. Hodně zklamaný byl po utkání kouč východočeského celku David Horejš. Zápas podle něj rozhodla právě brzká červená karta.
4: Jsme se ho stížili absolutním nesmyslem, který jsme tam vymysleli v té obraně. Doteďka tu situaci prostě nechápu, že takhle se nemůžeme v téhle situaci zachovat jako na začátku utkání. Tam prostě nemůže jít hráč do skluzu, tam to musím se snažit prostě dohrát na začátku toho utkání a snažit se prostě to hráče vychýlit. Hrubý ovlivnění toho zápasu.
2: Počasí.
1: Čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, od západu se ale zatáhne a dopoledne se místy objeví přehánky, déšť, ojediněle i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20. Slabý proměnlivý vítr postupně zesílí na mírný jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne, Pavla Kindernajová už zdraví. Zábaděje Českého rozhlasu Hradec Králové. První v tomto týdnu, ale úplně poslední v měsíci. Máme pondělí 31. srpna, definitivně se loučíme s prázdninami a létem, které u nás v kraji vrcholilo třeba i tradičními královskými slavnostmi. Pokud jste úvod nestihli, nevadí, za chvíli vám nabídneme i reportáž. Podíváme se i do Kostelce na Turlicí, kde se včera konala velká oslava jubilejního výročí pochoutkového roku. A v radioporadně dnešní otevřeme téma, které se týká v podstatě každého z nás. Co člověka drží při životě? No je to pohyb, dobrá paměť, vztahy, humor, pocit užitečnosti a vědomí, že jsme pořád součástí světa, že se s námi počítá, i když už třeba nejsme nejmladší. Se Silví Pecharovou, koordinátorkou sociálních služeb z Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové, budeme mluvit o aktivizačních hrách, taky o rehabilitaci a podpoře těch, kteří o své blízké pečují doma. Dobrý poslech a příjemný start do nového týdne s Českým rozhlasem Hradec Králové.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Máme 31. srpna, když se řekne 31. srpen, zpíváte si, uleví se vám nebo přelétne lehký stín podzimní reality. Asi jak komu, ale poslední den prázdnin je, řekla bych, takový zvláštní čas, takový meziprostor, kdy letní dobrodružství balí kufry, ale škola ještě všem neodemkla dveře. Já tento čas, přiznávám, jako malá měla velmi ráda, protože v té absolutní šedi tehdejšího režimu pro mě bylo svátkem jít do papírnictví, vůni čerstvých sešitů, gumy na gumování, zářivé barvy pastelek, to bylo něco. A vrcholem bylo pomáhání paní učitelce chystat třídu. Těšila jsem se vždycky, co ten nový školní rok přinese, co se zase dozvím, co zažijeme. Naštěstí toto nadšení se dá přenášet i mimo školu, třeba k nám, do rozhlasu, kde to mám pocit úplně podobně. Taky to tady u nás voní očekáváním z nové podzimní sezóny a podzimního vysílání. No ale dnes je možná ještě ideální čas sednout na zmrzlinu, sepsat si například tři nejlepší zážitky z prázdnin do deníčku a komu se chce lenošit, tak proč nenechat děti klidně do 12 v pyžamu třeba u pohádek. Dnes to je totiž většinou ještě bez budíku.

0: Hradec Králové užil akcí, která propojuje slavnou historii s divokou současností. Slavnosti královny Elišky tradiční akce získala nový moderní kabát a proměnila se v 9 dní trvající královské slavnosti. Už jste od nás slyšeli. Tradiční rytíři, historický jarmark a příjezd královny, to zůstává. Ale do historického centra města navíc vtrhla i živá pouliční kultura, basking a koncertní energie. Vyrazila jsem s mikrofonem přímo do víru dění na zahájení, od toho rozvášněného davu na koncertě Bena Kristova přes nadšené ohlasy návštěvníků až po pouliční muzikanty, kteří hráli jen tak na chodníku pro radost kolem jdoucích.
1: Přátelé, čas si dá trošku amerického country.
2: Hello. I'm Johnny Cash.
3: Dobrý den, můžu se vás zeptat pro Český rozhlas, co na to říkáte?
4: Jsme nadšený.
3: Jste z Hradce?
4: Kousek od Hradce. Ale za zábavou jezdíme do Hradce. Je to krásný.
5: Ještě zítra.
4: A příští týden.
5: A za týden.
3: Můžu se taky zeptat, dobrý den, poprvé takhle na básky?
6: No, úplně poprvé, ale jezdíme sem na ten divadelňák a je to úžasná atmosféra, je to tady moc pěkný, kor těch letních měsících.
7: Je to moc hezké.
6: Je to skvělý, jsme se tady bavíme, jsme se ptali, jestli to je první ročník, nebo jestli už to tady bylo předtím. Jsme nadšený, nic jsme o toho nečekali a paráda, jako úplně super.
3: Skvělý, pochvala. Jste Hradečany?
4: Ano, ano.
3: Takže začíná krásná tradice.
6: No doufáme, že příští rok se bude opakovat.
3: Příjemnou zábavu.
6: Děkujeme.
8: Dámy a pánové, děkujeme. My jsme 1-2-3-0.
9: Přijeli jsme z Prahy, ale kluci jsou původně tady. Giulio je Ital a Filip je Slovák.
3: Co říkáte na Hradec Králové? Vystupujete tady pravidelně nebo poprvé tady na festivalu?
9: No já jsem tady osobně vystupoval několikrát na Rock for People se svojí tehdejší kapelou, ale jsem na Let's Busk Festival. Tady na něm hrajeme úplně poprvé a vlastně byli jsme na něj pozvaný na základě hraní, který jsme měli teďka na Bloodfestu, který byl prvně letos na letišti, který byl by the way super, ale právě tam jsme se potkali s pořadatelem tohle festivalu a na základě toho si nás pozval, takže na Let's Busku poprvé, ale v Hradci ne poprvé.
3: Co říkáte na tu atmosféru? Lidé přišli, přispívají, tančilo se tady, mávalo na vás.
9: No to byla právě úplně paráda. Musím říct, že jsme malinko hudebně biznisově využili toho, že Ben Kristoval měl hodně lidí a hnedka, jak se od něj začali stahovat, tak jsme si hnedka chytili tady pod stage, jsme moc rádi, že vlastně všichni, co byli na Bena, se tady potom zastavili na nás.
3: Proč si myslíte, že to patří do měst?
9: Já si myslím, že hudební vyjádření v ulicích, že je to jako nedílná součást kultury, ať už České republiky, nebo vlastně kultury jakýkoliv země. Pokud třeba turista to tady uvidí, tak myslím, že je to jakoby pro něj skvělá věc, jak ochutnat jinou míchanici české kultury, která není třeba jenom architektonika, malby, díla.
3: Co popřát lidem, kteří přijdou na festival, když přijdou, vidí umělce, poslouchají tu hudbu, tak jak si to vychutnat a prožít? Co nejintenzivněji.
9: Já si myslím, že určitě lidi by na tyhle akce měli chodit jakoby s otevřenou hlavou, protože každý, když jdeme na akci, tak tam jako hledáme něco toho svýho, ale mít dostatečně velký obzory na to, aby člověk jako byl ochotný ochutnat i jiný věci, na které třeba nepřišel. A myslím, že třeba pro rezidenty Hradce Králové, tak tam si myslím, že je to pro ně jako úplně nová možnost, jak se podívat na město trošku jinýma očima, když je vlastně do toho města zavřený nějaký festival, který vlastně využívá architektonické krásy toho města. Je to prostě dává to jiný pohled.
3: Říká Pavel Žabka, Soantu, Trio, hodně štěstí a děkuju za rozhovor.
9: Děkujeme mnohokrát, naschle.
8: Dámy a pánové, děkujeme, my jsme 1-2-3-0.
0: Cítili jste tu příjemnou atmosféru, no to byl jenom začátek. Královské slavnosti totiž v Hradci pokračují až do příští soboty 5. září, kdy do města dorazí i samotná královna Eliška. Program, tipy na další akce najdete na webu radnice i u nás ve vysílání. Zítra představíme další pouliční umělce, třeba folkového autora Vodu, který s autorskou tvorbou potěšil posluchače v prostorách nádvoří staré radnice.
10: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pečící papír, známý také jako pergamenový papír, je pro mnohé z nás nepostradatelným pomocníkem, ať už při pečení chleba, dortu nebo sušenek. Slouží jako nepřilnavý povrch a šetří nám mytí, forem a taky plechu. Ale věděli jste, že pokud pečete v troubě nad 220 stupňů, že může do jídla uvolňovat i nebezpečnou chemii? Láďa Hruška to ví a přidá proto i pár dalších rad, které by se mohly hodit.
1: Rada číslo jedna zní, aby vaše jídlo bylo chutné a bezpečné, nikdy nepoužívejte pečící papír opakovaně. I zdánlivě čistý je už teplem narušený a způsobil by v troubě jen komplikace. Používejte papír na pečení do 200 stupňů. Při vyšších teplotách hrozí, že se papír připeče k pokrmu anebo dokonce začne hořet. Zde použijte na pečení raději žáruvzdornou silikonovou podložku. A do třetice všeho dobrého. Papír by neměl nikdy přesahovat okraje plechu. Pokud je přesahuje, může se při pečení snadno dostat do kontaktu s topnými tělesy trouby, což opět může vést k jeho spálení. A navíc, pokud je papír příliš velký, může také zablokovat cirkulaci vzduchu v troubě, což může negativně ovlivnit rovnoměrné pečení pokrmu nebo moučníku. Pohodový den i pečení vám přeje Láďa Hruška.

0: Hana Zagorová v Abaději Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala a my už se zaměříme na pochoutkový rok, kterému už je neuvěřitelných 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se včera konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém našem kraji a akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky. S mikrofonem u toho nechyběla ani naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovýmu roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.

Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pondělí 9 hodin 46 minut. Český sport slaví obrovský úspěch. Moderní pětibojař Matěj Lukeš se v Číně stal mistrem světa. Určitě jste mnozí slyšeli a určitě nejen já z toho mám obrovskou radost, protože po neuvěřitelných 24 letech navázal na Michala Sedleckého a v tom závěrečném běhu se střelbou předvedl fantastickou stíhačku. V emotivním cíli pak toto zlato se slzami v očích věnoval svým rodičům. Je vidět, že Česko sportem zdá se mi jednoduše žije a i ten náš Královéhradecký kraj na této vlně jede na 100%, protože určitě vzpomenete, u nás v kraji máme nespočet skvělých sportovců a fandů. Určitě máte i v živé paměti, jak nedávno město region doslova ovládl extrémní závod Ironman, kde se si všichni sáhli na úplné dno svých sil. Takže obrovská gratulace Matějovi do Číny za reprezentaci a pro vás všechny u rádia, ať už dnes běháte, šlapete do pedálu nebo jen fandíte z gauče, určitě prima den, samozřejmě i s poslechem našeho vysílání, to budeme rádi. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hez v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly a tím jeho dnešním hostem nebude sice sportovec, ale bude to určitě výrazná osobnost, konkrétně fotoreportér Jan Šibík. Tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Pořad, celý pořad Osobnosti Česka si tedy budete moci poslechnout v našem vysílání po 13. hodině. Hostem bude český fotoreportér Jan Šibík.

0: byt na blízku.
1: Navýšení rozpočtu zastavilo projekt na proměnu části Šimkových sadů v krajském městě. I o tom budeme mluvit v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dnes dopoledne připravuje Alena Brantová. Za 8 minut bude 10 hodin, před zprávami tedy ještě Elton John a teď taky Iveta Bartošová. Hezké dopoledne.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Navýšení rozpočtu zastavilo projekt na proměnu části Šimkových sadů v Hradci Králové. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková prošli do druhého kola tenisového US Open a dnešek bude zamračený s přeháňkami, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýš na 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Zastupitelé Hradce Králové zastavili vítězný projekt prvního ročníku takzvaného participativního rozpočtu. Na proměnu části Šimkových sadů neschválili navýšení rozpočtu na 3,5 milionu korun. Ke schválení přitom chyběl jediný hlas. Na místě měl vzniknout nový prostor s pergolou a květinovou zahradou pro odpočinek nebo pořádání menších komunitních akcí. Rozhodnutí zastupitelů kritizoval i nezávislý náměstek primátorky Adam Záruba.
2: Velmi špatný signál pro lidi, kteří se chtějí zapojit do toho participativního rozpočtu. Doufám, že se podaří ten projekt třeba nějakým způsobem zachránit, ale teďka vlastně to neprošlo, takže nemůžeme pokračovat na další přípravě a pojedou tedy jenom ty dva projekty, které už byly schváleny.
0: Jde o nové cyklistické dráhy na Moravském a Slezském předměstí. I ty se ale oproti původním plánům prodražily. Město je chce dokončit v příštím roce. Do Kutnohorské ulice v Hradci Králové se po dvouměsíční uzavírce znovu vrátí auta. Úsek mezi kruhovým objezdem a odbočkou na Pražskou třídu se pro veškerou dopravu plně otevře dnes v noci. Oprava za necelých 10 milionů korun zahrnovala výměnu asfaltového povrchu, opravy chodníků i pokládku odolného betonu na autobusových zastávkách. Od zítřejšího rána se na své původní trasy vrátí taky autobusy městské hromadné dopravy. Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč republikou. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
3: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
0: O peníze z projektu Darujme kroužky dětem bude možné žádat od 16. září. Sport. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Proti Španělovi Kareňovi Bustovi uspěl 3-1 na sety a měl radost, že soupeři oplatil porážku z Roland Garros.
4: Tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku. Má i Masters z Montrealu pár let zpátky. Určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola. Vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit. O to cennější to pro mě samozřejmě je.
0: Do druhého kola prošla taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van den Winklovou 2-1 na sety. Naopak vypadly Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková i Vít Kopřiva. Počasí. Čekáme zpočátku polojasno, od západu se ale zatáhne a dopoledne se místy objeví přeháňky, déšť, ojedinělé i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20. Slabý proměnlivý vítr postupně zesílí na mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most, objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vidíte tu oblohu? Kdybych byla katastrofik, tak řeknu, že takhle vypadá konec světa. Obloha se v krajském městě zatáhla téměř do černa a zvláštně se nám u rozhlasu mraky zamotaly, točily, ale už začalo pršet, tak obloha trošičku světla. No velmi zajímavé, jak včera říkal Jaroslav Tuček, je asi dobře, že první školní den nevyšel na ten dnešní den, to by k veselému startu příliš nepomohlo. Jak se bude počasí vyvíjet dál, to určitě upřesníme s meteorologem Tomášem Popelkou, se kterým se v této hodině spojíme. A nebude chybět ani dopolední soutěž Věřte, nevěřte, ve které budete mít tentokrát šanci získat dvě vstupenky na jedinečný koncert Dana Bárty. Dan Bárta přijede do areálu Slezské plovárny i s Jaroslavem Frýdlem a vystoupí tady na koncertním létě na Orlici. Takže zkuste zabojovat v popůl jedenácté.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.
6: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

a buchví ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

Konec srpna je tady, zítra ráno se začátkem školy začne i na našich silnicích větší ruch, takže už teď se na to zkusme psychicky připravit, ať je zítřek v klidu a bez stresu. No a když už jsme u těch silnic, Trutnovinky teď detailně informují o stavbě dálnice D11 u Trutnova, na kterou mnozí netrpělivě čekají. Pokud jste doufali, že ražba dalšího velkého tunelu v Poříčském hřbetu už běží naplno, budete asi zklamaní, protože příroda si tak trochu postavila hlavu. Jak píší právě Trutnovinky, stavbaře zbrzdila nepříznivá geologie. Skála u vstupu do tunelu není dostatečně stabilní, a tak stavbaři musí nejdříve celý svah bezpečně zajistit a ukotvit, než podzem pošlou tu těžkou techniku. Místo prázdnin se tak stroje do skály zakousnou pravděpodobně až v polovině září. Je to zkrátka stavba, bezpečnost musí být pochopitelně na tom prvním místě. My ale stavbařům držíme palce, ať je hora dál už jenom poslouchá. A vám všem, kteří jste právě za volantem, přejeme šťastnou a klidnou cestu. Provoz pro vás z našeho studia stále pečlivě sledujeme, takže jakmile se zítra ten školní schon rozjede, budeme v tom s vámi. Dávejte na sebe pozor.

0: Rádiové hvězdy, no, slyšeli jste písničku z roku 1981, kapela Buggles ji naspívala. Zajímavostí této skladby je, že doprovázela spuštění stanice MTV a vyprávěla o takové nostalgii za starou érou rádia, kterou vytlačil nástup televize a videoklipu, ale v dnešní době řekla bych osobně, že mnozí se raději vrací opět k tomu poslechu a rozhlas ten je opravdu nedílnou součástí mnoha z vás. Stanice Českého rozhlasu si přitom denně naladí 1,5 milionu posluchačů. Ne všichni, kdo si doma nebo v autě zapnou rozhlasový přijímač, přitom tuší, že Český rozhlas vysílá i do zahraničí a v mnoha cizích jazycích. Přitom stanice Radio Prague International je hlasem Česka ve světě už 90 let a toto výročí připadá právě na ten dnešní den. Zajímavá je možná i statistika, podle které v loňském roce zavítali na web radio.cz lidé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreji, Kuby a Tuvalu. Bylo to víc než 8 milionů návštěv a to číslo neustále roste. Nejvíce lidí sleduje obsah zahraničního vysílání v Německu, ve Francii, v Americe, Rakousku nebo ve Španělsku. Tak teď o rozhlase i s dětmi a taky Terezou Brázdovou.
1: Co je Český rozhlas?
2: Český rozhlas jsou třeba nějaký prohlašování nového prezidenta nebo člověka, který se něčím stal a předtím tím nebyl.
3: Zprávy, které je třeba od Ukrajiny nebo třeba od Slovenska nebo tak, aby věděli lidi třeba, jestli je třeba válka nebo tak.
1: Je nějaký rozdíl mezi rozhlasem a rádiem?
4: Jo, protože rozhlas je v televizi a rádio jen povídá a není tam vidět ten obraz.
1: Odkud ten Český rozhlas vysílá?
2: Třeba z nějaký školky nebo z nějakého jiného místa, kde se natáčí něco.
1: Jako my teď tady natáčíme. A kdo to uslyší?
5: Maminky.
1: Jenom?
6: V autě to můžeme taky slyšet.
1: Kdo nás bude poslouchat?
7: Maminky, tatínky, babičky, dědové.
1: A co byste jim vzkázali?
7: Aby nám s dědou přiťukali novou poličku do pokoje, protože už nemáme tam kam ty hlačky dávat.
8: A takhle to vidíme my.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: počasí.
1: Ano, už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tomáš Popelka má službu. Krásné dopoledne, pane Popelko.
2: Hezké dopoledne.
1: No, je to pár minut, co tady nad Hradcem obloha zčernala. Čekala jsem hromy, blesky, ale zatím jenom prší. Je to všude takto v regionu, nebo jak to vypadá, ta aktuální situace?
2: No, hromy, blesky byly severozápadně od města, no, a my jsme je tady viděli i slyšeli.
1: Páne, jo, tak my ne tady v centru, nebo já jsem teda si nevšimla, ale
2: no,
1: vypadalo
2: je to spíš směrem na Jičín.
1: Aha, vypadalo to téměř katastroficky, ale ono se to pročistí, ten vzduch zaprší pořádně. Kolik toho spadne dneska, jaké budou teploty?
2: No, zatím, co nám tady spadlo, tak teďka se aktualizuju, tak zatím nejvíc, v Bydžově 12 mm, Radovesnice 11, Jičín skoro 10 a víceméně, tak zatím míň toho je na severovýchodě kraje, kam to teprve dorazí.
1: Ale zalito,
2: zalito je. Ale nějaké zrážky nám tady zaplatí pánbu spadnou.
1: Ty teploty, kam se dnes dostaneme?
2: No, zatím se teploty pojmou kolem 16 stupňů, díky tady těm srážkám a oblačnosti odpoledne se zase začne oblačnost pomalinku, ale jistě protrhávat, no a teploty alespoň někde se dostanou těch 22 až 25 stupňů, večer by se potom přechodně až vyjasňovalo. No a vítr už tam fouká jeho západ 2 až 6 metrů a tam, kde se vyskytla bouřka nebo silnější přehánka, tam přechodně zesílil a v noci už to bude vypadat na polejasno až oblačno, pouze někdy po půlnoci přechodně až zataženo a zejména na horách se může objevit ještě slabá přehánka a teploty by klesly na 14 až 11 stupňů a vítr bude foukat od západu od 2 do 6 metrů. Mm-hmm.
1: A to sluníčko, to probírání oblohy čekáte zhruba v kolik hodin, to projasňování?
2: Asi mezi to jednou druhou by se to mělo začít
1: škovat. Tak to je za rohem už. Tak možná lepší na zítřek, že dětem bude přát trošku lépe to počasí na ten vstup do nového školního roku.
2: Myslím, že určitě ráno bude jasno nebo skoro jasno a přes den půl jasno oblačno zase jednou na horách, aby se objevila hodinová přehánka a teploty zítra 20 až 23 stupňů.
1: Mm-hmm, no tak víme, co očekávat. Děkujeme za to. Tomáš Popelka pro nás měl informace a zůstáváme ve spojení. Hezký den, naschledanou.
2: Díky, hezký den.

promeň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Vítejte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jsme rádi, příjemné pondělní dopoledne přejeme. Královské slavnosti se nám rozjeli, jak už jsme říkali. Přesně před rokem byla taky velká akce, kdy vrcholily slavnosti 800. výročí. Pamatujete? Na letišti přesně před rokem byla ta kouzelná podívaná se svítícími drony. Na náměstí pak i ohňostroj a koncert Michala Davida, se kterým někteří vítali návrat školního roku. Ale zůstaňme u těch letošních slavností. Ve středu bude i oblíbená akce Balónové nebe a právě na něho se dnes zaměříme i v dopolední soutěži Věřte, nevěřte, kdy si zahrajeme o 2 vstupenky na koncert Dana Bárty a Jaroslava Frýdla, kteří vystoupí na Orlici 2026 v areálu Slezské plovárny. Koncert bude 10. září od 18 hodin.
1: Věřte, nevěřte.
0: Balónové nebe se tedy blíží, balónové létání jako takové je nádherný a poměrně bezpečný sport, ale občas dokáže připravit i situace, nad kterými zůstává rozum stát, a tak nabídnu příběh, kterému můžete věřit, ale taky nemusíte. Takže poslouchejte, tvrdím, že při jednom vyhlídkovém letu došlo při přistání k tak tvrdému nárazu o zem, že z koše vypadl pilot, jeho kopilot. Odlehčený balón se pak okamžitě znovu odlepil a vyletěl do vzduchu, kdy odletěl pryč i s 5 cestujícími už bez pilota. Ale dopadlo to celé dobře v tom mém příběhu tedy. A na vás je, jestli tomu uvěříte. Co myslíte, může pilot z balónu vypadnout, balón uletět a pak ho na zem posadit pasažér like?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo je s námi. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den, tady Chaloupka je Pepa, východní Čechy.
0: Ano, pane Josefe, vy jste někde v balónu, ne? Hučí vám to tam, šumí, tak...
2: Ne, já pracuji v zemědělské společnosti, nakládám krmení.
0: Aha, tak proto ten ruch, ale našel jste si čas na naši soutěž. No tak povídejte k těm balónům. Myslíte, že se to stalo, že ten příběh je pravdivý?
2: Já si myslím, že by to mohla být pravda.
0: Asi byste, kdyby to byla pravda, nechtěl byste být v tom koši, nebo byste to zvládl?
2: Před 2 lety jsem byl ve větším, nás letělo 24 nad Českým rájem.
0: Páne, jo.
2: Tak bych si to teda nechtěl zažít.
0: Nechtěl byste přistávat.
2: Vypadnout.
0: No jasně, tak to chápu, to nechce určitě nikdo. No uvidíme, jak to celé dopadne. Vám ať práce příjemně plyne i s tím naším vysíláním a uvidíme, jak to dopadne. Krásný den.
2: Děkuju moc, mějte se hezky. Naschledanou.
0: Další z vás tady u nás ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Taky je ten signál horší, taky někde cestujete v práci, kdo je s námi?
3: Dobrý den, tady Jana ze Dvora Králové.
0: Ano, paní Jano, jak u vás máte ve dvoře, fouká tam, prší tam nějaké hromy, blesky?
3: No, prší, přímo leje.
0: Přímo leje, ale příroda to potřebuje, tak ať je zaprší. I když na to balónové létání takovéto počasí určitě není optimální a myslím, že balonáři by ani neletěli. Otázkou je, jestli ten příběh, který jsem nabídla, jestli se vám zdá osobně uvěřitelný nebo ne. Co myslíte?
3: Já si myslím, že jo.
0: Že jo. Dovedete si představit tu paniku, že letíte, přistanete, vypadne vám pilot a vyletíte dál?
3: No, nedokážu si to radši představit.
0: Nechcete si to představovat.
3: Mě by nikdo do balónu nedostal.
0: Vůbec vás to neláká, ale lidé, kteří to zažili, tak říkají, že to je nádherné, ta ptačí perspektiva, je to pomalé. Na rozdíl od letadel, tak myslím, že se lidé mohou kochat tou krajinou pod sebou. Dvůr Králové z ptačí perspektivy, co? Vůbec, nic, neříká vám to.
3: No, nelákal by mě to, já se bojím vejšek, takže to mě
0: chápu.
3: By to neláká.
0: Chápu.
3: Ale tady nad dvorem je, krásně by to bylo výhled.
0: No tak uvidíme, třeba vystoupíte z komfortní zóny, jak se říká, teď rádoby a posunete ty možnosti dál. Mějte se krásně, zdravíme do dvora, naschledanou. No a ještě do třetice, kdo se k nám dovolal, dobrý den, vítejte, věřte, nevěřte.
4: Dobrý den, tady Barbora ze Svidár.
0: Ano, paní Barboro, tak povídejte, co vy?
4: Já vám věřím.
0: Taky věříte. Letěla jste už někdy balónem?
4: Ne, ještě nikdy ne.
0: A lákalo by vás to?
4: Jo, lákalo.
5: Lákalo. No a když vám vypadne pilot, tak budete umět přistát, jo?
4: Já si myslím, že by jsem to zvládla.
5: No tak to je ale sebevědomí, tak to je paráda, ale to se v životě hodí a nestratí. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Nashledanou.
5: Další z vás ještě můžete zavolat, případně svůj názor napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: sebe.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Minut bude 11 hodin, máme tady vyhodnocení dnešní dopolední soutěže Věřte, nevěřte, kdy jsem vám vyprávěla o horkovzdušném balónu, ze kterého při přistávání vypadl pilot i s pomocníkem a balón odletěl do vzduchu i s pěti cestujícími, kteří pak sami přistáli. No, některým se to zdálo uvěřitelné, dalším dne paní Božena třeba říkala, že muži jsou velmi šikovní a že mnozí si poradí s čímkoliv, tak to určitě zvládli, když se to stalo. Paní Dáša nevěřila, protože si naopak myslí, že v koši jsou všichni připoutaní a připravení zkrátka úplně na všechno. Pak tady je reakce od paní Pavlíny, stát by se to nemělo, ale věřím, i když je to neuvěřitelné. Paní Petra píše, nevěřím, že by zkušený pilot mohl z balónu i přes nepředvídatelné komplikace vypadnout a posádka v koši zůstat. Dnes nevěřím a pokud je to pravda, tak bych se do balónu o to víc bála. Pěkný den všem, i do studia přeje paní Petra. Paní Líba píše, že někdy se stávají až neuvěřitelné věci a lidé si přesto poradí, ale že by chtěla letět s balónem raději, ve kterém ten pilot zůstává, to chápu úplně. Pan Zdeněk nevěří, protože se mu nezdá, že by tam byli dva piloti a že by vypadli, to se mu nepozdává. A paní Lenka ještě například reakce, dobrý den, nevěřím, může se to určitě stát, ale dnes zkrátka nevěřím. A vidí to, věřit jste měli, protože celé to bylo pravdivé. Událost, nehoda se doopravdy stala v listopadu roku 2020.

V Hradci Králové. Ve čtvrtek a v pátek ráno od 6.30 budou soutěžní lety nad centrem města. Ve čtvrtek v podvečer slet nad Josefovem a v pátek od 16 hodin velké balónové odpoledne v Hradci Králové i s mnoha hudebními kapelami. Létat se bude až do neděle.

Zarezervovaný bezplatný vstup na stánky památky někteří lidé včera nevyužili. Budeme o tom detailněji mluvit už za 4 minuty v našich dalších zprávách. A po zprávách se těšte na radioporadnu, ve které dnes přivítáme Sylvii Picharovou, se kterou budeme mluvit o tom, jak cíleně motivovat seniory k aktivitám. Buďte dál s námi.

0: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Některé hrady a zámky byly včera přístupné zdarma. Ekonomika Česka loni rostla rychleji, než byl průměr Evropské unie. Fotbalové derby pražských S vyhrála Slávie. A dnešek bude zamračený s přeháňkami, později se vyjasní. Teploty vystoupí nejvýš na 25 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Národní památkový ústav umožnil včera vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků a dalších památek ve své správě. Vstupenky bylo nutné rezervovat dopředu. V Královéhradeckém kraji lidé mohli zadarmo vidět zámky v Náchodě, Opočně, Hrádku u Nechanic nebo v Ratibořicích. Vstupné se neplatilo ani v hospitálu Kux.
3: Všechna místa na nedělní prohlídky lidé rezervovali, část zájemců ale nakonec nedorazila. Podle kastelánů ve zmíněných památkách šlo o zhruba 30% návštěvníků. Poškodilo to především ty, kteří naopak o potřebě dřívější rezervace nevěděli, na památky přijeli a na prohlídkové okruhy se následně nedostali. Ne všichni totiž byli ochotní čekat až do poslední chvíle, jestli objednaní lidé přijedou anebo ne. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Hradec Králové podpoří v příštím roce kulturu a cestovní ruch téměř 11 miliony korun. Tři dotační programy na rok 2027 schválili zastupitelé města. Nejvíc peněz, přes 5,5 milionu korun, získá kultura. Další téměř 4 miliony jsou určené na rozvoj turismu a 1,5 milionu zamíří na tradiční akce z cyklu Královéhradecká nábřeží. Dotace mají do města přilákat víc návštěvníků a podpořit místní ekonomiku. Žádosti o příspěvek budou moct pořadatelé podávat od 2. do 16. listopadu. Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Průměr Evropské unie byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
4: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
1: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS. Sport. První ligové derby pražských S v nové sezóně vyhrála na Letné Slavia 3-0. V tabulce šance ligy je tak na prvním místě o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězily nad Jabloncem 2-0 a Plzeň v prvním ligovém zápase pod vedením trenéra Kováče remizovala se Slováckem 1-1. Počasí. Polojasná obloha se od západu zatáhne a místy se objeví přeháňky, déšť, ojedinělé i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 20. Slabý proměnlivý vítr postupně zesílí na mírný jihozápadní až západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách v 11 hodin pokračuje dopolední Habaděj a s ním i dnešní radioporadna. Aktivizační hry pro seniory nejsou jen o krácení dlouhé chvíle. Trénují paměť, jemnou motoriku i celkový pohyb, ale především vracejí sebevědomí, radost a kontakt s druhými lidmi. Pomáhají i po těžké nemoci, při boji s osaměním, v domácí péči i v denních stacionářích. V radioporadně tedy už za malou chvíli přivítáme Sylvii Pecharovou, koordinátorku sociálních služeb z Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové, se kterou probereme, jak seniory k aktivitám citlivě motivovat, které činnosti mají největší smysl a co zvládne rodina sama a kdy už je čas přizvat odborníky.
6: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindhnajová, která zve do radioporadny, která nabídne aktivizační hry pro seniory. Není to dětinské zabavování seniorů. Jsou to chvíle, kdy se člověk může rozhýbat, procvičit paměť, potkat se s druhými, zasmát se, zavzpomínat, něco dokázat a hlavně zůstat součástí života kolem sebe. Ve stáří se v každé rodině píše jiný příběh. Někdo zvládá žít doma s pomocí blízkých, někdo využívá pečovatelskou službu, někdo dochází do denního stacionáře a někdo žije v domově pro seniory. Někdo je tam spokojený, někdo si na změnu zvyká těžko. V každém případě ale platí, že senior není jen člověk, o kterého se pečuje. Je to člověk se vzpomínkami, schopnostmi, emocemi a potřebou být v kontaktu s druhými. Naším hostem jsme proto rádi, že je dnes Sylvie Pecharová, koordinátorka sociálních služeb z Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, vítám všechny posluchače rádia.
1: Když se řekne aktivizační hry pro seniory, někdo si možná představí bingo nebo házení míčkem. Co všechno zatím doopravdy je?
2: Tak ty aktivizační hry se dají vlastně rozdělit nebo aktivizační programy na ty pohybové, tak jak jste zmínila to házení míčkem a podobné pohybové aktivity a na ty kognitivní, což je paměť, myšlení, řeč, v podstatě zapojování toho mozku, což je potřeba zapojit i při těch pohybových aktivitách, ale při těch kognitivních, kdy teda využíváme jak vzpomínek při reminiscenci, tak nějaké aktivity přemýšlení, oživování si vzpomínek nebo případně ještě učení, protože i senior je vlastně součástí našeho moderního světa a ten svět je dynamický, přichází nám různé nové poznatky, používání nových technologií, tak i to patří do seniorského věku.
1: Mm-hmm. A ta aktivizace jako taková, to slovo, co zatím vidět? Je to způsob, jak začleňovat právě stárnoucí populaci do toho rychlého sledu těch událostí?
2: Určitě, protože tak jak přirozeně náš organismus stárne, tak má načerpané informace, ale už to tempo je takové pomalejší a je vhodné vlastně motivovat, když přicházejí určitá onemocnění, určité deficity těch schopností, tak motivovat k udržení těch zachovaných schopností, aby se to dělo, tak právě nabízet tím aktivity, které jsou ještě možné, přístupné, když dojde k nějakému smyslovému nebo tělesnému omezení, tak vlastně vybrat vhodnou činnost s nějakou podporou, ať už třeba, když zmíním běžný pohyb, tak s podporou kompenzačních pomůcek, jako je rolátor neboli mechanické chodítko anebo mechanický, případně elektrický vozík.
1: Řekněte, proč nestačí, aby měl člověk ve stáří jenom zajištěné jídlo, léky a hygienu?
2: Protože i ve stáří jsme lidé, kteří mají nějaké další potřeby a pakliže máme zajištěné právě ty základní životní, vyspíme se, najíme se a jsme hygienicky v pořádku, tak potřebujeme ještě naplnit ten den nějakou činností smysluplnou, která nám udrží to, co zvládáme a vlastně nám udělá svět bohatší. Každý den stojí za to žít s nějakým obohacením, s nějakou radostí, kterou právě můžou přinášet ty aktivizační programy.
1: Krásně řečeno, no paměť, pohyb, nálada, sebevědomí, kontakt s lidmi, tomu všemu asi ty aktivizační hry pomáhají. Jak vy poznáte, ale že ta aktivita seniorovi opravdu prospívá, není to jenom ten program a splněná kolonka v kalendáři?
2: Tak v rámci poskytování sociální služeb se domlouvá vlastně v individuálním plánu, jaké činnosti se budou konat. Toto je teda nejčistěji poskytováno v našem denním stacionáři, kdy se dojednává, jaké formy aktivit, co ten senior rád dělal. Často se vlastně navazuje a podporuje to přirozené zachování těch schopností a to, co toho seniora baví, protože co nás baví, to děláme rádi, přináší nám to potěžení a jsme v tom také úspěšní.
1: Navazujete na ty životy životní příběhy seniorů, zkrátka, aby je to dál těšilo, bavilo. Vy jste mi říkala, že dnes seniori vyrazili do zooparku Stěžery.
2: Ano.
1: Deštníky si vzali?
2: Ano.
1: No, říkali jsme si, se sluníčkem umí výletovat každý. Dnes tak, to bylo tak. Pro odvážné. Tak. To je také součástí té aktivizace výletovat.
2: Tak, vlastně vedle základních činností máme ještě navazující aktivity, které podporují ty činnosti v tom, aby naši klienti, kteří ještě jim to jejich zdraví a možnosti s nějakou podporou dovolí, mohli žít běžný život tak jako ostatní občané, a pokud si už sami nezvládnou vlastně zprostředkovat ten výlet, a právě protože v seniorském věku už člověk třeba nemá kolem sebe skupinu svých vrstevníků v pracovním prostředí, tak je tady možnost Hradci Králové jednak teda vlastními silami se setkávat například v organizaci Seniori Hradec Králové, s kterými dlouhodobě spolupracujeme, anebo potom teda prostřednictvím těch sociálních služeb.
1: Určitě se tomu ještě budeme detailně věnovat, všem těm možnostem, které nabízíte, ale nabízíme i telefonní kontakt našim posluchačům, kdo by se chtěl zeptat a zapojit, tak 726 a 3x46, případně dotazy můžete poslat i na studiový mail studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu dnes se Silvií Pecharovou z Centra sociální pomoci a služeb Hradec Králové, se kterou mluvíme o aktivizačních hrách pro seniory. Co mohou pro aktivizaci seniora udělat rodiny doma, když nemají žádné odborné pomůcky?
1: Tak naprosto jednoduše bych řekla být spolu, bavit se, naslouchat si, žít tou přítomností toho okamžiku, že třeba sdílíme něco hezkého a může to být jenom příjemná písnička z rádia nebo společná procházka, třeba i společné plánování, co se nakoupí, co se uvaří, aby vlastně každý nežil odděleně v jedné místnosti a nesklouzlo to jenom k té zátěži poskytování právě té péče kolem jídla, kolem hygieny, řešení nějakých dalších zdravotních potíží. Mnohdy pomůže třeba zazpomínat na nějaké společné, teď jsme měli čas dovolených, tak třeba na ty dovolené a krásné je, když se povede nějaké chvíle, kdy jsou taková vícegenerační setkání, když třeba to seniora navštíví vnoučata, mnozí mají i pravnoučata a vlastně můžou si generačně předávat tu radost a to potěšení.
0: Posedět u stolu, povyprávět, zavzpomínat, tak. Je to ta aktivizace nebo co všechno se dá dělat u stolu.
1: I toto vlastně to jednoduché běžné žití a trávení toho času společně, jak to říkáte, u toho stolu, ale nejenom třeba tím jídlem, ale společnými společenskými hrami, společným vyprávěním, posezením třeba nad albem, nebo dneska, když přivezou, řeknu to takhle, třeba zase mladý zdovolený fotky, zážitky, pustit si třeba i něco natočeného, ty technologie k tomu máme velice přívětivé, tak ten senior zapomíná, jo, tam jsme taky jezdili, no tam jsme byli s vaší maminkou, když jsme byli mladí, nebo s vaší maminkou, co by už třeba dcerou a takhle, vlastně se ty rodiny zblíží, předají si ty zážitky, informace napříč časem.
0: No je pravda, jak to krásně říkáte, že ty generace si vzájemně pomáhají a obohacují, takže není nad to mít vnoučata, pravnoučata, ale vy trošku s obavami sledujete i ten demografický vývoj, protože zdá se, že vnoučata budou v zácnosti.
1: Přesně tak, už jsem to zmínila, že vlastně za čas tady budeme mít poměrně silnou generaci babiček a dědečků, pro které nejspíše, pokud se něco nestane jinak, budou ta vnoučata poměrně vzácností, takže každý vnouček, vnučka bude vlastně mít možnost být obklopena více staršími lidmi. Tudíž je předpoklad, že potřebujeme, aby, až se budeme prožívat do toho staršího věku, jsme mohli být právě těmi aktivními babičkami, dědečky, abychom si mohli i načerpávat a užívat ten svůj život, ale vlastně to předávat a obohacovat ty mladší generace.
0: To mluvíte k padesátníkům, předpokládám, 40, 50 tak. Let. Dříve už to byli lidé, kteří měli právě ta vnoučata, starala se jinak, dnes už se to příliš neděje, mladí lidé to odkládají, tak třeba se to časem ale srovná, věříte?
1: Tak. Věřím, uvidíme, kam se nám ty nadcházející generace posunou, ale každopádně, když se na to podíváme z druhého úhlu pohledu, nemůžeme očekávat teda, že naší náplní v tom vysokém věku bude být babičkou, dědečkem, ale že potřebujeme taky vlastní program, vlastní aktivity, život, setkávání a mimo jiné bych tady ještě zmínila aplikaci Terapino, která vlastně může pomáhat právě třeba i lidem s určitým kognitivním deficitem nebo jejich pečujícím rodinám, jsou tam takové nastavené možnosti a programy, jak to přes tu aplikaci hlídat a plnit určité úkoly, v podstatě ty aktivizační hry.
0: Je tam zhruba 5 těch her, my jsme to tady představovali ve vysílání, je to velmi zajímavé, dá se tam odchytit, pokud by měl člověk začínající Alzheimerovu chorobu, takže
1: tak,
0: můžeme...
1: Nebo jiný typ demence, tak by to tam mělo naznačovat.
0: Terapíno
1: vlastně upozorňuje k tomu, že je potřeba pak například navštívit odborníka.
0: Máme tady dotaz písemný, píše nám paní Jana. Dobrý den, tatínek byl celý život velmi pracovitý, ale teď po mrtvici rychle ztrácí chuť do života. Jak najít činnost, která mu dá pocit, že je pořád užitečný?
1: tak ideálně z těch činností, v kterých byl dobrý, kterému šli, vlastně vybrat některou, kterou by mohl konat i třeba s tím omezením. Ano, takže pokud je tam zachována nějaká manuální ruční schopnost, tak aby se mu upravilo třeba, že bude mít nějaký stůl, nějaké tvoření, v kterém byl dobrý, pokud zase naopak byl dobrý třeba, co se týká nějakého psaní, nějaké administrativní činnosti, tak může třeba skládat rodokmen rodiny, jo, rovnat nějaký v uvozovkách rodinný archiv, fotografie, vzpomínky, aby vlastně ten člověk měl náplň dne, mohl se těšit na něco dalšího. Může to být právě spolupráce těch rodinných příslušníků, kdy on bude vyprávět, oni to budou zaznamenávat, mohou to nahrávat nějaký audio nebo i video, aby pak jako byly zachované vzpomínky a vlastně pro něj a pro ně všechny to bude velice příjemná aktivita.
0: Doporučuje Silvie Pecharová.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Svět.
1: Motivační melodie sedne jako ulitá i k dnešní radioporadně, kdy se o té aktivizaci seniorů především nebo nemocných lidí povídáme se Silví Pecharovou z Centra sociální pomoci. No a máme tady další dotaz písemný, který nám poslala paní Hedvika a ptá se, jak pracovat s člověkem, který opakuje stále stejné vzpomínky a stejné věty.
2: To je primárně teda projev nějaké kognitivního deficitu, nejspíše už rozvinující se demence a úplně to asi nezastavíte, protože je tam vlastně porušená krátkodobá paměť a ta myšlenka se tam cyklí a koluje. Takže ideálně spozorně tím, že ten člověk vlastně tuto myšlenku v té hlavě má utkvělou, na jednu stranu snažit se odpoutat pozornost, ale i se sám zamyslet, proč se ptá stále na to stejné, jo, pokud tak je to něco pro něj velmi důležitého a najít tu informaci. Je pravda, že ti lidé se mohou stále ptát na informaci, kterou už několikrát dostali. Někomu pomůže napsat to třeba na papírek, aby si to ten člověk mohl číst, takže pokud se opakovaně ptá, kdy pojedem k tomu doktorovi, teď z toho můžou být i úzkosti, jo, bude to zítra ráno, co když to nestihnu, co když se nevypravím, co když zaspím, tak prostě pojedem k doktorovi ve středu ráno, přijdu, pomůžu ti, bude to všechno v pořádku.
1: Je vlastně to o trpělivosti.
2: Ujistit, uklidnit tu emoci, tu nejistotu. Pokud se člověk ptá stále na stejné, najít buď to teda společnou aktivitu, která to vlastně naplní, nebo když bych řekla až jako příjemně přehluší nějakou tu nejistotu vlastně tím prožíváním, konáním nějaké aktivity, ať už to bude procházka, anebo třeba společná hra právě na tom stole, prohlížení těch fotek, a nebo třeba i nějaké dobré jídlo nebo nápoj.
1: Držíme palce určitě, aby se to dařilo, i když říkám si, že hranice mezi takovou tou laskavou motivací a tlakem, tak tam může být velmi tenká.
2: Se snažím vždycky říkat laskavě, ale neoblomně ve chvíli, kdy potřebujete dosáhnout vlastně nějaké činnosti, něčeho důležitého, ale třeba laskavost v tom jídle, stravování. Většina z nás také rádši jde někde do restaurace společně si dát jídlo, pití, než jíst někde o samotě, takže dopřejeme to i našim seniorům. Jo, třeba i právě tou návštěvou těch běžných míst. Někdy to je těžké jako zajistit, vycestovat, udělat si výlet, ale věřte mě, že to jde, že s nějakou pomocí, podporou se dá najít nebo rozložit i v té rodině, že každý den se stará někdo jiný, aby si zase ostatní odpočinul.
1: Když to jde, že je těch pečujících víc, aby se takzvaně nevyšťavili, co dělat, když opravdu na toho seniora, který už vyžaduje zkrátka větší pozornost, už dochází síly, jaké jsou možnosti?
2: Tak máme tady síť sociálních služeb, ať už teda terénních, což je pečovatelská služba nebo osobní asistence, odlehčovací služby jsou i terénní, kdy přijde ten pečovatel do domácnosti, a nebo potom teda jsou ty ambulantní služby, jako je třeba denní stacionář nebo centra denní služeb napříč teda krajem, respektive celou republikou, a v poslední řadě teda ty služby pobytové. Na kratší dobu jsou to pobytové odlehčovací, na delší dobu jsou to ty domovy pro seniory, případně domovy se zvláštním režimem.
1: Vy to krásně vyjmenováváte, ale myslím, že většina lidí zaznamenala, že je toho málo, protože populace stárne, já to říkám s úsměvem, ale ono to není úplně veselé, protože i politici to ve velkém řeší, co se stane, protože ten náraz se nezadržitelně blíží a zkrátka míst je opravdu i pracovníků ve vaší sféře je velmi málo.
2: Máte pravdu, ono neúplně málo, ale na druhou stranu všichni můžeme zvládnout propočítat, co se stane za 10 let. Jednoduše řečeno, budeme o 10 let starší, za 20 o 20 let, takže ta populace se stárne a nějaké procento z té populace bude potřebovat pomoci, pakliže nenajdeme nějakou zázračnou pilulku na různé choroby, včetně teda chorob, které způsobují demenci, kdy je potřeba ta péče vlastně celá celodenní a je velice náročná. Ve chvíli, kdy už právě, ono je to těžké vlastně jako rozhodnout se nebo najít pro toho laika, pro tu pečující rodinu, když se staráte o blízkého, kdy je ta chvíle, kdy už právě nastává čas oslovit ty odborníky, oslovit ty profíky, poskytovatele těch služeb a začínat vlastně využívat tu pečovatelskou službu nebo jiné služby včas, tak, aby jsme je vlastně nepřetěžovali, neptávali je zbytečně, ale na druhou stranu nepřetěžovali sebe se všemi povinnostmi, včetně třeba právě ještě jako pracovních povinností a zvládli to všechno v tom životě.
1: Dobrou zprávou je, že ve Slatině je už naplánováno další centrum, naplánováno, takže to je možná takové uklidňující a potěšující. Rok 2029.
2: Ano, v rámci rozvoje sociálních služeb města.

0: Vladimír Mišík dospíval, je 11 hodin 43 minuty, je před námi poslední vstup dnešní radioporadny, kde jsme se zaměřili na aktivizaci se Sylvií Pecharovou a aktuálně budeme taky i zvát, protože v září se bude konat nejedna akce, která by mohla posluchače určitě zajímat. Vypořádáte sportovní hry seniorů, což je opravdu úžasná podívaná. Co je ten hlavní smysl? Proč to začalo?
1: Tak hlavním smyslem v podstatě tak, jak jako řekl Pierre de Coubertin, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, tak já bych to přenesla i na to fandící publikum, na všechny, že je důležité vyjít mezi lidi, setkat se se svými vrstevníky, ale nejenom s nimi, i vlastně napříč generacemi. Takže na sportovní hry seniorů, které budeme pořádat zase v prostoru Fitparku mezi Harmonií 1 a Harmonií 2, zvu i mladší generace od školek, i s kočárkama třeba rodiče. Přijďte zafandit našim seniorům i ostatním, kteří přijdou. Věk seniorů je v podstatě ten dejme tomu 60+, ale nejčastěji se nám teda hlásí, ať už organizace právě seniorské, jako jsou Senioři, Hradec Králové, Sokol a podobně, ale také poskytovatelé sociálních služeb, kteří zvládnou utvořit ta družstva a soutěží mezi sebou spíše pro zábavu a radost toho pohybu a upevnění toho zdraví, ať už tělesného i psychického a pro pobavení, než nutně o ty ceny, i když i poháry budou připraveny.
0: Tak můžeme zmínit nějaké disciplíny, v čem se seniori utkají?
1: Tak máme trošku oživení oproti loňským ročníkům. Šipky budou teda tradičně, dále tam bude bowling, hod míčem na branku, což je v podstatě taková házená. Dále teda cvičení na zabudovaných strojích, které v tom fitparku jsou. A volné disciplíny i pro tu veřejnost je tradičně petang a stolní tenis.
0: Běh přes překážky jste vynechali, to nic takového. Nic takového. No zní to báje, že vzpomenete nejstaršího účastníka, měli jste někoho stoletého, protože nám do rozhlasu, do vysílání volají i takovýto aktivní senior. A je to vždycky radost poslouchat.
1: Tak máme třeba i jako takhle, já to nemůžu takhle asi prozradit, ale máme v klientele i třeba 103letou paní, která dnes právě vyjela na ten výlet do toho zooparku a účastní se i seniori 80 nebo 90+, ale tam nehraje rok narození a věk je jenom číslo. Já bych řekla, že je úžasné, že dokážou překonat ty svoje možnosti a limity i třeba v mladším věku, kdy je potká nějaká nemoc a nepodlehnou nějaké apatii, jdou do toho znovu a znovu to zkoušejí, až se jim daří třeba i znova první kroky ve chvíli, kdy už ta prognóza byla hodně nejistá, jestli ještě někdy vstanou z lůžka. Stejně tak první slova, věty ve chvíli, kdy člověk potřebuje znova vlastně pomoci se rozmluvit. To tedy i za pomocí dalších odborníků, logopedů a podobně. Ale ty naše služby vlastně mohou napomáhat, aby to probíhalo doma, aby to probíhalo třeba v tom stacionáři a dlouhodobě.
0: Je to inspirující vidět ty příběhy, které píše sám život, i když bez té snahy, že člověk opravdu chce znova začít a překonávat ty překážky, tak bez toho to asi nejde.
1: Určitě nejde, těžko by to šlo, ale my jako společnost, nebo i jednotlivci, ať už to jsou sociální pracovnice, pracovníci, pečovatelé, ale i ti rodinní příslušníci, i celá ta společnost, veřejnost je na nás, aby jsme podpořili ty, kteří zrovna prožívají to těžší období. My tomu odborně říkáme nepříznivá sociální situace. Jak to udělat, aby byla méně nepříznivá a řekla bych více sociální, neboli aby ten člověk vlastně nebyl v nějakém osamění, nějaké osamělosti, ale byl s námi ostatními, mohl se společně radovat, mluvit a prožívat, pokud možno to pěkné.
0: Ve vyspělé společnosti je to něco přirozeného, mělo by se to tak určitě dít. Blíží se i Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, 21. září bude mezi Mezinárodní den. Co nabídnete lidem, protože vy se i na tuto nemoc soustředíte, takže lidé budou moci přijít zjistit detaily?
1: Tak již 10 let spolupracujeme s Českou Alzheimerovskou společností, jsme jejím kontaktním místem tady v Hradci Králové a letos budeme přesně na toho 21. září pořádat mobilní poradnu v Hradci Králové v Atriu, takže v obchodním centru Atriu nás tam někde, když se budete projít, najdete. Pokud nechcete, nemusíte utrácet penízky a nakupovat, ale můžete si přijít nechat změřit paměť, případně se skonzultovat nějakou svoji situaci, ať už jako pečující, anebo člověk, který třeba má pocit, že trošku zapomíná a má ty obavy a neví, jestli jako je to v pořádku, protože to je přirozené, anebo naopak se tam něco děje. Jinak ještě bude den předtím svátek seniorů na Pivovarském náměstí, kde také budeme mít stánek a tam bude celý program vlastně v rámci svátku seniorů, který je potom 1. října.
0: Akce střídá akci tady v krajském městě, ale i v dalších okresních městech. My jsme rádi, že jste to přišla všechno připomenout. Děkujeme za vaši práci a držíme palce v další činnosti. Silvie Pecharová, aktivizační hry pro seniory nám dnes představila. Děkujeme za to.
1: Tak děkuji a všem přeji příjemné prožívání každého dne.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Poslední srpnová radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové za námi. Ta první zářijová, ta se blíží, ta bude zítra. První školní den není jenom návratem k učebnicím, rozvrhu a domácím úkolům. Děti se budou vracet taky do vztahu, do třídních rolí, ke kamarádům, možná i k obavám. Některé se těší, jiné říkají, že školu nenávidí a rodiče často nevědí, jak reagovat. Naším zítřejším hostem po 11. proto bude paní doktorka Kristýna Červená, která poradí, jak zvládnout návrat do školy klidněji, jak mluvit s dítětem, které má třeba i strach nebo odpor. To určitě zítra probereme. Teď na závěr pondělního habadě, ale ještě Babská rada zaměřena na Jížku. No a po zprávách zveme k písničkám od srdce. Hezké pondělí.
1: Babské rady.
2: Není Jížka jako Jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Státní rozpočet bude mít schodek 389 miliard. Koupaliště v Jaroměři zažilo úspěšnou sezonu. Ovocných pálenek bude letos míň. Bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami postupně až polojasno a teploty do 25 stupňů. Polední zprávy vám přináší Lukáš Pochylý. Dobrý den. Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Letošní sezona byla na koupališti v Jaroměři úspěšnější než ta loňská. Zatímco v roce 2025 přišlo 18,5 tisíce lidí, letos to bylo o 3 tisíce víc. Nejvyšší návštěvnost zaznamenalo koupaliště na konci června, kdy za jediný den přišlo víc než 1000 lidí.
3: Extrémně vysoké teploty letošního léta ale také zvedly náklady na údržbu bazénu. V teple se kvalita vody zhoršuje rychleji a k tomu se přidává i znečištění od opalovacích krémů používaných návštěvníky. To kladlo vyšší nároky na čištění a filtraci vody. Pavla Šimková, Český rozhlas.
1: V Teplicích nadmetují na Náchodsku o víkendu skončil Mezinárodní horolezecký filmový festival. Ocenění od porotců získalo 11 filmařů, mezi nimi i 3 Češi, říká jedna z organizátorek Zuzana Grexáková.
4: Cenu za nejlepší film o horské kultuře získal Jakub Piňos za film Half Dirtbag, Half Nobody. Cenu generálního partnera Hudy za nejlepší český film získal Jan Šimánek za film o Ještěrovi a třech světýlkách. A cenu Českého horolezeckého svazu za nejlepší zpracování športového výkonu získal Lukáš Černý za film Gustave filmu.
1: V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce, bude z něj tak méně pálenky. Pěstitelská palírna v Jílovém u Prahy jede na polovinu. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
5: Vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
6: Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. Srovnání s tím loňském.
5: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
6: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů, potvrzuje mluvčí Unie destilatérů Jakub Gottwald.
7: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
6: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španělovi Bustovi oplatil porážku z letošního Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety a měl radost, že na zkušeného soupeře tentokrát vyzrál.
8: Celkově tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč a zkušený. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku, takže má i Masters z Montrealu pár let zpátky, takže určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola, vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit a o to cennější to pro mě samozřejmě je.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Odpoledne postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti až na polojasno, večer přechodně až vyjasňování. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20, vítr mírný, jihozápadní až západní, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby odnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nákladní auto skončilo v příkopu na silnici 299 u obce Librantice směrem na Třebechovice na Hradecku. Na místě jsou záchranáři, počítejte tu se zdržením. Po dobu vyprošťování může být úsek dočasně zcela neprůjezdný. A na poruchané auto dejte pozor na dálnici 11, blokuje krajnici u 56. kilometru směrem na Hradec Králové. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 5 minut po 12. hodině. Slunce si s námi dnes hraje na schovávanou, ale můžete ho pustit ty paprsky skrze vysílání v podobě milých pozdravů, které dostanou prostor v našem vysílání právě po 12. hodině. Máte k dispozici telefon, také písemné kontakty. U mikrofonu zůstává dobrý poslech. Písniček přeje Pavla Kindernajová.
10: Víc

0: Kostka.
1: Yes, we can.
0: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo Tištěných lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
2: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
0: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení po nějaké delší době paní Míla. Ráda vás slyším, paní Mílo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já zdravím všechny posluchače, i ty, co jsou vážně nemocní, aby to nevzdávali. Já půl roku se léčím teď, chemky, operace, je to na dobré cestě, v Tanvaldě mě na to přišli a dostala jsem se na Karlovo náměstí a musím všem strašně poděkovat, jak poliklinice, tak nemocnici, sestřičkám, doktorům, úplně perfektně.
1: Synovi také velké
2: a
1: díky.
2: A taky synová rodina se jako tady přebejvám a když je potřeba, tak zase si odjedu domů, no. Tak ať to nikdo nevzdává, protože a nic vám není, jenom vás tlačí tady prostředku a pak vám přijdou na vážnou nemocnost.
1: Paní Mílo, ale říkala jste na dobré cestě, tak držíme palce.
2: Jo, jen tak dál, jen tak dál. Mám za sebou chemky a teď už bude nějaká jenom bioléčba nebo něco takového.
1: A snad už bude dobře.
2: No,
1: děkujeme, že vysíláte i tu podporu těm ostatním, hlavně, aby to nevzdávali, aby bojovali protože to za to stojí.
2: A víte co, vašemu rádiu, protože když ležíte 10 dní na jipce a máte mobil a to sluchátko do ucha, to tak pomáhá strašně. To si vnoučatu jsem vždycky říkala, čo měj do mobilu a teď oni to říkají mně. Protože já si vezmu mobil a dám si ho do ucha a u toho si poslouchám písničky a všechny ty pořady, noční linky, tak strašně pomáhá ten telefon.
1: Jsme rádi, že jsme mohli podpořit. No. Opatrujte se, paní Mílo, a vše dobré.
2: Jak to půjde, tak se zase to ozvu.
1: Mějte se krásně.
2: A syn o mě se starají.
1: Zdravíme celou rodinu. Naschledanou.
2: Naschledanou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Už v dopoledním Habadě jsme nabízeli reportáž ze slavnosti z oslavy pochoutkového roku, který oslavil krásné jubileum. A jsme rádi, že někteří dáváte i vědět, že jste tam byli a že to bylo nezapomenutelné. Růženka z Vamberka je s námi a byla tam. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré poledne, neboli odpoledne vám do studia a vám, Pavlo, a všem posluchačům,
0: jaké
1: kteří jsou dobře naladěni na této stanici. A je, že jste zmínila ten pochoutkový rok, 10. narozeniny, který slavili vlastně. Já jsem v sobotu se zúčastnila teďka 29. srpna od 11. do 17. hodin toho festivalu, food festivalu v Kostelci na Dolici v Zámeckém parku. Je to nezapomenutelný zážitek. Bylo počasí ráno, nevypadalo zrovna moc teda nadějně, ale pak se to obrátilo v dobrý, takže počasí nám všem vyšlo, kdo to navštívil. Bylo to opravdu krásný, vystupovala tam mnoho hostů pozvaných, jenom tak krátce pan Jan Punšochář, Naděnka Konvalinková, pan Vodochodský, František Kýnský, Vojtěch Vrtiška, Michal Nesveda, tak se to i jako mezi tím, co vysílali tyhle ty pozvaní hosté, tak tam byla bubenická show, kouzelnická show.
0: No bylo toho spoustu,
1: po celým zámeckým parku samozřejmě stánky, takže tam jste mohla ochutnat výběrovou kávu, prémiovou zmrzlinu, karikaturista.
0: Růženko, je vidět, že jste toho úplně plná těch zážitků a dojmů. Říkala jste mi, že byste jela úplně hned. Řekla bych, že jste taková chodící reklama na vysílání Českého rozhlasu. My za to velmi děkujeme, za ten ohlas a za ty vaše vzpomínky, které nabízíme i v tom našem vysílání. Ale teď ještě vy jste říkala, že chcete blahopřát k narozeninám, tak komu poletí písnička?
1: Takže písnička, já jelikož jsem v sobotu nebyla doma a včera jsem se nedovolala, tak bych ještě k tomu připojila přání k narozeninám, který oslavila Liduška Zičína. Liduško, jestli mě slyšíte, tak vám dodatečně já, Růženka z Lichnovska, přeju vše dobré, trochu lásky, pohody, štěstí, hlavně to zdravíčko, ať se vám daří a prostě ať se máte báječně. Takže asi takhle, Kostelec prostě super a všem děkuju, nebo všichni si zaslouží poděkování, kdo tohle ten desáté narozeniny pochoutkového roku, kdo to pro nás všechno
0: nachystal
1: a připravil.
0: Tak děkujeme,
1: Velký dík a písnička bude i pro všechny.
0: Mějte se krásně.
1: Děkuju, nashledanou. No tak

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: Posloucháte polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme všude, kde jste s námi, a taky pana Pavla, který se dovolal k nám do vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já vás zdravím tam v tom krásným, teďka dneska takovým malinko počuraným počasí, ale to nevadí, to je potřeba.
0: No díky té vodě začaly růst houby, jste mi říkal. Tak co vám to tam vyrostlo?
1: Já jsem prašivkář, jo, tak mě tady vyrost krásný syrovec, žluto-oranžovej, a vyrazím na něj, protože přestalo pršet, tak aby mě někdo nevyčoroval, já se u něj podělím, protože já mám takový kamarádi, který to jedí, i když to neznali, a když jim to přineslo, oni předloni, tak...
0: Tak si pochutnali, přežili, no. Takže je to jedle. Jak chutná syrovec?
1: No, Pauli, když se obalí jako řízek, prostě v trojobale...
0: Tak je to mňamka.
1: Tak to nepoznáte od kuřecích řízků.
0: A 10 kilo toho tam máte? No tak to
1: je krása. Je tak metr vysoký trs, takže je o tom moc.
0: No tak šťastnou cestou za houbami, ať rostou, ať chutnají a dělají radost, stejně jako naše písničky.
1: Kdybyste chtěli přivízt do Hradce, abych vám přivez kousek.
0: Děkujeme, ale máte přátelé tam u vás, tak jen je podělete hezky, ale tu písničku rádi posíláme všem. Mějte se krásně.
1: Chtěl bych prostě svý neteří Paulíně ještě, protože má dneska...
0: Všechno nejlepší k svátku, neteřince.
1: Moje neteř Paulína Festová z Vídoně.
0: Tak písnička pro ně.
1: Dneska svátek, tak to je pro ní.
0: Naschledanou.
1: Naschle, děkuju.

Jaroslav také píše, protože máte příležitost napsat studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa. Když kliknete na web hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář, který se nám taky šoupne tady do té mailové pošty. Případně, kdo není na internetu a nemůže telefonat z jakýchkoliv důvodů, tak může poslat i stručnou SMS-ku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat ovšem na začátku velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo. No a pan Jaroslav ten zmiňuje, že je s námi v Českém Meziříčí a poslal i neuvěřitelné záběry a fotografie studené fronty, která k ním dorazila. My jsme o ní mluvili po 10. hodině ve vysílání, kdy se nebe tady nad Hradcem zatáhlo, vypadalo to opravdu děsivě, potom hodně zapršelo. Pan Tomáš Popelka říkal, že na Jičínsku byly i ty bouřky. No Meziříčí nebe také velmi tajuplné, i když pan Jaroslav pak doplňuje, že už je to pryč. Tak děkujeme za ty zprávy, děkujeme, že jste s námi a na zahřátí teď plamen od Kateřiny Marie Tiché.

0: Pan Kamil prosí o písničku pro všechny, pro příjemný konec srpnového času a taky pro přítelkyni Radku se vzkazem Těším se na tebe. No a my připojujeme písničku.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
2: Kdyby to bylo jak dřív, byl bych teď v pohodě, víš, a neřešil bych nic.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Vy

Michal Horák, východu Čech a jeho rande. No, prázdniny nám končí, ale randíčka, ta budou určitě pokračovat, to je úplně jasné. Ale teď taky pozdravy písničkové a máme tady hudební dárek pro Miroslava Kříže. Dodatečně všechno nejlepší k narozeninám. Zdraví, štěstí, lásku a mnoho spokojenosti přeji, přátelé.

0: Ještě před námi pár písemných pozdravů. Pan Petr prosí o písničku pro Luci, prý bude vědět, tak přání s pozdravem Luci posíláme. Pak je tady SMSka s tím, že máme zahrát paní doktorce Ludmile Jánské. Hezký nadcházející měsíc září ve zdraví, pohodě. Buďte šťastná, tak to přeje Hanča podepsaná. A ještě se ozývá paní Silvie, ta píše, že zdraví všechny děti a také oslavence, ať zítra vykročí pravou.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Emma Smetana, Richard Miller ukončili pomalu dnešní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Zavolat a napsat si budete moci zase zítra. Po zprávách už nabídneme další osobnost Česka a tentokrát si Oskar Hess bude povídat s fotoreportérem Janem Šibíkem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a těším se zase zítra.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.

0: druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Dobrý den.
2: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Albrechtice nad Orlicí upraví park u elektrárny. Jíčin vydraží pozemky pro nové bydlení. Hygienická služba má dočasné vedení. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami, postupně až polojasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné odpoledne. Albrechtice nad Orlicí chtějí upravit park u elektrárny. Vznikne tam síť mlatových cest a nové sociální zázemí. Obec plánuje práce na podzim a náklady odhaduje na 1 milion 800 tisíc korun. Většinu nákladů má pokrýt dotace.
5: Park leží u jezu na Orlici, kde se v létě koupou lidé a zastavují také vodáci. Obec tam už loni nechala instalovat lavičky a dřevěné palisády. Nové zázemí bude tvořit také kontejner s toaletami. Úpravami chce vedení obce místo zatraktivnit a více ho využít pro obyvatele, především rodiny s dětmi. Z Albrechtic nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Velké komplikace teď čekejte na železnici. Kvůli poruše zabezpečení je silně omezený provoz vlaků na hlavním koridoru mezi Pardubicemi a Přeloučí. Některé spoje byly zcela zrušené, další jedou odklonem přes Chlumec nad Cidlinou a Nymburk nebo přes Havlíčkův Brod. Dálkové i regionální vlaky také nabírají zpoždění až 90 minut. Obvyklé spoje na sebe nemusí navazovat. Podle informací na webu Správy železnic by omezení mělo trvat ještě nejméně hodinu. Ve funkci hlavní hygieničky ve středu skončí Barbora Macková, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví, odchází na vlastní žádost. Jako důvod uvedla, že současné vedení ministerstva má jiné představy o reformě a modernizaci ochrany veřejného zdraví. Macková ale dál zůstává v čele státního zdravotního ústavu, kde se chce více zaměřit na posílení prevence nemocí. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Mezi své priority zařadil podporu očkování.
6: Rád bych, aby hygiena byla pro lidi rádce. Tím, že ta má prioritní cesta, kterou půjdu, tak je připravenost na mimořádné události, respektive, aby se jedná o epidemie, vlnu veder, povodně, tak hygiena musí být ta, která bude připravena dřív, než ta mimořádná událost nastane.
3: Počasí.
4: Bude zataženo až oblačno s přeháňkami, postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti až na polojasno, večer přechodně až vyjasňování. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20, vítr mírný, jihozápadní až západní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby odnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: A kromě železnice čekejte komplikace i na východočeských silnicích. Nákladní osobní auto a dodávka se střetly na silnici 1.30 na Gočárově okruhu v Hradci Králové před křižovatkou u Tesly směrem k nadjezdu. V místě je silný provoz, počítejte tu se zdržením. Havárie osobního auta s vozíkem je na silnici 14 mezi Dobruškou a obcí Chábory. Na vozovce je vysypaný náklad, na místě jsou záchranáři. Nákladní auto skončilo v příkopu na silnici 299 u obce Librantice směrem na Třebechovice. Tady jsou záchranáři, úsek je momentálně zcela neprůjezdný. Nehoda dvou osobních aut pak na silnici 324 mezi obcemi Dolní Přím a Lubno na Hradecku, tady s opatrností projedete. Nehoda tří aut ještě komplikuje provoz na silnici 2 ve Lhotě u Přelouče, čekejte zdržení, a nová nehoda je u Jizery na silnici 282 v Železném Brodě. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá, takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší je právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovaly takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo, o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no, tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se, rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem ho udělal v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor Osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: už
1: za ní... Už umřel. Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: a
1: dobu.
2: A časopis vás. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: Takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu, znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavy může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako
1: zadarmo tady.
2: Zadarmo nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu a začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým. A pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly. Teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry. A tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teďkom přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestuju někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano,
2: že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že je to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel jsem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu může být druhý nejvyšší v

0: historii Česka. Roubený mlýn v Bohareni čekají další opravy. Kroužky pro děti zdražují. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami, postupně až polojasno a teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
1: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard. Korun, tedy mnohem více, než okolik roste schodek.
0: Obec Bohareně na Hradecku plánuje opravy místního roubeného mlýna. Stavba, která je kulturní památkou, pochází pravděpodobně z 18. století a obec ji opravuje průběžně. Teď jsou potřeba výraznější zásahy, říká nezávislý starosta Vítězslav Havlíček.
2: My máme připravenou projektovou dokumentaci s povolením záměru na nějakou sanaci, protože ten objekt je staticky narušen, takže budeme připravovat nějakou žádost o dotaci a máme to v plánu realizace v roce 2027.
0: Koupaliště ve Vamberku letos navštívilo víc než 12 000 lidí. Podle provozovatele jde ve srovnání s předchozími lety o průměrnou návštěvnost. Nejsilnějším měsícem byl červen, naopak srpen za očekáváním zaostal kvůli chladnějšímu a deštivějšímu počasí. Zajímavé kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data zhruba od stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
3: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti. Sport.
0: Fotbalisté Slávie vyhráli téměř po 6 letech ligové pražské derby na hřišti Sparty, zvítězili 3-0. V dalších duelech 6. kola Liberec zdolal Hradec Králové 2-0, Teplice porazili Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Počasí. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami, postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti až na polojasno, večer přechodně až vyjasňování. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20, vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio v kraji na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nákladní, osobní auto a dodávka se střetly na silnici 31 na Gočárově okruhu v Hradci Králové před křižovatkou u Tesly směrem k nadjezdu. Počítejte tu stále se zdržením. Havárie osobního auta s vozíkem je na silnici 14 mezi Dobruškou a obcí Chábory. Na vozovce je vysypaný náklad a na místě pracují záchranáři. Nákladní auto skončilo v příkopu na silnici 299 u obce Librantice směrem na Třebechovice. Na místě jsou ještě záchranáři, s opatrností už byste ale projet měli. Nehoda dvou osobních aut pak na silnici 324 mezi obcemi Dolní Přím a Lubno na Hradecku. Nehoda tří osobních aut ještě komplikuje provoz na silnici 2 ve Lhotě u Přelouče, čekejte tu zdržení. A nehoda elektrokoloběžky je na silnici 282 v Masarykově ulici v Železném Brodu u mostu přes jezeru, i tady jsou záchranáři. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Karel Sladký přeje příjemné poslední srpnové odpoledne, které je před námi. Když nemůžeš, tak přidej, Miraj. Právě touto písní otevřeme tuto hodinu. Petr Spálený zaspívá Kdybych já byl kovářem. Dáme si Bad Boys Blue, Lucí Bílou, Františka Nedvěda nebo skupinu Olympic. Ale v této hodině se také zaměříme na to, jak jsou s letošním letem spokojeni provozovatelé koupališť v Královéhradeckém kraji. Říkáte si tropické dny. Řada horkých dní by nasvědčovala tomu, že půjde o mimořádnou sezonu. Jak je to ale ve skutečnosti? Uslyšíte také, čím láká v dnešní době i v Královéhradeckém kraji kovářské řemeslo. A co v učebnicích nebylo, prozradíme po půl třetí. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové dobře poslouchá, hezké odpoledne s námi.
6: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Letní cyklus výstav v Centru současného umění Epojedna v Trutnově nabízí hned tři výrazné projekty. Výstava Neokosmos Pavla Holečka proměnila turbinovou halu v imaginární planetu plnou kinetických, zvukových a světelných objektů, které propojují technologii prostora vnímání. Výstava Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí, představuje nový výtvarný projekt Vladimíra 15, Vladimíra 518, Vladimíra Brože, inspirovaný nalezenými památničky z let 1920 až 1990, které autor přetváří do současného vizuálního jazyka. Multimediální výstava Rekreace Ondřeje Mesteka zase otevřela významově bohaté pole, ve kterém se fenomén volného času proměnil ve vizuální kód a reflektuje současnou společenskou zkušenost. Říkáte si, to jsou výrazy, to je tajemné. Tak navštivte Centrum současného umění Epojedna v Trutnově, které nabízí hned tři výstavy. Neokosmos Pavla Holečka, potom nový výtvarný projekt Vladimíra 518 Vladimíra Brože a multimediální výstavu Rekreace Ondřeje Mesteka. Možná ještě teď také nějaká ta vaše rekreace. Tak vám přejeme hezké poslední srpnové odpoledne a teď Bad Boys Blue pro vás v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkný den v pondělí 31. srpna.

0: Charmantní Lucie Bílej, Okurky, píseň, kterou nabídneme už také za chvíli, Johnny Mathis, František Nedvěd, Český rozhlas Hradec Králové, s vámi dobré odpoledne přejeme. Poslední srpnový den je 31. sezona koupališce pomalu blíží ke konci a už teď je v Královéhradeckém kraji v řadě případů jasné, jestli některé mimořádně horké letní dny přinesly i mimořádně vysokou návštěvnost, jak by se nabízelo, a s tím spojené tržby. Informace v některých areálech v Královéhradeckém kraji zjišťovali naši reportéři. Souhrn má pro vás teď připravený Tomáš Lerinc. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Některá koupaliště hlásí skutečně nárůst počtu návštěvníků, třeba Jičín o zhruba 7 tisíc na 29 tisíc lidí, Trutnov o 4 tisíce na přibližně 31 tisíc návštěvníků, ale u těchto koupališť jde o meziroční srovnání po loňské velmi špatné sezóně, takže ve výsledku to vychází spíš na průměr. Třeba právě v Jičíně mají rekord 49 tisíc návštěvníků, ještě jednou tedy řeknu, že letos to bylo 29 tisíc. A to letošní sezóna je v té statistice v pohledu Čína za 16 let koupaliště osmá nejlepší, tedy přesně uprostřed. A jako průměrnou označují tu sezonu i jinde.
0: My si pamatujeme hlavně ty tropické horké dny, ale byly i ty s chladnějším počasí.
1: Je to přesně tak a velmi dobře je to vidět třeba na příkladu Lodína. Tohle koupaliště mělo 5 nebo 6 dní úplně plno, kapacita byla vyprodaná a další návštěvníky už museli odmítat, což znamená denní návštěvnost přes 1000 lidí, zhruba 1200. Na druhou stranu teď v posledním prázdninovém týdnu už chodí v průměru jenom desítky zájemců o služby areálu. Jednotlivá koupaliště se shodují na tom, že zajímavý pro ně byl zejména červen, který byl letos mimořádně teplý a návštěvnost, pokud by se počítala jenom právě za tenhle měsíc, tak by byla určitě hodně nadprůměrná. Jenomže ani ten červen nemohla koupaliště využít celý, protože otevřeno bylo obvykle třeba až od poloviny měsíce.
0: Tomáši, no a neplánují být jednotlivé areály třeba v příštích letech pružnější a v případě příznivého počasí začít v Královéhradeckém kraji sezonu dříve?
1: Tak ono by se to nabízelo, ale podle oslovených provozovatelů to není tak jednoduché, protože spuštění provozu je potřeba plánovat s výrazným předstihem, kdy ještě předpověď počasí nemůže být přesná. K otevření je potřeba mít dokončené opravy, údržbu a především také zajištěný personál, takže odhad z dubna nebo z poloviny května, že může být horký červen, zkrátka stačit nebude. Pokud by ta dlouhodobá předpověď totiž nevyšla, což se stát samozřejmě může, tak by koupaliště přišlo ještě o víc peněz než letos, protože by třeba plavčíky muselo platit zbytečně.
0: Jak to letos v létě viděli provozovatelé koupališť v Královéhradeckém kraji, to nám shrnul reportér Tomáš Lerinc 31. srpna. Děkujeme za informace a příjemný zbytek dne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Jednoho kováře vám představíme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové a také, co v učebnicích nebylo. To bude až ve druhé polovině této hodiny. Teď Okurky a Lucie Bílá. Dobrý den. Tělo bez duše.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Píseň, kterou také znáte jako Pár slov, pár kroků, pár gest. Pondělí 31. srpna Karel Sladký přeje dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. A teď vyrazíme za kovářem, nebo budoucím kovářem bych spíš měl říci. Jakub Polský z Hořiček chce být kovářem, vyučil se pro to v řemeslné škole a profesi se chce naplno věnovat. Inspirací mu byl zřejmě děda kovář. U kovadliny jsem se s mladým řemeslníkem setkal.
1: Mě to vždycky bavilo, ty kovoobory, vždycky mi to k tomu táhlo. Mám to trošku jako tradici, že můj děda byl taky kovář.
2: Ale, a kde?
1: Na Hořičkách.
2: No a co vás vedlo k tomu, jako přihlásit se právě na tenhle ten učební obor?
1: Tak byla to nejbližší škola, co učila kovářství a umělecké kovářství. A je to prestižní škola.
2: Vy to máte vyučení nebo s maturitou?
1: Jenom vyučení.
2: A chtěl byste se potom té kovařině věnovat i v životě?
1: Ano.
2: Je dost kovářů podle vás?
1: Kovářů je nedostatek. Málo kdo se teďka učí řemesla, takže to je určitě dobrá věc.
2: Proč myslíte, že se do toho nikomu nechce, nebo moc nechce?
1: Protože k tomu lidi nemají teďka takový vztah jako dřív. A mi k tomu málo kdo přijde ke kontaktu. Je to o zručnosti a taky o té trpělivosti. Když něco vyrobíte, tak to chvíli trvá a k tomu určitě postavit potřeba dobrá představivost.
2: Jaké mají kováři uplatnění v dnešní době? V čem je kovařina dobrá v praxi v životě?
1: Buď se dají dělat různé ozdoby kolem domu, jako branky, brány, ploty, nebo malé věci jako svícínky domů do interiéru.
2: Jakube, co děláte vy, co vás baví?
1: Mě nejvíc baví dělat brány a ploty, ale teď zkouším experimentovat s výrobou nožů. Jsou to nože z damaškové ocely a jsou to kuchyňské nože.
2: A takové nože předpokládám mají dlouhou trvanlivost, životnost.
1: To jsou nože víceméně skoro na celý život. Když se k tomu chováte správně, tak vydrží i vašim dětem.
2: Sám si je navrhujete, vymýšlíte?
1: Sám si navrhu a vymýšlím.
2: A jsou spíš umělecké?
1: Jsou spíš umělecké. Snažím se do toho dávat i část tradičnosti.
2: Co musí takový správný kovář mít, aby mohl portelně dělat to svoje řemeslo?
1: Je to kovadlina, výheň, kladivo a kleště. Musí znát to železo, musí znát ty barvy toho železa.
2: Jsou různé.
1: Podle teploty, na kterou železo ohřejete, tak se podle toho se dělají různé věci. Třeba když svaříte železo ve výhni, tak potřebujete 1450 stupňů, což je světle žlutá až skoro bílá barva. A na takové to běžné kování, tak je to taková ta světle oranžová barva a to takových 800-900 stupňů.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Na statku Forst v Černém dole vrcholí v závěru prázdnin přípravy na první ročník kulturního festivalu Forstfest. Forstfest, česko-německý kulturní festival, iniciovan mladými umělci z Česka a Německa. Chtějí spojit klasickou hudbu, tanec a divadlo a zasadit je do neobvyklého kontextu biodynamického statku a jeho okolí. Bude to také o historii statku a k němu patřícímu zámku a rozšíření možností využití. Cílem je dialog a zpřístupnění kultury mimo velká města. Velmi hezká myšlenka. První ročník kulturního festivalu Forstfest na statku Forst v Černém dole už 4. až 6. září, kde se setkají mladí umělci z Česka a Německa a vy můžete být také u toho.

U příležitosti dvojitého jubila světově známého fotografa Josefa Sudka připravila Galerie Kinský ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze výstavu nazvanou Fotograf Josef Sudek. Možná jste si už letos v létě prohlédli. Hlavní část výstavy představuje výběr z nově zhotovených digitálních tisků. Částečně se jedná o práce, které sám Sudek nikdy nevykopíroval. Diváci je tak vidí v Galerii Kinský na zámku v Kostelci nad Orlicí ve výstavní premiéře. Druhá část výstavy se pak zaměřuje na Josefa Sudka před kamerou. Zhruba 20 sudkových portrétů, třeba od Václava Chocholy, Miloně Novotného, Miroslava Peterky, doplňuje série portrétů od grafika Václava Sivka, který byl za války sudkovým učedníkem. Součástí expozice jsou i ukázky historického vybavení fotografického ateliéru jako připomenutí techniky, kterou Josef Sudek používal. Výstava ještě bude otevřená, bude přístupná do 1. listopadu letošního roku. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Přejeme příjemné odpoledne.

0: A teď Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

Zastupitelé v Hradci Králové zastavili projekt, který si přáli sami občané. Detaily nabídneme ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. Mluvit budeme o zajímavém výzkumu, který dokončili čeští vědci. A uslyšíte o tom, co opozice na plánovaný schodek státního rozpočtu. Připravili jsme i předpověď počasí, abyste věděli, jak bude dál. A s

0: co připravili na dnešní večer kolegové ze sesterské České televize, z čeho můžete ještě 31. srpna vybírat.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Opozice kritizuje plánovaný schodek státního rozpočtu. Zastupitelé Hradce zastavili projekt, který si přáli občané. Čeští vědci dokončili výzkum v Kyrgyzstánu. Bude oblačno až polojasno a teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné odpoledne. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
6: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
5: Zastupitelé Hradce Králové

0: zastavili vítězný projekt prvního ročníku takzvaného participativního rozpočtu. Na proměnu části Šimkových sadů neschválili navýšení rozpočtu na 3,5 milionu korun. Ke schválení přitom chyběl jediný hlas. Na místě měl vzniknout nový prostor s pergolou a květinovou zahradou pro odpočinek nebo pořádání menších komunitních akcí. Rozhodnutí zastupitelů kritizoval i nezávislý náměstek primátorky Adam Záruba.
1: Velmi špatný signál pro lidi, kteří se chtějí zapojit do toho participativního rozpočtu. Doufám, že se podaří ten projekt třeba nějakým způsobem zachránit, ale teďka vlastně to neprošlo, takže nemůžeme pokračovat na další přípravě a pojedou tedy jenom ty dva projekty, které už byly schváleny.
0: Jde o nové cyklistické dráhy na Moravském a Slezském předměstí. I ty se ale proti původním plánům prodražily. Město je chce dokončit v příštím roce. Necelý měsíc před zahájením výuky hlásí Univerzita v Pardubicích téměř naplněnou kapacitu studentských kolejí. Celkových 1200 lůžek zbývá obsadit 70 volných míst. Dostat by je měli studenti, kteří na přidělení pokojů stále čekají v pořadnicích. Jde asi o 300 zájemců. Podle ředitele správy kolejí Jana Brotánka je převis žádostí srovnatelný s minulými roky.
2: Ovšem ani to není důvod k tomu se nesnažit to lůžko získat, protože máme zkušenost, že někteří studenti nenastoupí nebo nesplní podmínky pro přidělení lůžka, takže žádosti přijímáme stále a operativně potom dorozdělujeme uvolněná lůžka.
0: Česká vědecká expedice dokončila výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu, zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
3: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
4: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
3: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
4: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
5: Ta práce s tou vodou to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
4: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Gencl, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně čeká osmifinálový zápas. V 19 hodin vyzvou v pavilonu P na výstavišti Švédsko. To má v kádru jednu z nejsilnějších světových hvězd Izabel Hakovou, která v zápase s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů. Dále o ní pokračuje česká kapitánka Michaela Mlinková.
6: Klíčový bude ubránit hák a doufám, že bude trochu unavená, protože dala 52 bodů, tak doufám, že si trošku vyplácela síly. Jako my jsme se o tom bavili s holkama a říkali jsme, že nechápem, jak to může zvládat, protože ona hraje v Koneliánu a tam to na ní vlastně taky stojí, takže obrovský klobouček dolů, protože nechápu, jak to její tělo ještě jako může tohleto zvládat, ten tlak velký. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer přechodně až vyjasňování, teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20, vítr mírný, jihozápadní až západní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na osobní auto s defektem dejte pozor na dálnici 11, stojí u 22. kilometru směrem na Hradec Králové a na pohyb údržby dejte pozor na silnici 14, mezi Doudlebami nad Orlicí a Počtejnem se opravuje vodorovné značení. Ze silnic všechno dobře dojďte.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Češi podceňují revize elektroinstalací ve svých domech nebo bytech. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Tepet vyplývá, že pravidelné kontroly nedodržují, představte si, skoro 2/3 z nich. Revize jsou přitom důležité nejen pro správné fungování elektroinstalací, ale i případně pro pojišťovnu, pokud nám vznikne nějaká ta škoda. Detaily k tomu přidáme v této hodině. Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký vás jim provází. Hezký den. Před zítřejším zahájením školního roku se zastavíme ve třídě prvního trojročí v Montessori třídách v ulicích 17. listopadu v Jičíně, které ve vodí modrá barva. Proč? Dozvíte se. A po půl čtvrté pro vás rádi po neděli otevřeme oblíbený radiobazar. Budete mít možnost inzerovat, prodávat, nakup kupovat, vyměňovat, darovat, nebo se při pondělku třeba zkusit i seznámit. Po 15. hodině a 35. minutě. Já vás seznámím s hudbou Lešek Semelka, Ranger s Boniem, Babi Daněk, Žalmana Spol, Petr Rezek nebo Abba zaspívají jen v této hodině. Tak si s námi další hodinu dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové užijte. Pěkné poslední srpnové odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsme s vámi rádi.

Pražan vystavuje v Galerii moderního umění v Hradci Králové, bude vystavovat do 13. září. Jde o malíře, který představuje průseček imaginace s realitou krajiny. V prezentovaných dílech se otiskly Pražanovy zážitky z krajiny, které souvisí s jeho soustavným zájmem o ekoarteterapii. Pokud se chcete dozvědět víc, odkazujeme na Galerii moderního umění v Hradci Králové do 13. září na výstavu malíře Jana Pražana.

0: Před zítřejším zahájením školního roku se ještě v této hodině zastavíme ve třídě prvního trojročí v Montessoriho třídách v ulici 17. listopadu Bíčíně. Dozvíte se, proč této škole vévodí modrá barva. Ve druhé polovině hodiny vás pozveme do Radiobazaru. Určitě už jste natěšení poneděli inzerovat. Po 15. hodině 35. minutě budete mít příležitost, ale teď si uděláme revizi elektroinstalací. Schválně, víte, kdy k vám domů naposledy přišel technik, aby vám zkontroloval zásuvky, elektrické dráty nebo třeba jističe? Pokud ne, tak možná právě vy patříte mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revizi elektroinstalace. To vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací a tím pádem i k požárům nebo úrazům elektrickým proudem. Poslechněte si.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Electro Elephant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panel nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze. To znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet a zavolat si nějakou revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Ať už do Jičína před zítřejším zahájením nového školního roku se zastavíme v třídě prvního trojročí v Montessoriho třídách v ulici 17. listopadu. TV vodí modrá barva. Proč? Taky to se dozvíte z reportáže Vlačky Vildové.
1: Do Montessoriho tříd tady v ulici 17. listopadu přišla slečna asistentka.
2: Dobrý den, Nela Michalková. No,
1: tady, to je hezký prostor. Tady mají takové záclony, působí jako baldachín.
2: Tím, že my jsme třída voda, tak jsme se to tady udělali jako do modra, stylizovali. Máme tady takový moře, takový vlny.
1: Já bych možná chtěla ještě dodat, že paní průvodkyně, paní asistentky často chodí v modré. Vy už jste dnes připravená na ten první školní den. Kolik tady budete mít dětí v té třídě?
2: Nyní bych měla být dětí 16.
1: A děti se také přizpůsobují třeba tím, že něco modrého si vezmou sebou nebo?
2: Určitě. A my, když jsme jezdili třeba i loni na výlety, tak přesně jsme říkali, že kdyby měli přesně jakýkoliv doplněk, nemusí to být jenom čistě tričko, tak modré, tak že by to bylo super. A většinou všechny děti a rodiče, oni fakt jako jsou skvělí, že spolupracují. Vždycky se na ně můžeme takhle spolehnout a mají něco modrého.
1: Každý den s písničkou tady je knížka Já písnička, to znamená, že se tady i hodně zpívá.
2: Jasně, zpívá se tady, hraje se tady na klavír, máme tady i hudební nástroje a my to tady vždycky všechno jako musíme popsat. Ty děti i se líp zorientují. Přesně máme tamhle stolní hry a pod tím to máme i anglicky. Děti to od malička už vidějí a vnímají slovíčka i v angličtině. Čím víc jako jim toho dáte od malička, že to nasejou daleko rychlejc a vnímají to daleko víc.
1: Jak je přivítáte v novém školním roce?
2: Vždycky jsme na školní zahradě, na to se těším moc. No. Zase budeme přesně do barev se ladit. Máme tady vodu, zemi, oheň a vzduch, takže se vlastně jednotlivý třídy zase nějakým způsobem naladí na tu třídu. Tam bude prostě jeden takový skřítek, který vlastně ty děti bude rozstřiďovat jako do těch tříd pomocí přesně nějakého jako symbolu. To si myslím, že děti zaujme.
1: Co je třeba letos tady novinkou? Jsou to ty mikroskopy.
2: To určitě. Tady klavír teďka nově. Máme pátky podle sebe pro děti, který si můžou vybrat, že můžou mít buď to výtvarnou činnost nebo hudební činnost, pracovní činnosti a takový. A my to máme vlastně tady v té vodě, že vždycky jsme měli tu hudební výchovu.
1: Když začínáte, tak se ty děti třeba mají rozpovídat o svých prázdninách, o tom, co zažili dobrodružného.
2: Jo, je to určitě. Tak? Já si myslím, že i třeba pomocí obrázku budou moc i namalovat. Někdo si třeba na něj jistý přesně ve slovní zásobě, tak může popsat nám to i takhle pomocí výtvarné výchovy.
1: Ať se tady Montessoráčkům daří nejen dětem, ale i vám, kteří je budete provázet dál do života. Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Tak to byla Nela Michálková.
0: S asistentkou v modrých šatech se v budově s Montessori třídami v ulici 17. listopadu v Jičíně rozloučila Vlačka Vildová. Největší současnou novinkou po prázdninových stavebních rekonstrukcích je tam otevření druhého trojročí. Montessoriho třídy patří pod první základní školu. Zřizovatelem je město Jičín.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

ať se nahlucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

0: málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky.

0: Blanka spolu v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové posledním srpnovém. Na Petra Reská píseň Rozdíly se ještě můžete těšit, anebo také skupinu ABBA. 15 hodin 37 minut. Vím, že už jste netrpělivý poneděli, připraveni s inzeráty, tak jsem s nimi.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Pondělní Radio Bazary má otevřeno. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já bych nabízela krásného mouratého kocourka. Je akorát tak na to, aby se mohl vést. Jinak nevím, co bych o něm řekla. Je to Jaroměř.
0: Jaroměř.
2: 602.
0: Ano.
2: 550. 510.
0: 602, 550, 510, mouratý kocourek, akorát si ho může někdo odvést, dobře, tak do Jaroměře pro něj. Děkujeme, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Nabídkou kocourka jsme otevřeli dnešní radiobazár, 602, 550, 510, mouratý kocourek v Jaroměři, co to bude teď? Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já bych koupil na stavbu třeba multikáru, sklopku, anebo nějaký auto sklopný, takový šikovný nějaký, kdyby někdo měl už a nevyužitý by to bylo.
0: A kdyby někdo měl?
3: No, bylo by to na telefonní číslo 773 588 867.
0: Dojedete si asi kamkoliv.
3: Jo, určitě.
0: Tak ať to dopadne, mějte se hezky, ať se ženete. Nashledanou. 773 588 867. Pokud máte, můžete pánovi nabídnout, tak se mu ozvěte. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, pěkné odpoledne i vám. Dobrý
4: pěkné
0: den.
4: Pěkné odpoledne i vám. Já prodám starožitnou potravinovou skřínku, cena dohodou a na číslo 739 612 845 Trutnov.
0: Trutnov, no musí to vypadat krásně, starožitná potravinová, ano. Že? Skřínka. Ano. Tak děkujeme za nabídku, mějte se hezky, pěkný den, nashledanou.
4: Taky, pěkný den, nashledanou.
0: 739 612 845, pokud máte tuto starožitnou potravinovou skřínku zájem, kontaktujte paní. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Prosím vás, já bych scháněla 3 slípky, které mají takový nazelenalý vajíčka. Mm-hmm. A mohly by být i malý, jako nemusí být zrovna, aby nesly. Ale aby to byly slípečky.
0: Ano.
5: A někde blízko Prseče u Skuče. A na číslo 775 314 526, děkuji.
0: Tak a se ženete nashledanou. Pokud takové slípky máte, o které má paní zájem, volejte jí 775 314 526, je od Skutče. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, dobrý den, dobré odpoledne i vám, můžete inzerovat.
6: Dobrý den.
0: Dobrý den.
6: Já vás zdravím. Já bych prodal vodovodní čerpadlo plus motor.
0: Já to budu opakovat, protože to tam píská, ale tak vrčí divně. Vodovodní čerpadlo, ano, plus motor.
6: Motor a ještě asi tak 80 kg zinkový bylo, kdyby někdo měl zájem. No.
0: Mm-hmm. A kdyby někdo měl zájem, kam má volat?
6: No, 608 849 188. A je to Novobydžovsko.
0: Novobydžovsko 608 849 188. Tak vás zdravíme na Novobydžovsko, mějte se hezky, pěkný
6: taky
0: den.
6: Nashledanou.
0: Příjemný den i vám. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Ještě máme otevřeno. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, pane Sladký.
0: Co byste potřeboval? Určitě, stavám si.
7: Prodat dýně.
0: Dýně máte, dýně nabízíte. Hm?
7: 4 dýně, jedno je do celého kolečka.
0: Kolik za dýni?
7: Nic, zadarmo.
0: A kam si pro ně pojedeme, nebo kde je máte ty dýně?
7: Můžu ti říct číslo.
0: Určitě.
7: Já řekl číslo 728 028 908.
0: A kam se dovoláme, kde ty dýně jsou?
7: Rokytnice nad Jizerou.
0: Rokytnice nad Jizerou, tak vás tam zdravíme a děkujeme za dýně. Mějte se hezky v Rokytnici, pěkný den. Naschledanou.
7: Naschledanou.
0: Dýně v Rokytnici nad Jizerou, 728 028 908 nabízí pán v Radiobazaru Český rozhlas Hradec Králové. Pěkné odpoledne vám, dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Dobrý den. Můžete inzerovat z toho vysílání.
8: Dobrý den. Tady nabízím začátečníku nebo začínajícímu sběrateli pohledu, sbírku pohledu po mém otci. Je to ve dvoře Králové nad Labem, je to zdarma, bude to jenom za odvoz by to bylo.
0: Mm-hmm.
8: A telefon je 605 822 789.
0: Tak teď to bude asi o té rychlosti, kdo se první dovolá, tak bude mít sbírku pohledů, kterou máte. Děkuji.
8: Jo, je to zdarma, může si odvíst. Jo?
0: Ano, říkal jste. Děkujeme pěkně, ano, hezký den, nashledanou. 605 822 789, jedna sbírka pohledů v nabídce. Pokud vás zajímají detaily, tak kontaktujte pána 605 822 789. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví vás při pondělku. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, moc vás zdravím. Já bych chtěla nabídnout zadní blatník na moped stadion plus drobné věci ke stadionu.
0: Mm-hmm.
9: A potom dva kusy sporáku na propan bután plus láhev a bylo by to za 1000 korun.
0: Ano.
9: A bylo by to všechno. A bylo by to na číslo 731-589-248 a Holicko.
0: Holicko, tak my děkujeme za nabídky, ano, mějte se hezky na Holicku. Pěkný den.
9: Ano.
0: Zadní blatník na moped, na stadion a nějaké ty náhradní díly a další. 731-589-248, telefonní číslo posluchačky z Holicka. Ještě jeden inzerát zvládneme pro dnešek. Pro dnešní odpoledne jste to vy, kdo se dovolal. Dobrý den.
10: Dobrý den. Pane, já bych potřeboval prodat známky, album.
0: Ano.
10: A pracovní elektrotříkolku a obracej cena.
0: Ano.
10: Za koně byl, ale je to připravený za traktory.
0: Mm-hmm.
10: A je to na čísle 603-710-960. Děkuji vám.
0: Děkujeme, také hezký den přejeme. Album známek, pracovní elektrotříkolka, obraceč cena 603-710-960.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Takový byl pondělní radiobazar a poslední srpnový radiobazar, kde najdete inzeráty, kde si ho můžete zpětně přehrát nejenom ten dnešní, ale i z minulých dnů, týdnů, jste právě slyšeli. Do pátku po 15. hodině 35. minutě můžete inzerovat. Pokud jste se nedovolali dnes, zkuste to zase zítra po 15. hodině 35. minutě. Karel Sladký přeje, dobré odpoledne.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme tentokrát s Lenkou Hrabalovou. V letní repríze bude mým hostem žena s vášní pro Orient, cestovatelka, výzkumnice, arabistka, tlumočnice, průvodkyně. Musí být poušť opravdu jenom písek? A co je za projektem knihy o arabském světě pro děti? Dovíte se v pondělí po 18. hodině.

0: přinesl poslední srpnový den v Královéhradeckém kraji. To vám povíme ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu z Královéhradeckého kraje mezi 17. a 18. hodinou, kde vás provedu dnem v kraji. Spojíme se i s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom zjistili aktuální předpovědi, výhled počasí zítra to školákům začne, tak za jakého počasí zítra nastoupí a půjdou. Den v kraji po 17. hodině. Po 18. hodině budeme na cestách s Lenkou Hrabalovou v repríze z roku 2025. Cestovatelka Lenka Hrabalová nám poví, kde všude byla, jaké to tam bylo po 18. hodině. Petr Jančařík dnes přijal pozvání do humoriády Českého rozhlasu. S Petrem Jančaříkem budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Určitě se budete skvěle bavit. Po 16. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak se i na humoriádu pomalu připravte.
1: Nosím černý brýle.

4 minuty bude 16 hodin. Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy, to nejdůležitější. Najdete i na našem webu hradec.rozhlas.cz. 31. srpna přejeme dobré odpoledne.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Koupeliště v kraji hlásí většinou průměrnou sezonu. V Jičíně zítra začne dražba pozemků. Radnice častěji omezují dopravu před školami. Bude oblačno až polojasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Dobré odpoledne. Na koupalištích v Královéhradeckém kraji končí hlavní sezona. Letošní jaro a léto bylo podle meteorologických měření nadprůměrně teplé, přesto se to na návštěvnosti významně neprojevilo.
3: A to i proto, že sezóna začala obvykle až v polovině června, srpem pak přinesl naopak několik chladnějších dní. Třeba v Jičíně byla návštěvnost 8. nejvyšší za 16 let fungování koupaliště. V Trutnově sice přišlo o několik tisíc lidí víc než v loni, ale to byla sezóna špatná. Hradecké koupaliště Flošna, které funguje už 17. rokem, zatím počet letošních návštěvníků nevyčíslilo. Sezóna bude ještě několik týdnů pokračovat. Oznámilo ale, že za dobu své existence přivítalo už 1,5 milionu lidí. Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
2: Jičín bude od zítřka postupně dražit 15 parcel pro stavbu rodinných domů v areálu bývalých kasáren. Jde o pozemky, které se neprodaly v prvním dražebním kole na přelomu května a června. Do prvního kola dražby teď půjdou 4 pozemky. Další by město v budoucnu mohlo prodávat v místě bývalého vojenského bunkru. Dražby se budou konat do 7. září. V Česku přibývá takzvaných školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál víc měst. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Zákaz vjezdu mají auta při ranní špičce například u všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou. Od nového školního roku je zavádí taky třeba radnice Prahy 8 u základní školy Hovorčovická. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí, pokračuje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
4: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná

0: doba mezi 7 nebo 7:30 a 8 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí. Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Nad Španělem Bustou vyhrál 3-1 na sety. Dál jde taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Wade Winkelovou 2-1 na sety. Vypadly naopak Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva. Počasí. Po zbytek dne bude oblačno až polojasno, večer přechodně až vyjasňování. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20. Vítr mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, aby jo na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pro poruchu odstavený kamion částečně omezuje průjezd na silnici 35 mezi obcemi Bílsko a Holovousy. Na vozovce navíc leží kusy pneumatik a vozidla tu náhle vybočují, projíždějte opatrně. Vodorovné značení se opravuje na silnici 14 mezi obcemi Doudleby nad Orlicí a Počtejn, i tady buďte opatrný. A kyvadlový provoz platí až do konce roku na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšenka nad Trutnovsku, i tady počítejte se zdržením. Tolik z dopravy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak začít nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
4: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
3: Nepůjdeš.
4: No, já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně
3: a
4: veliká
3: škola. A nemůžu za to ale ve škole?
4: No.
3: Že jim to tak zkazí.
4: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
3: Ano.
4: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
3: Když se chceš bát dílo, můžeš skončit na vejšku.
4: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
3: třeba
4: vím.
3: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
4: Tak se budu
3: a třeba
4: těšit.
3: Nám zavolá někdo i z učitelů, kdo se taky těší.
2: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás se zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách,
1: ale
0: jo?
1: Ale to není špatný nápad, jdem do toho.
2: Byl měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nejlepší, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí ten chlap, tak ho zastavil, Kája dub na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říkal, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říkal, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká zákristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na pubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože
0: jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin, skopičin je naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, Tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Že jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi to vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. 2x Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni na

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miloslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já to mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: Je to ještě
1: lepší, dobře.
2: To by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařil se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, dobrý slyšíme
3: večer.
4: Dobrý večer. Zdravím diváky politického hrašení, že?
5: My vás samozřejmě taky zdravíme, pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Dobrý večer.
4: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer,
4: já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň 12.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat se
4: ale
5: tady.
4: Ale to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente, já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, a je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude,
1: ano.
2: Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě, a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to je R3 a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to 11 stupiště.
1: A ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: prosím? Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš? Jako,
2: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.
6: Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltu jsme Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, A? Pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, je to humor. Děkuji, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň.
5: Kultury od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na 1 km².
9: Paní Mokrá, Zítra vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdlel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiné. Jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak tolik není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se zbál, nebo?
4: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
1: Je to
4: přece,
1: podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: No, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrónek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi se okoně s tím Karlem.
1: Tak jste to rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovaninka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. No to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, dobře. No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Takhle, oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadejchal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Mě to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Národní ústav duševního zdraví otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro dospívající mládež. Vedení Kladna chce sloučit 3 mateřské a 1 základní školu. A počasí zítra zpočátku skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím ve věku od 14 do 18 let. A to například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním.
3: Co je nového v Královéhradeckém kraji? To vám teď poví Lukáš Pochylý. Dobrý podvečer.
4: Hezký podvečer.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Bylo 17 hodin. Zisk z parkování v Hradci Králové stoupl firmě ISP o 51%. Řidičům se zítra zcela uzavře průjezd Volanovem u Trutnova. Učitelské platy se mají od nového roku zvýšit. Bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty v noci kolem 12, zítra do 23 stupňů. Firmě ISP, která v Hradci Králové provozuje systém parkování, loni stoupl zisk o polovinu, téměř na 13 milionů korun. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 13% na dosud nejvyšších 66,5 milionů korun. Růst příjmů pomohlo podle výroční zprávy hlavně zavedení kamerového auta městské policie, které v ulicích kontroluje neplatící řidiče. Ředitelem krajské protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové bude od 1. září Petr Sameš. O jeho jmenování dnes rozhodli krajští radní. Podle mluvčího Dana Lechmana Sameš v minulosti působil jako policista, provozní ředitel bezpečnostní agentury, sociální pracovník či středoškolský pedagog. Do výběrového řízení se přihlásilo 9 zájemců. Řidiči od zítřka neprojedou silnicí 16 přes Volanov u Trutnova. Silničáři začnou s rekonstrukcí opěrné zdi, která je ve špatném stavu. Pro osobní dopravu povede objízdná trasa přes Peklo a Vlčice, pro nákladní auta přes Mladé Buky, Rudník a Hostinné. Práce mají trvat do 19. října. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes 1 bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdajem okolo 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů i dalších pedagogických pracovníků. Záchranáři na Českých horách v létě vyjížděli víc než 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíc v Jesenicích. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější byl pro ně 2. srpnový týden.
1: Sport.
4: Hned 7 českých reprezentantů bylo na tenisovém Grand Slamu US Open, bude hrát o postup do 2. kola. Jako první na kurt nastupuje Sára Bejlek proti Španělce Buxové, Tereza Buxková proti Jacquemotové z Francie a Karolína Muchová proti Krauzové z Rakouska.
1: Počasí.
4: V noci čekáme polojasno až oblačno, při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména na horách přehánky, teploty 14 až 11 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno a zejména na horách

0: Ojedinělými přeháňkami. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný, západní až severozápadní, bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou v noci většinou dobré, přes den dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na porouchané auto dejte pozor na dálnici 11. Ostavené je u 9. kilometru směrem na Hradec Králové. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Události posledního srpnového dne shrneme. Karel Sladký zdraví z Českého rozhlasu v Hradci Králové. Dobré odpoledne. Co jsme sledovali, o čem vysílali? Sehnat ubytování na vysokoškolských kolejích tady v Hradci Králové je letos pro řadu studentů problém. Kapacita Palachových kolejí je pro tuto chvíli plně obsazená. Stovky žádostí musela univerzita odmítnout. Jaké jsou šance, že se místa ještě uvolní? A o kolik se od září zvedne kolejné? Uslyšíte. Také se vypravíme na koupaliště. Jak jsou na tom letos provozovatelé koupaliště, jak jsou spokojeni s létem, s letní sezonou. Řada tropických dní by nasvědčovala tomu, že půjde o mimořádnou sezonu. Je to tak ve skutečnosti? A zeptáme se i na počasí. V této hodině se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, nabídneme aktuální předpověď a také výhled.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: 31. poslední srpnový den v Královéhradeckém kraji. Jaké události přinesl, to vám teď povíme.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: O čem jsme vysílali, co jsme dnes zjistili, to teď shrne Lukáš Pochylý. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Hradečtí zastupitelé zastavili vítězný projekt prvního ročníku participativního rozpočtu. Na proměnu části Šimkových sadů, kterou si občané přáli, neschválili navýšení rozpočtu. Podle nezávislého náměstka primátorky Adama Záruby je to škoda.
3: Velmi špatný signál pro lidi, kteří se chtějí zapojit do toho participativního rozpočtu. Doufám, že se podaří ten projekt třeba nějakým způsobem zachránit.
2: Zájem o koleje Univerzity Hradec Králové převyšuje i letos kapacitní možnosti. K dispozici je necelých 900 lůžek a zájem je meziročně srovnatelný. Ceny kolejného vzrostou o inflaci, to znamená o 2,5%, tedy asi 90 korun měsíčně. Podrobnosti už za pár minut. V Teplicích nad Metují začala stavba nového návštěvnického centra u vstupu do Teplických skál. Nabídne pokladnu, informace, místnost pro zavazadla nebo multimediální sál. Na koupalištích v Královéhradeckém kraji skončila hlavní sezóna. Podle meteorologů nadprůměrné jaro a léto se na návštěvnosti významně neprojevily. K tématu se v této hodině vrátíme podrobněji. Ředitelem krajské protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové bude od 1. září bývalý policista a pedagog Petr Sameš. O jeho jmenování dnes rozhodli krajští radní. Do Kutnohorské ulice v Hradci Králové se po dvouměsíční uzavírce dnes v noci vrátí auta. Oprava přišla na necelých 10 milionů korun. Od rána se na původní trasy vrátí taky autobusy městské dopravy. A v Teplicích nad Metují o víkendu skončil Mezinárodní horolezecký filmový festival. Ocenění od porotců získalo 11 filmařů, mezi nimi i 3 Češi, říká jedna z organizátorek Zuzana Grexáková.
4: Cenu za nejlepší film o horské kultuře získal Jakub Piňos, za nejlepší český film Jan Šimánek a za nejlepší zpracování športového výkonu Lukáš Černý.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: A za chvíli už o obsazenosti vysokoškolských kolejí v Hradci Králové i cenách. Český rozhlas Hradec Králové s vámi.

0: teď budeme mluvit o ubytování na kolejích Univerzity v Hradci Králové. Zájem převyšuje letos jejich kapacitu. Všech téměř 900 lůžek na Palachových kolejích už je rozebraných. Náhradní řešení tak musí hledat stovky studentů. Ceny kolejného se zároveň od září mírně zvýší. Místa na kolejích by se ale měla během roku postupně uvolňovat. Další podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková. Adelo, o kolik letos poptávka převyšuje nabídku a kolik žádostí musela škola odmítnout?
1: Univerzita eviduje přetlak poptávky o 29%. V reálných číslech to znamená, že škola musela odmítnout 343 žádostí. Situace tak zůstává podobná jako v minulých letech. Hradecká univerzita přitom letos studentům nenabízí žádné náhradní kapacity u jiných subjektů, například u Univerzity Karlovy, jak tomu bývalo v minulosti. I hledání případného soukromého podnájmu tak nechává plně na samotných studentech.
0: Pokud student ubytování nezískal teď, má ještě šanci, že se pro něj najde místo později?
1: Taková šance tady je a škola studentům doporučuje, aby situaci dál sledovali. Z přehledu vývoje obsazenosti kolejí za minulá období totiž vyplývá, že se kapacita uvolňuje průběžně. Hned po oficiálním nástupu k ubytování škola očekává uvolnění zhruba 10 lůžek. Od poloviny prosince by to mělo být dalších až 10 až 15 míst a největší posun pak zřejmě přijde na začátku letního semestru, kdy se obvykle uvolní 30 až 35 lůžek. Je to dané tím, že studenti odjíždějí na zahraniční pobyty, skládají státnice nebo studují z domova. Ten samotný přehled i nabídku volných lůžek škola průběžně zveřejňuje na svém webu.
0: A teď kolik zaplatí? Jaké jsou ceny za ubytování a v jakém prostředí budou studenti bydlet?
1: Ceny ubytování od 1. září vzrostou o 2,5%, což odpovídá meziroční inflaci a reálně to dělá navýšení o několik desítek korun měsíčně. Denní sazba se pohybuje od 118 korun na třílůžkovém pokoji po 253 korun za jednolůžkový pokoj. No a pokud jde o stav Palachových kolejí, tak univerzita během prázdnin dokončila výmalbu jednoho z bloků a navázala tím na celkovou rekonstrukci vnitřních prostor z minulých let. Teď připravuje instalaci fotovoltaiky a modernizaci venkovního areálu před kolejemi.
0: O ubytování na vysokoškolských kolejích v Hradci Králové, o tom, kolik studenti zaplatí, kolik si připlatí, reportérka Adela Kavříková.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za 4 minuty se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem, zjistíme aktuální vývoj počasí. Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne.

0: pondělí do pátku nabízíme den, v který zpravodajsko-publicistický souhrn dne právě v tomto čase mezi 17. a 18. hodinou. Vše důležité, vše podstatné. A teď probereme to, co zajímá všechny.
1: Počasí.
0: Ať už máte ještě dovolenou, nebo se pomalu chystáte se svými ratolestmi na zahájení nového školního roku, tak za jakého počasí to všechno nám teď řekne Tomáš Popelka, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tomáši, dobré odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne.
0: Dopoledne docela vydatně pršelo, pak se vypršelo, sluníčko. Jak jste to dnes viděl vy?
2: No tak voda je samozřejmě potřeba, ano. No a za studenou frontu se nám začal rozšiřovat výběžek vyššího tlaku od západu, takže oblačnost nám už začala ubývat momentálně na větším území pojasno nebo skoro jasno. No a během noci, někdy po půlnoci, by se ještě mohla dostat přechodně z večera oblačnost, nad ránem už se bude zase vyjasňovat. No a při té přechodně z večera oblačnosti by se hlavně na horách mohly objevit ještě slabé přehánky, ale tam jsou ty úhrny, tak maximálně do milimetru, víc to nebude. Mm-hmm. Teploty nám klesnou na 14 až 11 stupňů a vítr nám bude foukat od západu od 2 do 6 metrů.
0: Tak to bude v noci. Do jakého rána, do jakého nového školního roku se probudí žáci?
2: No, tak víceméně ráno bude jasno nebo skoro jasno a přes den přece tím denním chodem dneska čas oblačnost na polojasno až oblačno a zase na horách by se mohly objevit hodně slabé přehánky. Teploty budou většinou zítra mezi 20 až 23 stupni a vítr bude fukat stále od západu postupně z severozápadu od 2 do 6 metrů, večer potom vítr zeslábne.
0: Nové aktovky nenamoknou, mělo by to být v pohodě zítra ráno dopoledne. Budou teploty dál stoupat a vrátí se nám ještě léto?
2: No, zatím do pátku jsem tady, jak jsem ty předpovědi zpracovával, tak teploty půjdou mírně nahoru. Sice od středu do pátku bude většinou takové polojasné až oblačné počasí a zase slabé přehánky by se mohly vyskytovat s malou pravděpodobností pouze na našich pohraničních horách. Ve středu by byly teploty po ráno 14 až 10, odpoledne 20 až 24 a 20, na čtvrtek 15 až 11 ráno, odpoledne do 25, zatím to vypadá nejteplejší pátek, tam by byly ráno teploty 17 až 13, no a odpoledne 23 až 27, ale v dopoledních ráno a dopoledne tam by hlavně na severu kraje se objevil četnější déšť, odpoledne by potom srážky ustavily a se by oblačnost ubývala.
0: A když ten pátek zatím vypadá tak slibně, tak co víkend, jak to zatím vidíte?
2: Zatím teploty by zůstaly odpoledne maximálně do 25 stupňů a zatím to vypadá, že v sobotu by se vyskytovaly četnější přehánky zase hlavně těch hornitých oblastech a neděle zatím vypadá prakticky bez srážek.
0: Tak to zatím vypadá, budeme to vše sledovat, budeme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Tam má dnes službu meteorolog Tomáš Popelka, který nabídl aktuální informace i výhled. Děkujeme za to a mějte se hezky.
2: Díky, hezký den. Thank you.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Poslední srpnový den je 31. sezona koupaliště pomalu blíží ke konci a už teď je v Královéhradeckém kraji v řadě případů jasné, jestli některé mimořádně horké letní dny přinesly i mimořádně vysokou návštěvnost, jak by se nabízelo, a s tím spojené tržby. Informace v některých areálech v Královéhradeckém kraji zjišťovali naši reportéři. Souhrn má pro vás teď připravený Tomáš Lerinc. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Některá koupaliště hlásí skutečně nárůst počtu návštěvníků, třeba Jičín o zhruba 7 tisíc na 29 tisíc lidí, Trutnov o 4 tisíce na přibližně 31 tisíc návštěvníků, ale u těchto koupališť jde o meziroční srovnání po loňské velmi špatné sezóně, takže ve výsledku to vychází spíš na průměr. Třeba právě v Jičíně mají rekord 49 tisíc návštěvníků, ještě jednou tedy řeknu, že letos to bylo 29 tisíc. A to letošní sezóna je v té statistice v pohledu Jičína za 16 let koupaliště osmá nejlepší, tedy přesně uprostřed. A jako průměrnou označují tu sezonu i jinde.
0: My si pamatujeme hlavně ty tropické horké dny, ale byly i ty s chladnějším počasí.
1: Je to přesně tak a velmi dobře je to vidět třeba na příkladu Lodína. Tohle koupaliště mělo 5 nebo 6 dní úplně plno, kapacita byla vyprodaná a další návštěvníky už museli odmítat, což znamená denní návštěvnost přes 1000 lidí, zhruba 1200. Na druhou stranu teď v posledním prázdninovém týdnu už chodí v průměru jenom desítky zájemců o služby areálu. Jednotlivá koupaliště se shodují na tom, že zajímavý pro ně byl zejména červen, který byl letos mimořádně teplý a návštěvnost, pokud by se počítala jenom právě za tenhle měsíc, tak by byla určitě hodně nadprůměrná. Jenomže ani ten červen nemohla koupaliště využít celý, protože otevřeno bylo obvykle třeba až od poloviny měsíce.
0: Tomáši, no a neplánují být jednotlivé areály třeba v příštích letech pružnější a v případě příznivého počasí začít v Královéhradeckém kraji sezonu dříve?
1: Tak ono by se to nabízelo, ale podle oslovených provozovatelů to není tak jednoduché, protože spuštění provozu je potřeba plánovat s výrazným předstihem, kdy ještě předpověď počasí nemůže být přesná. K otevření je potřeba mít dokončené opravy, údržbu a především také zajištěný personál. Takže odhad z dubna nebo z poloviny května, že může být horký červen, zkrátka stačit nebude. Pokud by ta dlouhodobá předpověď totiž nevyšla, což se stát samozřejmě může, tak by koupaliště přišlo ještě o víc peněz než letos, protože by třeba plavčíky muselo platit zbytečně.
0: Jak to letos v létě viděli provozovatelé koupališť v Královéhradeckém kraji, to nám shrnul reportér Tomáš Lerinc 31. srpna. Děkujeme za informace a příjemný zbytek dne.
1: Naslyšenou. Den v kraji.

0: Letní informační servis.
1: Turistika v Královéhradeckém kraji je pestrá, nabízí pro každého něco. Nejde jenom o jednodenní výlety, ale cesty za poznáním si můžete naplánovat v Královéhradeckém kraji i na více dnů. Tipy připravuje Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu Alenka Skrkpohová.
2: Jelikož ten náš kraj je opravdu pestrý, tak jsme vytvořili jedinečný program.
1: Takže jste to rozdělili? Ani.
2: Ano, je to tak. Rozdělili jsme to na 8 částí. Některá část je vhodná pro rodiny s dětma, třeba Královéhradecko-Poutnické, nebo kteří mají rádi kulturu, hrady, zámky, tak jsme vlastně připravili program Královéhradecko-kulturní. Nebo naopak, kdo se chce podívat za našimi literáty, s Čapkovými do Malých Svatoňovic, tak jsme připravili program Královéhradecko-literární. A takhle pro každý ten program jsme vytvořili několikadenní itinerář. Ubytovat se na jednom místě a výjíždět do okolí, vždy na to jedno téma a objevovat tak celý kraj a vlastně poznat ty nejzajímavější místa u nás.
1: Víte, o čem se hodně mluví v poslední době, o bezbariérovosti. Tak jaké je Královéhradecko bezbariérové?
2: Ano, i tento program jsme připravili. Je to 5 dnů, kde opravdu jsou vyzkoušená místa, kam se dostane člověk s vozíkem nebo maminka s kočárkem. Jedním z takových hlavních atraktivit, které je celé bezbariérové, je Safari Park Dvůr Králové samozřejmě, ale můžete se podívat i do areálu Žireč, který je právě pro tyto osoby a vlastně pro lidi, kteří jsou na vozíku nebo právě přijdou s kočárkem nebo mají stíženou chůzi, tak je vhodný, nebo je to třeba Hospital Kux. Těch míst tady je opravdu hodně, takže tady můžete strávit také 5 dnů a vybrat si ty místa, kam se s vozíčkem dostanete.
1: Rozšiřují se ta bezbariérová místa, ty možnosti právě na cesty bez překážek?
2: Ano, je to tak. Každý rok je jich o trošinku více. My jsme ji provedli společně s Královéhradeckým krajem monitoring těchto míst a na základě těchto vlastně zkušeností jsme připravili tyto programy. Zároveň jsme to konzultovali s asociací, která se věnuje bezbariérové turistice, takže máme potvrzeno, že když se do těchto míst vydáte, tak opravdu nenarazíte na bariéru.
1: V čem vidíte přínos tohoto nejnovějšího projektu Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje?
2: Je to otevření se vlastně možnostem další skupině, která má ten stížený pohyb, která dokud ty bariéry jsou, tak nemůže volně cestovat. A je to poměrně velká skupina lidí. Nejsou to lidi, kteří na tom vozíku skončí, kteří jsou staří, ale i mladí lidé, kteří chtějí cestovat, tak mohou díky tomu, že se památky anebo ty místa stávají bezbariérové.
0: Letní informační servis.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: zpíváš?
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové také nesledoval dění před zítřejším zahájením nového školního roku. Byli naši reportéři v kraji, také v Jičíně. Tak se teď zastavíme ve třídě prvního trojročí v Montessoriho třídách v ulici 17. listopadu právě v Jičíně. Této škole vévodí modrá barva. Vlačka Vildová na místě natáčela.
1: Do Montessoriho tříd tady v ulici 17. listopadu přišla slečna asistentka.
2: Dobrý den, Nela Michalková. No,
1: tady, to je hezký prostor, tady mají takové záclony, působí jako baldachín.
2: Tím, že my jsme třída voda, tak jsme si to tady udělali jako do modra, stylizovali. Máme tady takový moře, takový vlny.
3: Já bych možná chtěla ještě dodat, že paní průvodkyně, paní asistentky často chodí v modré.
1: Vy už jste dnes připravená na ten první školní den. Kolik tady budete mít dětí v té třídě?
2: Nyní bych měl být dětí 16.
1: A děti se také přizpůsobují třeba tím, že něco modrého si vezmou sebou nebo?
2: Určitě. A my, když jsme jezdili třeba i loni na výlety, tak přesně jsme říkali, že kdyby měli přesně jakýkoliv doplněk, nemusí to být jenom čistě tričko, tak modré, tak že by to bylo super. A většinou všechny děti a rodiče, oni fakt jako jsou skvělí, že spolupracují. Vždycky se na ně můžeme takhle spolehnout a mají něco modrého.
1: Každý den s písničkou tady je knížka Já písnička, to znamená, že se tady i hodně zpívá.
2: Jasně, zpívá se tady, hraje se tady na klavír, máme tady i hudební nástroje a my to tady vždycky všechno jako musíme popsat. Ty děti i se líp zorientují. Přesně máme tamhle stolní hry a potom to máme i anglicky. Děti to od malička už vidějí a vnímají slovíčka i v angličtině. Čím víc jako jim toho dáte od malička, že to nasejou daleko rychleji a vnímají to daleko víc.
1: Jak je přivítáte v novém školním roce?
2: Vždycky jsme na školní zahradě, na to se těším moc. No. Zase budeme přesně do barev se ladit. Máme tady vodu, zemi, oheň a vzduch, takže se vlastně jednotlivý třídy zase nějakým způsobem naladí na tu třídu. Tam bude prostě jeden takový skřítek, který vlastně ty děti bude rozstřiďovat jako do těch tříd pomocí přesně nějakého jako symbolu. To si myslím, že děti zaujme.
1: Co je třeba letos tady novinkou? Jsou to ty mikroskopy.
2: To určitě. Tady klavír teďka nově. Máme pátky podle sebe pro děti, který si můžou vybrat, že můžou mít buď to výtvarnou činnost, nebo hudební činnost, pracovní činnosti a takový. A my to máme vlastně tady v té vodě, že vždycky jsme měli tu hudební výchovu.
1: Když začínáte, tak se ty děti třeba mají rozpovídat o svých prázdninách, o tom, co zažili dobrodružného.
2: Jo, je to určitě. Tak? Já si myslím, že i třeba pomocí obrázku budou moci i namalovat. Někdo si třeba na něj stejí přesně ve slovní zásobě, tak může popsat nám to i takhle pomocí výtvarné výchovy.
1: Ať se tady Montessoráčkům daří nejen dětem, ale i vám, kteří je budete provázet dál do života. Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Tak to byla Nela Michálková.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: To byl poslední srpnový den v Královéhradeckém kraji. Informace také na našem webu hradec.rozhlas.cz, to nejdůležitější jsme tam umístili. A co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra? Samozřejmě zahájení nového školního roku v Královéhradeckém kraji. Budeme se tomu věnovat ve zpravodajství, v našem vysílání, v proudu. Také třeba Václav Plecháček bude sledovat první školní den a jak je zajištěná bezpečnost dětí na silnicích napříč Královéhradeckým krajem. O tom zítra. Čtenáři ve Vamberku na Rychnovsku mohou od zítřka využívat novou službu městské knihovny. Registrovaní uživatelé si zdarma půjčí nejen elektronické knihy, ale také audioknihy. Reportáž nabídneme. Cyklisté v Teniči na Turlicí na Rychnovsku mohou nově využít stojan na elektrokola s nabíječkou. Je u kempu písák a součástí stanice je také pumpička, základní servisní nářadí nebo nabíječka na mobilní telefon. Ani to nám neuniklo. A pozor, v Hradci Králové budou od zítřka platit nové jízdní řády městské hromadné dopravy se zahájením nového školního roku. Spoje přejdou právě z prázdninového režimu na ten běžný školní provoz. Podrobnosti k tomu také v našem vysílání nabídneme.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím s datem 31. prosince vás provedl Karel Sladký, tak uzavíráme den v kraji, tak to pomyslně uzavíráme i prázdniny, prázdninové události, no ale těšme se na věci budoucí. Hezký podvečer.

18. v němž budeme na cestách v cestovatelské talkshow Petra Voldána. Připomeneme setkání s Lenkou Hrabalovou z roku 2025. Poslechněte si, kde Lenka byla, co tam zažila. Po 18. hodině Lenka Hrabalová na cestách. Za necelé 4 minuty bude 18 hodin. Český rozhlas Hradec Králové nabídne další zpravodajskou relaci. Vše, co potřebujete vědět, včetně předpovědi počasí a dopravního servisu.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Teplické skály získají nové vstupní centrum. Kvůli záchraně neolitické památky svolává Hradecké muzeum jednání. Platy ve veřejném sektoru nemají klesnout pod minimální mzdu. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty v noci kolem 12, zítra do 23 stupňů. Další zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné odpoledne. V Teplicích nad Metují začíná stavba nového návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal. Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu. V přízemí nabídne pokladnu, informace nebo místnost na zavazadla. V patře vznikne multimediální sál a venkovní pobytová terasa.
2: Za nové návštěvnické centrum radnice zaplatí víc než 31 milionů korun, hotové má být do konce příštího roku. Zástupci města stavbu slavnostně zahájili už před týdnem symbolickým poklepáním na základní kámen, samotné práce ale začínají až po skončení Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, během kterého do Teplic nad Metují každoročně přijíždí tisíce lidí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Hradecké muzeum východních Čech svolalo na 2. září jednání o budoucnosti 6,5 tisíce let starých kulturních kruhových neolitických staveb objevených v hradecké části Kukleny. Jednání se zúčastní zástupci magistrátu muzea, autorů petice, developera, investora a zástupců místních samospráv. Podle mluvčí Lucie Peterkové se muzeum snaží být zprostředkovatelem při řešení otázky, jak by se mělo k historickým rondelům naložit. Za jejich záchranu vznikla petice a její iniciátoři podali podnět k prohlášení oblasti kulturní památkou. V oblasti je naplánovaná stavba silnice, která souvisí s developerským projektem Nová zelená. Na letní koupaliště Flošna v Hradci Králové přišlo v této sezóně zatím přes 78 tisíc lidí. To je víc než za celé loňské léto, kdy branami prošlo 67 tisíc návštěvníků a zařízení zaznamenalo 2. nejnižší návštěvnost v historii. Ukončení provozu předpokládají správci letos v polovině září. Přesné datum bude záviset na vývoji počasí. Loňský propad způsobily hlavně nízké teploty. Letos byly podmínky příznivější. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl klesnout od ledna pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
3: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu. Sport.
1: České volejbalistky čeká 8finálový zápas na domácím mistrovství Evropy v Brně. V 19 hodin se postaví Švédkám, které ve skupině D v Göteborgu skončily třetí. Do Brna tedy museli cestovat a zvykat si na novou halu, což by podle české kapitánky Michály Mlenkové mohlo hrát národnímu týmu do karet.
4: Určitě to bude velká výhoda, vlastně nemusíme nikam cestovat, oni budou mít cestovní den, takže si myslím, že z toho taky člověk bude trošku unavený, ale furt budou mít asi 2 tréninky, můžou se na to tady aklimatizovat, ale domácí prostředí. A bude to hezký zápas, si myslím, pro fanoušky. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle přehánky. Teploty v noci 14 až 11 stupňů, přes den 20 až 23, na horách do 17 stupňů. Vítr mírný západní až severozápadní bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou v noci většinou dobré, přes den dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Komplikace čekejte na silnici 35 na průjezdu Litomyšlí. Nehoda osobního auta a kamionu v ulici Kapitána Jiroše u kruhového objezdu blokuje jeden jízdní směr. Auta vybočují do protisměru a tvoří se kolona. Počítejte se zdržením kolem 10 minut. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Dnes budeme cestovat hodně exoticky, někdy bych řekl možná až extrémně, protože mým hostem, jak tady v kavárně Muzea východních Čech, kde vzniká tato veřejná nahrávka už tradičně, tak i u vás teď u přijímačů, u vás doma nebo v autě, nebo kde nás posloucháte, je Lenka Hrabalová. Já k tomu přidám orientalistka, arabistka, tlumočnice, průvodkyně, spisovatelka, scénáristka. Ale mně se nejvíc líbí to poslední, co jsem si napsal, a pro dnešek to bude to důležité, cestovatelka. No a já teď připomenu, kam také budeme cestovat. Prvním předmětem z mého kufříku, vy už ho znáte, takže první předmět, kterým připomínám, co jí v mládí hrozně zajímalo, je průvodce a kniha o destinaci, kam jste se ale podívala až hodně později.
3: Tak já asi prvně poděkuju za pozvání a všechny taky přivítám. Děkuju, že nás posloucháte. A já jsem právě dostala do ruky časopis a s krásným obrázkem z Egypta, což teda vůbec netuším, kde to Petr tuhle informaci mohlo vyhrabat, že jsem jako malé děcko byla posedlá starověkým Egyptem. To byla moje hrozně velká láska. Ale do Egypta jsem se vlastně dostala až dlouho potom, co mě starověký Egypt přestal bavit, až někdy kolem svého 30. roku, kdy jsem byla už úplně zamilovaná do Egypta středověkého.
2: No co já bych na Lenku Hrabalovou nevyhrabal, aby to bylo zajímavé. A zajímavé to už, jak slyšíte, bude, protože že se někdo dostane ke svému dětskému snu až ve 30, to je také docela signifikantní. Mezitím asi byla větší lákadla. No, uslyšíte sami. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu s pořadem Na cestách. Když ho...

0: Dozněla první písnička a vy posloucháte veřejnou nahrávku z kavárny Muzea východních Čech v Hradci Králové. Když říkám veřejnou, tak jsou tu samozřejmě dnes, kromě mého hosta Lenky Hrabalové, také účastníci té veřejné nahrávky. Aby nám to věřili v rádiu, tak se představte. To je akustika, to vypadá, jak když je vyprodáno. Ale ono tu je opravdu hodně plno, takže děkuju, že jste přišli. No a my jsme začali tím Egyptem. Já si myslím, že ne pro všechna děvčátka v útlém věku je zrovna Egypt, anebo tahle ta tématika až tak velkým lákadlem. Lenka Hrabalová se toho lákadla ale držela dál. Ona vystudovala arabštinu a perštinu. Pro mě jsou to jazyky úplně šíleně složité. Je to těžké?
1: Já bych řekla, že arabština těžká je, protože na rozdíl od perštiny, tak to není indoevropský jazyk. Perština nám je trošku mentalitou jazyka podobná, blízká. Arabština je potom už úplně mimo. A co je na arabštině to nejhorší, tak je to, že my se na univerzitách učíme moderní spisovnou arabštinu, která je takový ten jako jazyk televize, jazyk médií, jazyk univerzit, ale každá země, a těch arabských zemí je 22, tak má vlastní dialekt. A ty dialekty se liší jako například čeština, srbština, ruština v rámci těch našich slovanských jazyků. Takže je to prostě náročný cestovat. Já když jsem dlouhodobu žila v Maroku, tak potom přiletíte z Maroka do Iráku a začnete mluvit maročtinou a lidi vám prostě nerozumí na ulici. Neví vůbec, co byste jim mohli říkat. Takže arabština je opravdu taková záležitost k celoživotnímu studiu.
0: No pro mě by to bylo nadživotní studium, takže já jenom neskrývaný obdiv. Našel jsem jedno propojení dnešního hosta pořadu na cestách s východočeským regionem a to je město Letohrad a zámek Letohrad a jedna osobnost, kterou budete znát ze své četby, Egon Erwin Kiš. Jak se to propojilo, Lenko?
1: Propojilo se to loni, když jsem získala právě cenu Egona Erwina Kiše za literaturu faktu, za svoji knížku Mozaikou Iránu. Což je docela zvláštní, protože já jsem myslela, že píšu cestopis, ale skončilo to jako vždycky u vzdělávání a informací, takže jsem vyhrála teda v literatuře faktu.
0: Mě zaujala ještě jedna věc, kde se trošku protínáme. Vy jste vydala knížku, o které si budeme také povídat, která mě hrozně zaujala. Opět z kufříku tahám. Hrdinové Orientu, Lenka Hrabalová a Lenka Linhartová, která dělala ilustrace. No a mě zaujalo, že nápad na tuhletu knížku nevzešel někde doma u kávy nebo u skleničky, ale jestli mám správné informace, tak to bylo v Mazar Šarifu, což je místo, které znám, protože jsem se tam také potuloval. Přiblížím vám, že se pohybujeme v Afghánistánu. Jak může někoho v Afghánistánu napadnout zrovna v takovém místě, kam se normálně ani taky moc nejezdí, jak ho může tam zrovna napadnout, že vydá knížku?
1: Tam bylo dohodnuté právě to vydání knížky, ale ta samotná knížka už byla v té době rozepsaná docela dlouho. Původním podnětem bylo, že se mojí sestře narodila holčička a já jsem chtěla něco pěkného pro toho novorozence udělat, tak jsem si řekla, že napíšu knížku, kterou potom vlastně si tušce, které je knížka teďka věnovaná, tak věnuju. Takže ten záměr se splnil. A právě v Afghánistánu jsem byla se svojí kamarádkou Ilonou, která řekla: hele, tak to vydáme spolu, zvládneme to ve dvou. Co se nám nakonec povedlo, bylo to obrovské množství práce. Naštěstí jsme potkali Lenku Linhartovou, která má neskutečně nádhernou představivost a těm mým příběhům dodala strašně jako působivý vizuál. Takže jsme na tu knížku teďka všechny tři, jak já, tak Lenka, tak Ilona, hrozně hrdý.
0: Kromě nápadu a upřesnění toho, že vydáte knížku, přivezla jste si z Afghánistánu i něco jiného?
1: Přivezla jsem si strašně krásný nádobí s granátovými jabky.
0: To máte odvahu něco takového vést. Já jsem si přivezl jednu rekvizitu, kterou jsem si tam pořídil z praktických důvodů, abych vypadal trošku stylově a zároveň, abych ten písek, protože ho tam bylo všude strašná spousta v tom větru, abych ho neměl úplně všude, nejlépe za krkem, jinak úplně všude byl.
1: Jo, tak vy teda jste si koupil šátek. To chápu, že jste si koupil šátek na ochranu obličeje, krku a tak. Bohužel my ženy tam už se šátkem musíme jezdit, takže já jsem na místě za šátky neutrácela, pak jsem si přivezla vlastní.
0: Zkoušela jste si tam obléci burku?
1: Zkoušela.
0: Jak se vám v tom bydlelo, v té burce?
1: Jako je fakt, že člověk může konečně vyvalit břicho, jak potřebuje, to je dobrý, ale samozřejmě burka je způsob zahalování, který je úplně ultimátní, žena má dokonce síťku přes oči, takže to velmi snižuje kvalitu vidění a taky kvalitu pohybu v prostoru, takže za mě nic moc. A s tím, jak je teďka v Afghánistánu nastavení, tak si myslím, že ještě dlouhou dobu ženy bohužel tam burky nesundají. Každopádně pro nás, pro cizince, tak platí trošku jiná pravidla, takže my naštěstí zatím burky nosit nemusíme.
0: Zůstaňme u toho Blízkého východu. My o něm máme spoustu zkreslených představ. Bořit ty mýty a všechny ty předsudky, to je jeden z vašich cílů. Zaměřujete se i na ženy při tom cestování. Ženy z Blízkého východu podle vás se rády upravují jako princezny a rády se fotí. Což je možná pro naše posluchačky i dámy tady v kavárně překvapivá informace.
1: To věřím, protože u nás máme pocit, že každá muslimka je svým způsobem utlačovaná, ale myslíme na to, že muslimský svět jsou 2 miliardy lidí a 50% plus minus teda budou ženy. A i v tom ženském světě tak jsou obrovský rozdíly. Zatímco v Iránu, když potkáte Iránky, tak a teďka holky, co tady sedíme, nechci se žádné z vás, z nás dotknout. A tak, jak tu jsme, tak by žádná z nás v Iránu nezazářila. Iránky jsou namalovaný, plastický operace obličeje, velmi výrazný make-up, perfektní oblečení, takhle to jako společenský šik. Oni to opravdu jako umí s tou elegancí. Takže tamto focení je prostě ráj. Tam vydáte foťák a máte prostě tam Iránky, co jsou ochotné se fotit. Pak jsou regiony, které jsou pravý opak. Jo, například ve středním Alžírsku a v oblasti řeky Mzab, tak jsou vesnice, kde ženy jsou zahalené tak, že jim takhle kouká jenom jedno oko z takového bílého prostěradla.
0: Jenom jedno?
1: Jenom jedno. To je ibádia, to je takový vlastně velmi konzervativní směr islámu, který už jako není moc rozšířený. A právě tam tak je absolutní zákaz na ženu jenom namířit foťákem. Takže ani tohle tvrzení vlastně není stoprocentní, protože ten svět islámský, blízkovýchodní, tak je strašlivě rozmanitý a rozdíly tam jsou hrozně veliké.
0: A teď mi povězte, jak vypadají ti lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou nejkrásnější na světě.
1: Nejkrásnější lidi, aspoň teda podle svého vlastního tvrzení, tak žijí v Čadu a to jsou fulbové. Čad je země, která leží na pomezí mezi takovou tu zelenou šťavnatou Afrikou a suchou hnědou Saharou. A fulbové žijí přesně mezi tím, to jsou kočovníci, pastevci, nejpočetnější kočovné etnikum světa. A fulbové věří, že jsou nejkrásnějšími lidmi planety. Oni opravdu jako v kontextu toho Čadu, tak mají velmi specifické tváře, mají, teďka nechci zabíhat do nějaké jako barevné rasové terminologie, ale jsou takové jako krásně jako tmavě hnědí, přesně jako na pomezí té černé a té severní Afriky. A mají vysoké, vyčesané účesy, různě vyholené tvary do hlavy a velmi rádi se do obličeje řežou. Tomu se říká skarifikace, ozdobné jizvení, takže nejlepší dárek pro fulbu, jaký můžete přinést, tak je čistá žiletka, protože samozřejmě tam ty způsoby toho řezení nejsou úplně sterilní velmi často, takže oni se jakoby řežou, nebo ještě občas jakoby tu kůži háčkama vypichují, aby se pod to kůži a tkán dostal vzduch. Ano, to zduřelo, záleží, jakoby, jaký má vaše vesnice, váš kmen vkus v tom jizvení a pak se to ještě vsypává popel nebo se tam trny vpichuje nějaký inkoust, co tam prostě mají z nějaké zase jiné rostliny. Takže mají potom jako velmi silně zdobené obličeje a jakoby to největší jizvení, tak má takzvaná jakoby pomyslná fulbská šlechta. Když koukáte na ty holky, tak právě ty, co jsou nejvíce zjizvené, nejhustěji a mají zářivě černé rty, tak to jsou ty elity z těch kmenů.
0: No, my na vás teď, včetně mě, koukáme tak trošku s otevřenou pusou a vy u přijímačů, pokud jste si vpustili fantazii na špacír, tak si trošku dejte na uzdu, když si najdete webové stránky Českého rozhlasu Hradec Králové a my vám tam připravíme textu k tomuto pořadu i doprovodnou fotografii, protože to je opravdu úžasná věc. Tak se podívejte, jak vypadají ti, kteří o sobě myslí, že jsou nejkrásnější na světě. Mapovala to Lenka Hrabalová, dnešní host pořadu Na cestách, tak zůstaňte s námi, cestujeme zajímavě, exoticky na vlnách Českého rozhlasu, budeme po písničce zase pokračovat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Lenkou Hrabalovou. Cestujeme především a primárně po arabském světě. Vy jste i průvodkyně. Hodně lidí chce poznávat doopravdy, jak vypadá arabský svět, aby nebyli v té ulitě předsudků a toho, že my přece víme, jak ten islám vypadá a o co mu jde.
2: Já jsem stále překvapená, jak moc lidí tam chce cestovat. Já dělám takový hodně specifický destinace, teďka například plánuju cestu do Libie a je o to prostě opravdu jako velký zájem. Já zdaleka nejsem naštěstí v Česku jediná, koho ten region zajímá, nejsem jediná, kdo má fascinaci Saharou, koho fascinuje hedvábná stezka, kdo miluje dějiny tady tohohle regionu. A těch lidí, už mám kolem sebe takový poměrně široký okruh lidí, kteří prostě to chtějí poznat, chtějí to vidět na vlastní oči. A jsem hrozně ráda, že ten okruh se nezmenšuje, ale stále rozšiřuje.
1: Bývají ti lidé překvapeni, jak jste byla překvapena vy, když jste se poprvé objevila v takovém regionu? Nebo jste byla už připravena předem?
2: Já jsem připravená rozhodně nebyla na pohostinnost a to je asi věc, která šokuje nejvíc. Vy jako cestovatel, když někam míříte plácu, když půjdete do Jemenu, tak půjdete na internet a vygooglíte si, jak tam ty staré stavby vypadají, víte, co to je Šibám, Manhattan pouště, nádherný vysoký stavby, těšíte se na to jak malej, ale co už jako nečekáte je, jak tam ty lidi se na vás budou usmívat, jak budou mávat, jak budou reagovat, jak budou nabízet kávu, jak budou nabízet čaj. A to je to, co si cestovatelé z těch mých cest odnáší asi nejčastěji. Většina těch lidí už jako samozřejmě nejede jako na poprvé do takové destinace, takže mají nějaké zkušenosti, ale stále já se snažím o to mít nějaký kontakt s místními, aby to nebylo jenom právě o těch mrtvých památkách, ale i o té živé kultuře, která je pro mě při tom cestování asi to nejdůležitější. A ještě takovou vtipnou historku přidám. Před asi už 6-7 lety se ke mně na jednu cestu do Iránu přidal mladý kluk, který byl podporovatel jedné nejmenované konzervativní protiimigrační české strany a opravdu jako byl velmi zaujatý proti islámu, ale řekl si, že to chce na první dobrou sám zažít, sám vidět a potom, co se vrátil do Česka, tak jako nemůžu říct, že by se z něho stal takový ten jako pražský liberál, to určitě ne, ale ty jeho názory se hodně změnily. Takže opravdu si myslím, že to cestování dokáže spoustě lidem otevřít oči i o smýšlení o světě a o nějakých předsudcích.
1: No já myslím, že to je přesně to, proč cestujeme, abychom dokázali si udělat obrázek o tom světě, ten svůj. Takže to je jedna z velikých předností a jsem rád, že Lenka Hrabalová dnešního z pořadu na cestách právě tohle to zmínila. Vy jste už mluvila o tom, že se lidé v těchto těch regionech hodně usmívají. Mně se líbilo to, a teď se dostávám k tomu severnímu Pakistanu, že tam lidé v pohostinnosti, laskavosti, otevřenosti a také v bezpečnosti pro vás jako pro ženu předčili i Irán, který pro vás v té době byl jedničkou.
2: Irán je taková jako moje celoživotní jednička v mnoha ohledech, ale ten severní Pákistán mě strašně šokoval. Já jsem poprvé přijela loni v létě a já jsem předtím už měla navštívený jižní Pákistán, který je strašně barvitý, strašně zajímavý, ale chtěla jsem strávit léto v horách. Na severu se setkává Pamír, Hindukuš, Himalaje, Karakoram, čo je nejvyšší hory světa. A já jsem čekala od té cesty spoustu a nečekala jsem to, že najdu poprvé v životě jako v Ázii místo, kde jsem si řekla, hele, tady bych se já mohla vdát. To je prostě absolutní bizár. Já jsem Čech, já prostě chci žít v Česku. Nikdy jsem měla nějaký tendence tady takhle jasně destěhovat, ale tady ta mentalita lidí, kteří žijí na pomezí Indie, Afghánistánu, Číny, tak je tak strašně blízká, tak strašně podobná té mojí, že jsem se cítila prostě úplně doma. Já jsem tam jezdila stopem, několik týdnů jsem tam strávila stopem. Nezažila jsem jediný problém, ale zažila jsem spoustu úžasných rozhovorů. Já jsem tam dojela stopem do údolí jménem Šimša, tam jsem teďka byla už podruhé. To je strašně krásné místo. A Šimšálci, oni patří k náboženské skupině Ismailitů, která je taková hodně specifická a ten jejich nejvyšší duchovní tak vydává fermány, náboženské rozkazy. A jeden z těch hlavních fermánů je investujte do vzdělání svých dětí a držte si svoji kulturu. Takže oni sice postaví nový krásný moderní barák, ale stále ho postaví podle tradičních prvků té svojí kultury. Takže jdete do hradu, co je starý 1000 let, a pak navštívíte barák, co postavil váš kámoš loni a stále to má stejné ty struktury, stejné ty sloupy, stejné stropy. To mě strašně fascinuje. A potom v tom údolí samotném, tak Šimšálci poprosili před 20 lety vládu, ať jim postaví cestu, protože do Šimšálu se chodilo 3 dny pěšky, 60krát se překračovala divá horská řeka, takže žádná sláva. sláva, žádný propojení se světem. A vláda jim řekla, že ne, tak teda dostali podporu toho svého duchovního vůdce a tu cestu si vykutali sami. Takže tam ta cesta trvá 3 hodiny. A za těch 20 let tu cestu mají. Tak
1: ty lidi... skoro jako my máme některé kusy dálnice, to je ještě delší doba.
2: Ale my stavíme prostě na rovinkách, ale oni tam staví v těch příšerných podmínkách těch hor.
1: Ale já bych nechtěla, aby jsme si ty dálnice jako šimšálci stavěli sami.
2: Tak. Taky bych nerada. Každopádně jsem chtěla říct, že vlastně po těch 20 letech, co mají cestu, tak celé to údolí teďka jsou podnikatelé, všichni studují na vysokých školách. A když tam jste v létě, tak mladí lidi, co studují normálně v Moskvě, ve Španělsku, v Německu, tak se vrací zpátky, aby rodičům pomohli se žněma. Což je úplně úžasný, protože celá ta odloučená vesnice v tom hlubokém údolí umí anglicky. Všichni se na vás kouzelně usmívají, furt vás někdo zve domů a vypráví vám, jak tady vlastně žijí v těch horách, jak v létě pracují jako šerpové a v zimě studují v Německu. Mě to jako fascinuje, ten region.
1: Vy jste tam ale nezažívala osobně úplně nejlepší cestování. Měla jste tam nějaké zdravotní trable?
2: Zdravotní trable mám pořád teda. Já jsem si loni z Pákistánu odvezla parádního parazita. Moje zdravotní trable začaly loni v létě a od toho trvají rok. Loni jsem loni v létě dokonce išla k doktorovi, což je v mém případě jako velká vzácnost. A doktorka mi řekla, že jsem zdravá. A já jsem prostě celý rok až do letoška jsem viděla, že zdravá nejsem, ale to už tam přidali další vyšetření a odhalilo se, že mám nějakého parádního parazitka. Takže zaklepu na dřevo, ještě 7 dní braní prášku a snad už budu zdravá a vyléčená.
1: A jak se chráníte před tím nebezpečím různých zdravotních trablí? Já vím, že občas dolehnou trable, při kterých je potřeba podobné nějaké prostředky proti bodavému hmyzu, ale jinak co radíte? Já třeba jsem skeptický a trošku konzervativní a neskouším úplně všude všechno ochutnat, co mi nabídnou.
2: Já sežeru úplně všechno, co mi nabídnou. Já se taky, no. A zaklepu zase na dřevo, tady to není dřevo, to je nějaký plast tady, až na toho parazita, který teda byl z nějaké špatné vody patrně, tak jsem dlouhodobě zdravá. Teďka jste mi podal spray proti moskytům, proti komárům, tak ani to, jako mě ty zvířátka moc nežerou, nevokusujou, já jsem prostě dlouhodobě zdravá jako řípa a plánuju takhle ještě zůstat.
1: To vám závidím. Závidím Lence Hrabalové, dnešnímu hostu pořadu Na cestách, a my budeme cestovat i po další písničce. A já se chci zeptat na jednu věc. Když i před vámi u přijímačů vyslovím poušť, tak si představíte písek, písek, písek a zhola nic. Tak uslyšíme po písničce, jestli to tak je doopravdy.

0: Jsme na cestách, cestujeme dnes na vlnách Českého rozhlasu s Lenkou Hrabalovou. Cestujeme především po zemích orientálních i po Orientu. Taková přesmyčka k tomu, kde se asi tak pohybujeme, a já jsem se dostal na poušť. Já zase otevřu kufřík. Nevindám tedy pytlík písku, to jsem se nechtěl sebou brát, ale i na takových místech pro mě čas běží hodně pomalu a tady se přesýpá písek v přesýpacích hodinách. Je opravdu poušť jenom ten písek?
1: No, určitě není třeba Sahara, tak my si představíme právě duny, písek, 2-3 palmy, ale na Sahaře jsou krásné vysoké hory, bizarní skalní útvary, na Sahaře jsou hluboké oázy, studená voda, je tam spousta života. Takže poušť je rozhodně jako rozmanitý barevný ekosystém, který je hrozně zajímavý.
0: A jak je to s tím, že na poušti je i třeba knihovna?
1: Na poušti je spousta knihoven. Ona ta poušť nebyla vždycky tak pouštní, jako je teďka. Sahara, jako každá správná žena, má svoje cykly. Ten saharský cyklus má 42 tisíc let, kdy se teda jsou výkyvy, kde Sahara víc dozelená, víc dohnědá. Teďka teda jsme v té hnědé, suché fázi. Ale Sahara je prostředí, přes které vždycky vedly cesty. A když například bylo trošičku chladněji, tak těch cest mohlo být víc. Takže i teďka, když se třeba dostaneme do nějakého prostředí, do nějaké vesnice v Maroku, v Mali, v Mauretánii, tak se nám může zdát, že ta vesnice, to městečko je úplně mrtvá krajina. Například Chingeti v Mauretánii, to je jedna z takových mých oblíbených destinací. Ta Chingeti v Mauretánii je hodnoceno jako jedno z nejhorších míst k životu, což jako souhlasím, to je jako tam opravdu jako nechcete být. To je rozpálený, horký a ty pouštní duny se strašně rychle pohybují, takže pohlcují ty domečky toho města. Ale Chingeti ve středověku, tak bylo město, kde bylo 16 obrovských knihoven, které měly tisíce svazků knih. Samozřejmě je to islámský svět, takže primárně tam byly jako Korány, nějaké náboženské texty, náboženské i nenáboženské právo, vedle toho dějiny, slovníky, astronomie, astrologie, cestopisy, cokoliv si představíte. Arabský svět byl prostě svět grafomanů, grafomany, jak oni milovali popisovat všecko, co viděli. Takže ty arabské knihovny na Sahaře, ta nejznámější byla v Timbuktu v Mali, bohužel po zásahu Al-Kaidy, tak hodně knih bylo spáleno, naštěstí mnohem věcí bylo odneseno do Bamaka, do hlavního města. Každopádně těch knih jsou obrovské stohy a je to obrovská databáze poznání pro současné badatele, protože Arabové popsali i svět, který vlastně nepsal. Jo, že to, co oni po sobě zanechali v rámci cestopisů, tak my bychom nikdy nevěděli, co v té době bylo. Mimochodem třeba i první historická zmínka o Praze, tak pochází z pera cestovatele jménem Ibn Jákub, což byl patrně židovský obchodník, se říká, který pracoval ve službách kordobského chalífy, čili přišel ze Španělska na jako poselství nějaká muslimská delegace. Čili to jsou úžasné věci, co tam zachovali, ale právě ty města dokázaly, že tam i bylo trošku lepší podmínky pro život, že tam například byl nějaký prostě výkyv, který byl více vlhký, přinášel více vody a teďka už mnoho regionů prostě vymírá.
0: Vy jste také zmínila Mauretánii. To je pro mě země, kterou já jsem si kdysi představoval, kde asi tak může být, jako kluk, když jsem sbíral známky, protože Mauretánie to byla docela zajímavá známka ve sbírce. Co bych tam našel, kdybych tam chtěl jet? Proč bych tam měl jet zrovna třeba do té Mauretánie?
1: Já tam jezdím právě kvůli těm starým knihám. Jo, v těch knihovnách vám dají, nebo v minulosti dávali do ruky knihy starý tisíc let, psaný na gazelí kůži, a pro mě to je jako obrovský zážitek ty knihy vidět. Jo, já jsem úplně blbá na matematiku, ale já poznám, jak tam je ten arabský text a v tom je načmárná ta Pythagorova věta, ty trojúhelníky, kde to tam prostě všechno takhle jako člověk nádherně vidí. Ale chápu, že já jsem takový jako specifický typ cestovatele, cestovatele šprta bych řekla. Takže spíš jako Mauretánie aktuálně láká dobrodruhy. Mauretánie jezdí do nedávna nejdelší vlak světa, už ho nějaký vláčky překonali, tak tam se jezdívá na jeho korbě. Jede se 14 hodin v příšerným fujavici, v prachu, v písku přes poušť, čurá se do pedlahví, tak to láká spoustu lidí. A potom samozřejmě Mauretánie je pouštní země, takže nabízí nádherný treky právě po poušti, po Sahaře. Ty treky jsou hrozně zajímavé, protože nejdete pouze po dunách, ale když klesnete do těch údolí mezi dunama, tak tam jsou, ty údolí jsou celé pokryté mušličkama, že vidíte, že tam kdysi dávno byly, no kdysi dávno, před 10 000 lety byly jezera. A podél těch jezer tak byly lidský osady, protože kromě mušliček tam máte i pazourkový nástroje. Tam prostě v poušti sbíráte malinký šipky do šípů, malinký nožičky. A kamarádi to jednou nechali datovat a právě to vyšlo na ten raný neolit, čili nějaké to 8 000 let před Kristem.
0: Už jste tu mluvila o cestovatelích z toho světa arabského a já teď vyndám jednu pomůcku. Viděl jsem ve vaší knize fotografii, že oni jsou vlastně podepsáni i pod prvními mapami.
1: Arabové tak opravdu jako klasifikovali svět tak moc, jak mohli. Takže i máme velmi staré mapy, které samozřejmě zobrazují ten svět trošičku jinak, než my jsme teďka zvyklí. A středem světa, tak Jeruzalém, Mekka, Řím, podle toho, kdo kdy to maloval, v jakém období. A taky samozřejmě to nemusí třeba mít severojižní orientaci, ale je to orientované taky podle toho, v jaké době se to kreslilo nebo malovalo. A tady tahle mapa tak je právě z 12. století a zobrazuje to, jak si lidé tehdy představovali svět, samozřejmě tehdy ještě bez Ameriky, jenom Asie, Afrika a Evropa. Ale já mám ty staré mapy hrozně ráda a je hrozně hezký, když přijdete do nějaké prostě opuštěné vesničky a ti vesničani vám poví, hele, pojď se podívat, my jsme si založili knihovnu. Tak vlastně do knihovny a ta knihovna vznikla tak, že si prostě vesničani řekli, natáháme tam, co máme, něco tam třeba bude zajímavého. A jenom zjistíte, že v té knihovně mají třeba mapy z 16. století ručně malovaný. Jo, prostě věci, z jaký bychom si tady v Evropě seli na zadek a oni to mají jako nějací prostě kluci.
0: Zaplať pánbu, že to někteří Evropané neviděli, protože by to určitě odvezli. V té knižce, o které jsme už mluvili, Hrdinové Orientu, původně určené pro dětské čtenáře, aby od začátku začali překonávat mýty a různé pošetilosti představ o světě, tak se dovíte spoustu zajímavých věcí. Já jsem třeba docela vykuleně koukal na informaci, že druhé největší náměstí světa je v Isfahánu.
1: Ano, druhé největší náměstí světa je v Isfahánu, má skoro 0,5 km na 200 metrů. Obrovská, nádherná, velkolepá záležitost 16. století. Ta mapka teďka, co máte před sebou, tak myslím si, že tak takřka zničila moje přátelství s Lenkou, protože se mi to donutila nakreslit. Ale jako jak se potom na tu mapu podíváte, tak víte, že to je prostě titěrná, příšerná práce. A jako Len se veškerý obdiv na to, jak se s tím kvůli mě musela trápit. Ale opravdu jako ten Blízký východ, tak co do kultury, co do stavitelského umění, tak je, jak je neskutečný. Samozřejmě dlouhý staletí válek, teďka to 21. století tomu dodalo takový jako hřebíček, tak hodně toho ovlivnil, hodně toho vedlo, prostě zase se rozpadlo, zničilo, ale stále je tam toho strašlivě moc a já tam jako jezdím teďka 15 let a ještě pořád jsem neviděla všechno, co potřebuju v životě vidět, takže je to jako nekonečná možnost co objevovat.
0: Já myslím, že na tisícileté historii nejde vidět úplně všechno. Mě v té knižce dál zaujala jedna věc a to je pouštní architektura. Část těch věcí se týká samozřejmě i vody a studní. Vy máte jednu neuvěřitelnou historku, lépe řečeno zážitek, který se vám nepodařilo uskutečnit a je spojený s nemožností se osprchovat.
1: Jo, já jsem teďka byla chviličku zmatená, protože najednou jsme skočili z Íránu do Jižního Súdánu.
0: No tak... s vámi člověk poskáče celý
1: jo,
0: arabský
1: to,
0: svět.
1: To je pravda. A Jižní Súdán je takový hodně specifikum, to je nejmladší země světa a je to země, ve které žije 64 jako těch hlavních etnických skupin. A je to země, která je teda v Sahelu, čili je tam hodně prostě buše, nízkého křoví a velmi málo vody v některých oblastech. Takže my jsme tam strávili nějakou dobu mezi etnikem Mundary, etnikum, které se jmenuje pastovec. Oni pasou krávy Watusi, což jsou, já jsem kvůli těm krávám do Jižního Súdánu letěla, to jsou, běžte potom všichni na Google, zkuste se napsat Watusi s dvojitým V, mají obrovský rohy, to jsou neskutečný nádherný zvířata. A taky dobře chutné mimochodem. No a oni právě ti Mundary, tak oni žijí v oblasti, kde není vůbec žádná voda, takže se sprchují právě v kraví moči. Čili když jenom vidí, že prostě kravička bude čůra, tak tam naběhnou, strčí pod ní hlavu a hezky si prostě vyškrábou vlásky. Od prachu, od písku, od všeho, co potřebují. A je to hrozně zajímavý, protože oni potom, jak mají tmavou pleť, tmavý vlasy, tak jsou potom často zrzaví. Takže ty Mundary takhle jako ve společnosti velmi snadno poznáte. A já jsem právě to chtěla takhle zkusit, ale nepovedlo se mi to nakonec, protože se ukázalo, že vlastně není žádná voda, opravdu jako žádná. A já jsem si říkala, hele, co moje rozmozlená středoevropská kůže a dlouhý vlasy udělají, když budou dva dny nasáklé kravskou močí, tak jako za tu vyrážku mi to asi potom úplně nestálo, takže vyhrála racionalita. Každopádně potom se v té oblasti nakonec jednu studnu objevila, takže vím, že až tam půjdu po druhé, tak už jako, už můžu.
0: Já jsem přesvědčen, že Lenka Hrabalová tam pojede po druhé. Sliboval jsem vám exotické až zvláštní cestování. Myslím, že už jsme ho vrchovatě naplnili. A tak je mi skoro líto, že po písničce už půjdeme do finále v posledním vstupu při nahrávce v kavárně Muzea východních Čech i u vás u přijímačů.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nevíš.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Máte naladěný Český rozhlas, pořad Na cestách. My jsme, zatímco jste poslouchali písničku a možná si udělali kávu, vyměnili baterie v mikrofonu. Baterie to v některých oblastech, kam jezdíte, je asi naprosto neznámý pojem.
2: V oblastech, kam jezdím, ta teďka strašně frčí solární panely. Takže z baterky pomalu mizí a solární panely se objevují úplně všude. Máte kočovnický stany a na nich solární panel.
1: Pojďme ještě se podívat na to. Asi je to úplně jednoduché, když jedete do arabského světa, co si vzít sebou za oblečení. Jsme na cestách. Někdo se možná chystá na takovou cestu. Co by měl mít sebou, pokud je žena a muž?
2: Tak tam jsou taky obrovský rozdíly, kam jedete. Já bych třeba v arabské zemi v životě nevylezla mimo rezort v Kraťasech. Já vím, že spousta cizinek v Marrakeši, třeba v Maroku, v Kraťasech chodí. Já bych se absolutně mimo moji komfortní zónu. Ty společnosti jsou stále konzervativní, my tam jsme hosté, takže podle toho. Já mám vždycky dlouhý kalhoty, žádný legíny, protože tady v té části světa existuje lidová pověra o tom, že ženy, které nosí legíny, tak jsou nadržené. A tak se holky asi úplně prezentovat nechceme, takže legíny nechá doma. Nějaké volnější, širší kalhoty jsou ideální a potom v mnoha zemích prostě krátký rukav. Tak jak jsem oblečená teďka, tak jsem chodívala v Maroku. Tak jsem chodívala i v Iráku. A když potom cestujete například do Iránu, který už má přísnější pravidla, která zahrnují i právě ženské odívání, tak je to šátek přes hlavu, delší rukáv a nějaký delší kabátek, aspoň do půlky, nebo delší tričko do půlky stehen. A opravdu ty rozdíly jsou obrovské, každopádně 90% Blízkého východu, dlouhý kalhoty, krátký rukáv a jste v pohodě.
1: Kde jste v arabském světě ještě nebyla a kam se toužíte dostat? A nebo už máte odškrtáno?
2: Mně z toho arabského světa chybí ještě projet Saudská Arábie a chybí mi projet Eritrea, pokud teda budeme počítat mezi arabské státy. A jinak mám splněno. A co ještě potřebuju projet, protože jsem obrovská faninka saharské architektury, tak to je Mali, Niger a Burkina Faso. Právě kvůli tomu, jakým způsobem oni staví mešity z hlíny. Podle mýho vkusu jeden z nejkrásnějších staveb, jaký znám na světě.
1: Říká žena, která podniká, jak jsem někde přečetl, 16 až 20 expedic ročně. Jak to stíháte?
2: Blbě. Jako fakt blbě teďka. Už jsem to trošku přepískla s plánováním. Každopádně já budu cestování omezovat. Doufám, že teďka nastoupím příští rok do nějakého, ne úplně zaměstnání, to je moc silný kafe, ale do trošku stabilnějšího, usedlejšího životního stylu.
1: Tak to by mi bylo líto, kdybyste úplně omezila cestování, protože bychom přišli o ty zajímavé a nevšední zážitky, které jsou popsané i v knihách. Ta poslední, ta se mi velice líbí. To je knížka určená sice původně jakoby pro děti, ale já už jsem si vyzkoušel i na jiných podobných publikacích, že dospělí v ní možná najdeme spoustu věcí, které bychom asi možná měli i vědět, ale nevíme.
2: Já vás ještě trošku opravím. Ona to je předposlední knížka. Mně před měsícem vyšla další. Já mám letos už dvě knížky, takže tu druhou ještě musíte přečíst.
1: Mě tahle knížka opravdu zaujala. Možná i proto, že ji ilustrovala moje kamarádka Lenka Linhartová, která to nesmírně umí. Jak vás vůbec napadlo přibližovat arabský svět už malým dětem?
2: Ono to není úplně pro malé děti, no to je jako kolem těch 10 let. A já...
1: No to jsou pořád ještě ve srovnání s některými dospělými na takové téma malé děti.
2: Tak je to, já často přednáším na školách, mě to strašně baví. Většinou to je teda druhý stupeň nebo střední školy. A hrozně se mi líbí, jakým způsobem ty děti přemýšlejí. A přijde mi, že příběhy z tohohle prostředí nebo informace z tohohle prostředí jsou pro ně velmi často špatně dostupné. Takže ta knížka je koncipovaná tak, že tam jsem vybrala 18 příběhů historických osobností a vždycky jako po stranách toho příběhu, který je jako jakž takž epický, tak jsou právě infoboxy o tom světě, o té kultuře, o tom prostředí, v jakém ty osobnosti žili. My jsme se právě s Lenkou snažili skloubit jakoby zábavu a vzdělávání tak, aby to prostě mělo nějaký reálný přínos. Já jako nechci tady někde prostě nikomu kázat o tom, islám je super, islám je skvělej, o tom se vůbec jako nebavme, ale jako ať už chceme nebo nechceme, tak ten islám je náš soused. A ono je dobrý o tom sousedovi něco vědět.
1: Zaručeně. A vy tam dokážete objevit tak jako při svém cestování spoustu hodně překvapivých informací. Mě třeba zaujal příběh, který je tam popsán v téhleté knížce, člověka z arabského světa, který bojoval proti Francouzům, byl ve francouzském vězení a skončilo to tak, že dostal nejvyšší francouzské vyznamenání.
2: Jo, to je Abdelkádir, je to národní hrdina v Alžírsku. Všechny náměstí, všechny ulice, všude jsou jeho portréty. A on pro tom, co prohrál, on vlastně hájil Alžírsko proti Francouzům jako největší vůdce odboje. Francouzi se ho báli popravit, tak ho potom vylifrovali nakonec do Sýrie. A on žil v Sýrii v domácím vězení a varoval Francouze, hele, tady se blíží masakry křesťanů, tady to začíná smrdět. Říkal jim to, to bylo kolem roku 1860, a Francouzi ho ignorovali, ti diplomati. Přišly masakry křesťanů, byly konflikty mezi drůzy a křesťany. A Abdelkádir, taková legendární postava, strašně vysoký, krásný, silný chlap, zahalený v bílém hávu, jak nosívají právě ty sahaře, tak vyjel do ulic Damašku, měl s sebou 40 bojovníků a ty křesťany chránil a odvedl do svého domu. Takže proto jako křesťané o něm vyprávěli úplně jako takřka legendární příběhy, jako o té postavě na koni, co se zjevila a zachraňovala je. A za to právě dostala to nejvyšší francouzské vyznamenání, je po něm dokonce pojmenované americké město. Jo, že opravdu jako v Evropě na to, že Evropany jednu chvíli jako pořádně mydlil, tak si ho Evropané strašně oblíbili a spousta z nich jako do toho Damašku za ním cestovala, aby si s ním mohli promluvit a psali, mluvili o něm v absolutních superlativech.
1: To jsou paradoxy. Takhle se střetává moderní a tradiční svět, jak jsme se vám to pokusili přiblížit s Lenkou Hrabalovou. Poslední otázka, byla jste někdy mimo republiku v nějaké exotice na Vánoce?
2: Byla. V Maroku, v Etiopii a ještě určitě někde.
1: Tak pokud se vám to nepodaří letos, tak si povězte na vánoční stromeček radio.
2: Je, děkuju.
1: A já vám moc krát děkuju za nádherné vyprávění.
2: Děkuju moc krát.
1: Sami slyšíte, zaujalo to i účastníky veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech. Já doufám, že jsme zaujali i vás u přijímačů s Lenkou Hrabalovou. No a příští týden v pondělí opět mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu se s vámi těší na cestách Petr Voldán.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zisk z parkování v Hradci Králové stoupl firmě ISP o 51%. Hradeckým studentům se zítra otevře nová jídelna. Stavba dálnice před Litomyšlí dohnala zpoždění. Bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty v noci kolem 12, zítra do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, hezký podvečer. Firmě ISP, která v Hradci Králové provozuje systém parkování, loni stoupl zisk o polovinu, téměř na 13 milionů korun. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 13%, na dosud nejvyšších 66,5 milionů korun. Růstu příjmů pomohlo podle výroční zprávy hlavně zavedení kamerového auta městské policie, které v ulicích kontroluje neplatící řidiče.
2: Stávající výše parkovacích poplatků už podle vedení ISP neplní svou regulační funkci. Ceny se nezměnily od roku 2011. Hodina parkování vyjde podle lokality na 5 až 30 korun. Firma provozuje parkovací systém na základě 30-leté koncesní smlouvy. Město z jejího zisku žádný příjem nemá. Provozovatel ale z vybraných poplatků platí stavby nových parkovacích domů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Na Pospíšilově třídě v Hradci Králové zítra zahájí provoz nová školní jídelna, kterou nechal postavit kraj za 101 milion korun bez DPH. Zpočátku bude fungovat v omezeném režimu, v budoucnu má odbavit až 1200 strávníků denně. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana je cílem zajistit dlouhodobě chybějící stravovací zázemí pro studenty krajských škol na Pospíšilově třídě. Služby by časem mohla nabízet i veřejnosti. Stavba dálnice 35 mezi Janovem a Litomyšlí by měla být hotová v plánovaném termínu. Práce zdržela náročná těžba horniny v zářezu, při kterém stavbaři museli použít speciálně vyrobenou frézu s diamantovými hroty i výbušniny. Zpoždění se jim ale podařilo dohnat. Úsek, který zároveň poslouží jako obchvat Litomyšle, by tak měl být uveden do provozu na konci příštího léta, říká ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Uvidíme, jestli tam nebude nějaké dílčí zpoždění, ale dá se říct, že skutečně na přelomu léta a podzimu roku 2027 stavbové do provozu, protože dneska jsme ze země a už skutečně jsou provádí ty práce, kde by nás už nemělo nic zásadního zaskočit, aby tento termín byl ohrožen. Sport.
0: Argentinský fotbalista Lionel Messi po 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Své rozhodnutí oznámil na Instagramu. A tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková postoupily na US Open do druhého kola. Počasí. V noci čekáme skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména na horách slabé přehánky, teploty 14 až 11 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno a zejména na horách s ojedinělými přehánkami, teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 17. Vítr mírný západní až severozápadní bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou v noci většinou dobré, přes den dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda osobního auta a kamionu je na silnici 35 u kruhové křižovatky v ulici Kapitána Jaroše na průjezdu Litomyšlí. S opatrností projedete. Olej na vozovce máme nahlášený ze silnice 31 na nadjezdu u křižovatky Buzulucká v okružní ulici v Hradci Králové. Tady buďte velmi opatrní. Ze silnic vše, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsal nám konkrétně pan Jaroslav Mandlík, že je prostě ze staré školy a že ho občas něco praští do očí, jak se říká v různých článcích. Z jednoho tady cituje. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: No, prostě mu jde o to a často se s tím setkáváme i my. Často se nad tím zamýšlíme. Jak to je s tím moci, pomoct, pomoci. Pan Jaroslav píše, že všude už dnes čte moct, že už ta slovesa s tím koncem, kde je i, neregistruje, ale že by je měla radši. Tak kde je pravda?
2: Začneme asi tím, že to není chyba, že je tento tvar moct, pomoct, případně tvar můžu, pomůžu, že jsou tyto tvary považovány za hovorové spisovné. A proti nim jsou ty neutrální, dnes už částečně jako knižní pociťované tvary. Moci, pomoci, mohu, pomohu.
1: Kromě toho ještě můžeme říct můžu místo mohu a už je to doslova takový propletenec. No, řeknu vám upřímně, často jsem taky ze staré školy, ale už bych asi neřekl moci. Prostě je to taky trošku generační záležitost, ne?
2: Určitě a dokonce máme více sloves, která neskončí na to t v infinitivu a dříve byla na i, například péct, péci a kodifikátoři vyjadřují názor, který nezbývá nám než přijmout, že u sloves typu péct, například se ty tvary péci a peku například považují už za příslušející k vyššímu stylu, neboli že mají ten příznak knižnosti. Kdežto u slovesa moci, moct, stále ještě mluvčí pociťují příliš tu hovorovost, takže tohle sloveso, přestože systémově patří do té skupiny jako péct, tak je z nějakého důvodu ještě stále bráno bez toho knižního příznaku.
1: Jako nezastaralé.
2: Jako nezastaralé. Takže posluchač pan Mandlík, který nám napsal, má pravdu v tom, že to ještě není univerzálně přijato jako neutrální spisovný tvar, ten infinitiv u tohoto slovesa.
1: Takže sečteno podtrženo, za takových 20 let bude slovo moci znít, jako kdybychom dnes řekli prosíti.
2: Například, ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
1: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
2: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby vzkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
3: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě. Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujediněle, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech. Pozvám.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá, takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší je právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovali takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty,
2: ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako?
2: No tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se, rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežiju, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor Osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopis
2: už umřel.
1: Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, a vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis?
1: Máte pravdu, už je to nějakou dobu.
2: A časopis vlastně. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To je to správné slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. Na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýchhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, v jakém okamžiku, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít
1: zadarmo
2: nepřetržitě. Tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu, ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bez zesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem a tak, ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát

0: Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
1: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se ustálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
0: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
2: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
0: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sackou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tón ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na uměleckoprůmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouholetou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka, slavná židle z ohýbaného dřeva, nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos. Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvator Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi, ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později. V roce 1861 v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červených jsou právě kontroloři kvality. V oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku. A v zelených chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Teďka dejte to tu ruku tady. Dejte sem, no, tak, tady.
14: Ano, tady. Jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem.
9: Tak
7: to přidržíte.
9: Teďka přiložím tam takhle.
16: Přichytnout tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady. Jej, do toho, držte to tu ruku.
16: Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
9: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a to... A musím se dostat do těch drášek.
9: Ano.
7: Tak, pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížím.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, stačí, výborný.
14: Dík. No, já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
17: Že to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
17: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Odstín je napsaný nahoře nad tou kádí a ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku, zase je vysušení, no a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování, máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
18: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michal Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
19: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem – židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14ka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá, ta základní verze, celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, dvě přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
2: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
3: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
4: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
2: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
3: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
4: Z další zajímavosti bystřického Tonetova života je například to, že v roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
2: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
1: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy, a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
2: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
3: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
2: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
5: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, ona je to každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
2: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
5: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
2: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k

0: šel téměř na 3 miliony korun.
1: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti. Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti, na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila

0: je
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavou divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a bez strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak, jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil a já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál, a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým. A pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vstyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou zhora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je zhora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic,

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovali dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mě navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na HB.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu u brousků a u brusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitančik a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já. Je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: No, tak nespůsobilo to nám nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepete si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on mě se prostě oddělil od 5 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něj i podobný, měl tu samou bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem se lekla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale ne, ale on naopak, když se stalo manželovi něco podobného, byl na v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostým.

0: víte. A tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla. A tak plácl po zadku, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, že mysleli, že se ostudu propadne z toho pátého patra až dolů.
1: Vrátila mu to?
0: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
1: A to už manžel nezmiňoval, že... chápu.
0: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale, ty jsou tak dokonale prysvěle, že jsem někdy jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic, nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička, ale určitě ty jsi z Velkých Karlovic a to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, ne, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně a to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě, no a taky mě prostě říkal jménem, na které já jsem neslyšela, že no a taky byl tak dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak všechno se dělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné. A mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
1: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Lumilo.
0: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
1: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, no pokud by byly všechny 4.
0: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář, no a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
1: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
1: František na rozhlas.cz/Linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho, tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já jsem stará osoba, 85 let, a pak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s tím
1: mladý
0: spletla,
1: děvče, ano.
0: Zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje nebo šáliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsem Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla se, jenom jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní Vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Je, tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mě nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do křichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla.
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál no, se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, i já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě, manžel mě vezl prostě k lékaři, čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to, a teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatroubil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No, to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero, a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, Ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla
0: taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat v té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu, A najednou zjistím, Ježíš Maria, když to zase není ona. A tak hledám další. A ona seděla v autě a říká, co jsi zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no jdete za lepší, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
0: Ano, ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají ty moderní auta jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak tak nějak, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva. Takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto. Takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
0: Já to zrovna chtěl říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto s nic, to vaše s něčím nějakým jiným nepletla.
1: Taky si myslím, že jo, dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj. A já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svou ženu se svou sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byli si tak podobné?
1: No. Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z něčeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tí. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel vědět, že manželka není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnice jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. Mm. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo. Manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: Hmm. No to se nedivím. No. To se nedivím. Kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo? Mám takový pocit, jo. Že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny, ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie, přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodonině. No a jela jsem autem, jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na Nárvěř do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale já tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic, přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás a já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš, a ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73, tak říká, tak stála jenom a ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mi zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá a trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že byste prodal, mě ho nemzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím, já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako, a teď on se mě zdal tak šileně povědomé, jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodával, on se usekl.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nejmladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty a vůbec neví, ale jenom, že to tváří, jo. To, kdybych chtěl udělat, tak to neprovedete, to by nedokázal jste, jo. A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám, ta to ještě dovršila taky. A ta Mladší nevím, ta co ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vy hlásíte odjezdy vlaku na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbou propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednout. Teď oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister vstala, někam šel, starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my jsme se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda, kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolik nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom tě hlavní, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
0: No není se čemu dělat.
1: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
0: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na to si pamatuju, rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už to někomu nakoupila prostě, no?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Už shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla. A říkám, ježišmera, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nandala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Tak, takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Tečka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a ona mě zezadu. Paní starostko, já bych potřeboval vyřešit tohleto a tohleto. A ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto. Já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat. Říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídá, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás spletl, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. Zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No ale, že zezadu.
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: To nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto. Možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala.
0: Jo.
1: To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale odmetala s nich, no.
1: No. Teda to jsem se nasmála. Moc hezký. Tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano. Mějte se hezky. Všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Hotovo.
0: On ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na ratu. A on říká, dobře, já tam jedu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme, a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená. Že nejlepší by bylo, jestli postřílet a takové.
0: Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si to si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora.
0: To
1: byl náš politruk.

0: nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl jste, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené, to, když přijde
1: jasně.
0: Mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky a zástupce tak. Pro věci, já nevím jaké. To tak ale, jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Do Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak, to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, to mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, no. Jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se po víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme takhle do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovým nízkým paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si 100 let patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si povotevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům po patrovej, že
0: jasně,
1: jo?
0: No. Jasně, a to je hezký. Ale vy máte nový koberec,
1: no.
0: To je a vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku. A ta záměna, jako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, toho tačky si něco dobrého navařila, napekla a měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, patek přijede, oti se o tu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijela, že se sejdeme v Mikulovici tam a tam hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně, a synové mi říkali, mamko, chceš buď v práci nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říká, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili, takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá naštvaná a František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeš je dvojčata.
1: Jo. No tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřiznal, nebo neřekl mi, že má jedno budečně dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No. Tak.
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budečně dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemocnice. Takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli
1: no nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím. To člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No, byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno budeční dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala mojí zesnulé tchýni, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. To říkal doktor. Říkám, jo, opravdu. Hermínko, babičko, maminko, asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tchýně. To bych přála každému takovou tchýni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale v ten moment já jsem impozorní člověk, jo. V ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a to se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No všem posluchačům taky i vám a těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svatek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No, tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Olin, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: No, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Dík. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo notně, pod mě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví, ale vy nevíte vůbec nic, tak je to taky jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. Šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeba bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. A on, ten pán se zastavil a říká, co blbneš ty debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože? Promiňte. A on přišel ke mně blíž a říkal, ježma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl, potměnil samozřejmě. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkal, tak kluci, tak kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkal, vy jste nějaký herec? On říkal, no, zase vedle. A nakonec při takové té domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, já jsem si mu taky omluvil a kousek měli potom, jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
0: Veřejně známá osoba, promiň, Oline, že ti do toho skáču, známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým spletil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud. No. No.
1: On to tak i bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicovej a kuchyňovej. Mm-hmm. Tak, a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenérky. A moje kamarádka Boženka, která byla s manželem taky v nějakým tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu se je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenérkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenérkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a se zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila?
1: Určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo je pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, měj se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900, František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem noční linky. Jsou pravidelným posluchačem noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme, že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to tam dali, naše auto stalo o pár aut dál, bylo to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najednou, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: s tím vaším klíčem?
1: Opravdu. Odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možný otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo. Ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh. Ano?
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, nejestli se to dá říct, že je to záměr nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladeckýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho, no tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem, no bohužel podařilo se to.
0: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťáka.
1: Ano, no. Ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
0: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
1: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával tomu.
0: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
1: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
0: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
1: Děkuji, krásnou dobrou noc a další, doufám, že se ještě někdy dovolám.
0: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažít, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílný, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale nařbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašný pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústředno a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel a tak já sedám, on říká, to běž špatně, já povídám, no a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši,
2: a teď na něho
1: ale musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já v omáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, a to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směješ? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím, no ale prostě já jsem se smíchy neudržela, no ale on byl zaražený jak prd v trávě, jak se říká a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl no, o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl slušně, a už nikdy jedete ten slovní vodopád prostě a teprve
2: ano.
1: Potom jenom se zastavíte.
2: Ano, jenomže toto jsem to se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor,
1: ano.
2: Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250-kách na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám, pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco, já jsem milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no ne vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. A na mě fot. Víky, ty si nedáš nic a já povídám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych byla za nějakou takovou ošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkala, když se někde zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli, no a 18. Volno bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to, no potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší a ve finále teda, že pojedem domů, ještě jsme se tam tak porozhlídli a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule bzuk a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Jste zůstala stát, on vám vlastně, on vám ujel.
2: No, ano. A teď mě byla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout. A to a teď říkám, ale co teď budu dělat? Tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne. No tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat. No a teď se mě šrotovalo.
1: No ale to, tomu přece hlavě, muselo dojít, možná, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No, ale on asi mrzkl to z té zatačky, jak vyjížděl z toho, ne, no ale za chvílku byl zpátky. No, ale načučené, jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vlastně vy jste měla jednu 18, nějak, no. Jo, to potom ještě poloviční, no. Vy jste vlastně vypila půl litru rumu, de facto.
2: Asi tak. Takže tady to jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Viki, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo. No.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat nemůžu, ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji.
1: Se hezky. Dobrou noc.
2: Naschledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu naschledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů. Ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc. Noční linka.
3: Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem

0: že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No proč bych zapírala? Je to fakt, že já když vytáhnu paty z domu, tak první na co narazím je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
1: Myslíte, že to je úmysl?
0: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
1: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
0: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
1: Ale víte, že to funguje?
0: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho, že tak jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
1: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení.

0: Je to město, kde je každému v celku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium a taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vetchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axopauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří dětí, bleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou, ten Hofmeister, tykáčka, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampě a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího? A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohle to maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Leno Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kuloárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, Cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešilelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo cárského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika, ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí. Prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy.
1: Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela.
0: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.